0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělala ku hezkou roztomalou pěšínku, tady trošku ubereme, že ano, pane, vy ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, abych s tím něco metl.
0: Jo, tohle už jste slyšel.

0: víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí Slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není mančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to
0: no,
1: ne, ne.
0: Tak
1: ne,
0: vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho ostříhám na blbečku.
1: Ale to snad... Jo, jo, au, au.
0: Nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malej pupínek. No a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
1: Jo, už zase, au, jo. No prosím vás, dávejte pozor.
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já když si vzpomenu na Slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No proč?
0: Podívejte se, já vám řeknu tak. Takhle, proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
1: No, to máte... Jo, no tak prosím vás.
0: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ale
1: ne?
0: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě teče krev?
0: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to si to...
0: Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to
0: no,
1: je prosím.
0: Já, co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No kouká na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to bych se neodvážil.
0: Ale
1: ne,
0: to byste taky byl blázen. Byl byste blázen, když jsou to lázaři.
1: Jau, to bolí, to mě bolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
1: To vidím, cítím.
0: Nic. Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: Pálí
0: pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
1: Ano, profik jste mě několikrát. No, ale...
0: Kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: To
0: nic, to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utek s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

pomalu končí. Chvíle, co patří jen těm, co neusínaj. Toulavým bláznům, když právě s jarem se loučí. A za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí.

chvíle, kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

Sputnik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. V výpravě, v Doubravě, malý grizzly.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Soudní prostředí se vyznačuje mimo jiné i tím, že v tomto prostředí nalézáme zcela zvláštní druh humoru. Je to humor takzvaný černý, protože vychází z lidského neštěstí a je pro něj příznačné také to, že se vyskytuje ve chvílích naprosto neočekávaných. Já vám to přiblížím na příběhu přímo ze soudní síně, kdy probíhal rozvod manželství. Důvodem zde byly problémy v intimním soužití. Manželka si tam stěžovala, že dokonce tedy manžel nějakým vulgárním výrazem ji vybízí k intimnímu soužití. Rozhodoval to soud v obsazení soudce z povolání, dvě soudkyně z lidu. Velice napjatá atmosféra tam panovala a teď z ničeho nic, k čemu vám tam došlo v té soudní síni?
1: Přišla paní ke stání, hned se dala do lání, že s mužem nic nesvede a že se radši rozvede. Manžel prý jen nadává, peníze jí nedává, taktéž není k použití při intimním soužití. Pak jí lítost přemohla, že slova vydat nemohla, ještě nežli usedla, tak zahambeně uvedla. Že nejvíce jí dotýká, když manžel se s ní potýká a vulgarismem žalostným nutí k hrám milostným. Soudce jí vzal za slova a chtěl slyšet doslova, jaký výraz používá muž, když po ní toužívá. Paní se však styděla, když cizí lidi viděla, tak na lístek to napsala a předsedovi podála. Soudce hlavou pokýval, když na lístek se podíval, než do spisu ho založil, než soudkyni ho předložil. Soudkyně přísedící, v pohodě si medící, okolí nevnímala, už čtvrt hodiny dřímála. Když po chvilce procitla, v trapnosti se ocitla, oči si protírala a na tu výzvu zírala. K tomu žertík osudu pak dovršil tu ostudu, neb soudkyně jak ta žena tež měla jméno Božena. Pokuste se domyslet událostí další sled, mezi lidma od práva však takhle se to podává. V šoku prej byl předseda, když skončila ta beseda a lístek se mu vrátil

Občas snívám v noci děs a taky spím. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Pane Horníček, vy jste nám vyprávěl o tom, jak vás filmaři přinutili sednout na koně. Ale já vás viděla ve filmu jezdit na traktoru.
1: To nemůžete vypamatovat. Jo? To už je dávno. To, ano, já jsem jezdil na traktoru. Ve filmu Kamčet nemůže a dokonce jsem couval. Ovšem to bylo filmovaný v obráceně, takže já jezdil dopředu a to bylo točený v obráceně, takže tam například já jedu kolem psí boudy a ten pes zacouvá přede mnou. A to bylo taky točený v obráceně, že toho psa vyvolali z boudy a filmovali to v obráceně, takže on jako zaběh takhle přede mnou. Že jo? A to vzpomínám na to s hrůzou, protože to bylo opravdu peklo. Ale co na traktoru? Já jsem byl filmaři donucen vsednout na motocykl. To byl daleko horší zážitek. To přišel režisér Brinich a že prý má pro mě roli faráře. Já jsem hned říkal, to není možný, já nemůžu dát faráře. To nám Vatikán vyhlásí válku. To je... A on říkal, ne, to je takovej moderní farář, který střílí lukem a sám si zařizuje anténu televizní a sám si v kostele zařídil mikrofon a amplion. Jakový technický typ faráře a jezdí na motorce. A to mě nachytal, protože já byl tehdy začátečník řidič a pyšnej, nafoukaný jako každý začátečník s řidičákem v kapse, tak jsem si říkal, fajn, budu jezdit na motocyklu. Těšil jsem se na to a oni říkali, ovšem, pozor, bude to 500. A já jsem říkal, číslo mě nezajímá. No to... Já jsem skutečně v té době byl takový řidič, že když se mě ptali, jaký má můj vůz v obsah, tak jsem říkal, 4 lidi pohodlně. Tak prostě mě přivezli, točilo se to v Říčkách, v Orlických horách, k motocyklu a já poprvé v životě viděl, co to je 500. Já to netušil. To tady začíná řídítko a tady končí druhý někde. Ale naštěstí to mělo takový ten přívěsný vozej, tak jsem si říkal, fajn, bude to stabilní, nezvrhne se do se mnou, to bude výborný. A tak mě vysvětlili takový ty základní věci, tam byl instruktor, který měl za mě jezdit ty scény, kdy není poznat, kdo to jede v celku. Brejle, kapucu, že takovou tu kuklu, kombinézu jsem měl na zim až ke krku. A ten měl za mě jezdit takový ty celkový pohledy. To byl řidič, voják, profesionál, tedy jaksi instruktor. A ten mě řekl, podívejte se, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pustíte spojku, pomalu přidáte plyn a jedete, že jo? Já jsem ještě říkal, co mě to vykládáte za blbosti, člověče? Vždyť jsem řidič. Tak Hergo, tyhle věci přece vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak, já to nevěděl na motocyklu. Tak on mě to vysvětlil, kde jsou tyhle ty věci. Já jsem na to set, tedy takhle, že? A teď jsem pomalu pustil spojku, pomalu přidal plyn. Vyrazilo to se mnou. No jel jsem. Ten voják seděl vedle mě v tom přívěsném vozejku, ujeli jsme takových 5 metrů, i s náma to vylítlo ze silnice a dolů po lukách jsme jeli. A já jenom vím, že on stál v té lodičce a to pustil, ty řidiče. Protože po lukách nejezdím, zásadně. Tak já pustil ty řidička, on stál v té lodičce, držel je, točil to také na stranu, no zastavil to o něco. A vyvezli jsme to nahoru, on povídá, já jsem vám neřekl, že ta loďka tomu dává švunk stranou, vy když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Já jsem říkal, no a to jste mě právě neřekl, tak nasedat a jede. Tak jsem si namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatýho Sebastiána tam. To byl druhý pokus. Ke třetímu pokusu přijeli 2 příslušníci bezpečnosti, instruktor z Rychnova nad Kněžnou, který vedle mě běžel takhle mě. Jenže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak to byl třetí pokus, třetí malé, tak další pokus je režisér zakázal a všecko se řešilo střihem, čili já, třeba je scéna, to je, naštěstí už to nehraju, vycházím z fary, dávám si brejle, že jo, tam stojí motocykl, puštěný motor, já na něj nasedám, ovšem to mě museli přísat, že jsem to nerozuměl. Dosednu, sám na řidítka, střih a to, co odjíždí od kamery, už je ten voják. Čili v tom filmu všecko, co jezdí, tak je ten voják. Všecko. Pardon, kromě jedné scény, jedinou scénu jedu já. Ano, tam je scéna, kdy jedu do vršku přímo proti kameře takhle, vezu Tvrzníkovou, ta hrála učitelku, jedeme a míjím kameru a jedu takhle do vršku dál. To je jediná scéna, kterou jedu sám. Ovšem, to mě 20 chlapů táhne na laně.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

se o tom nikdy nedoví, že už dávno jsem je začal vážně brát. Jenom škoda,

takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Trek, Fate Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen výjimečně a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.

6. a Pavel Brimer ve vysílání Country Rádia. Ano, čas 4 minuty po 6. hodině raní, máme pondělí, začínáme nový týden s pořadovým číslem 14. Ano, je 14. září a my věříme s Kačenkou, že jste si o víkendu odpočali a pokud ne, tak věříme, že jak naberete síly, třeba i díky písničkám, které jsme pro vás na dnešní den připravili. Žalmana Spol a Tomáš pořád něco, jo? Tak to je písnička a název písničky, no a pak už Creedence Clearwater Revival, no a také se mrkneme na počasí, řekneme si něco z silnic, no zkrátka je toho víc než dost. Tak ať se vám krásně poslouchá a příjemné ráno s Country Rádiem.

0: míchám, jdu po čtyřek rozchodů.
1: Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

0: Máte Country Radio 6 hodin a 10 minut, tak já jsem si říkala, odjedu si, Vláďa to bude mít na starosti, on to zvládne, no nezvládlo to. Já jsem říkala, pohlídej to počasí, pohlídej to, ať to prostě všechno lícuje, já přijedu tady o 20 stupňů míň. Vladimíre, co jsi dělal?
1: Nevím, já prostě to řeknu na rovinu, já jsem se na tebe tak těšil, že jsem
0: se úplně, na to vyflákl.
1: Úplně vykolejený, že jsem se na to prostě vyflákl, to víte, absence, týdenní absence, když tady Kačenka nebyla, potkal jsem se zezadu, ono přece jenom ve dvou se to lépe táhne a mohu vám říct, že nade mnou drží nejenom ochranou ruku, ale samozřejmě takový ten zvednutý damku v meči, když se něco stane.
0: To je bič, to je bič a meč. Ještě, že mám dvě ruce. Vidíte, a stejně to jako nestačí.
1: Ne, já jsem vám, milí posluchači, slíbil překvapení od pondělí, a to překvapení ve formě mé drahé kolegyně Kačky Čepelíkové, kterou tady vítám po týdenní dovolené, je nádherně opálená, určitě uvidíte její fotky na Facebooku, stojí to za to.
0: No, na Facebooku asi ne, já spíš na Instagramu.
1: Na Instagramu.
0: na Facebooku už ne, ale tak jak to teda s tím počasím je, Vladimír, když to teda neuhlídal?
1: No, když se na tebe dívám, tak ty v těch dálkách si krásně se opálila, zregenerovala si, takže tam bylo asi hezky a sluníčko. U nás to bude horší, protože už v posledních dnech to počasí trošku koriguje s tím podzimem, který máme tedy alespoň meteorologický, protože na ten klasický si počkáme do 23. Teploty po ránu 12 až 15 stupňů Celsia přes den. To nebude žádná velká sláva.
0: No, Vladimírovi nedávejte na hlídání nic, vidíte, jak to dopadlo s počasím, pejsky už vůbec nesvěřujte.
1: Utekl mi jeden o víkendu, no.
0: No, dáme si D5, Praha, Plzeň, 14. kilometr, tam došlo ke srážce nákladňáku a osobního vozidla, levým pruhem se projíždí, ale tím pravým teda rozhodně neprojedete. Dávejte si pozor také na to, že nám venku prší na mnoha místech, takže to znamená, že i doprava je hustší, protože většina lidí zvolila místo deštníků automobily, jo, takže doprava hustá už teď v tuto chvíli, třeba v 6 hodin na 12 minut.
1: No, tak to bylo o dopravě, to bylo o počasí a teď něco o lásce. Tohleto téma necháme na zasvěceném muzikantovi a to je Pavel Dobeš.
0: To bychom mohli nechat i na tobě, tam na tom není nic moc složitého, ne?
1: Ne.
0: To by si zvládnul pohlídat.
1: Mám tě rád, to stačí říct takhle, víš, a je to.
0: Hezké ráno. Horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, kdyby byla,

0: Jak bylo, je a bude.
1: 6 hodin a 16 minut, už se na to dívám, sluníčko nám teprve vyjde, jo, a to si ještě teda pěkně počkáme. V 6 hodin a 37 minut, takže se probouzíte do tmy. Zapadat nám sluníčko bude v 19 hodin a 12 minut.
2: No a jak to vypadá s rekordními teplotami? 5,4 stupně Celsia nejchladněji bylo v roce 1977. Pro změnu v roce 1947 jsme překročili tropické hodnoty 30, to meteorologové naměřili 32,1 stupeň Celsia.
1: No tak podíváme se taky na počasí, které nás aktuálně teďka možná někoho sužuje a někomu dělá radost, protože venku nám prší, na většině území jsou teploty kolem 14 stupňů Celsia. Výjima hor třeba na Sněžce je kolem 8 stupňů, ale tam předpokládám do práce nejdete, nebo většina z vás.
2: No proč by ne, ale kdybyste šli do práce, což předpokládám, že někteří z vás to určitě budou, tak se tepleji oblečte. Počasí na úterý. Teploty 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15. No a jak to vypadá s pranostikami na dnešní den?
1: Já bych se teda koukla ještě na zítřek, jestli ti to nevadí. Ne?
2: No,
1: co?
2: Teď jsem se právě kouknul, říkám úterý, asi jsem trošku přeskočil to pondělí.
1: Jo, takže možná se podíváme na dnešek.
2: Ano.
1: Jo, takže dneska 18 až 22, převážně zataženo, na většině území déšť, ale nebojte, během dne bude srážek postupně ubývat.
2: Tak my jsme to dali dohromady, samozřejmě ty dny jsme přeskočili, ale jsou si tak podobné, že to se samozřejmě...
1: Ty jsi je přeskočil,
2: já jsem je přeskočil, ano. Tak po svatém kříži podzim se blíží, jedna ze dvou pranostik na 14. zářijového dne.
1: No a já mám svatý kříž, ovčí stříž.
2: Jo? Výborně, ovčí sír bych si dal teďka po ránu.
1: Ne, to budeme stříhat nejdřív ovečky, pak až sýra.
2: Rodeo, Rostia Fischer ve vysílání Country Rádia.
1: Tak přejeme pěkné ráno, hezké pondělí.

0: pospíš, lásko má.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Pokud naši milí posluchači Country Rádia sledujete fotbal, tak víte, jak je na tom Slavia, jak je na tom Sparta. To je aktuálně o fotbale u nás v České republice. Ale pozor, je tady jedna taková rarita, o té jsem vůbec neslyšel. V Rumunsku mají trošku problém. Jaké karty si myslíš, že se rozdávají? Původně si myslel, že to jsou žluté a červené.
1: No tak to se rozdávají v klasickém fotbalu. Takhle, vy o nás asi víte, že my nejsme buchvíjaký sportovci, ale tohle to víme a tohle to je zásadní věc. V Rumunsku totiž zavedli černou kartu, si představ.
0: To je ale zvláštní.
1: No ale černá karta v mládežnickém fotbale, protože tam už to bylo nutné. Ono by to možná bylo nutné i tady u nás v Česku, anebo vůbec kdekoliv jinde na světě. Protože Rumunská fotbalová federace chce tímhletím krokem omezit agresivní a nevhodné chování, pozor, ale rodičů a fanoušků při zápasech dětí. Protože ty rodiče jsou prostě tak urputní. Jo,
0: ano, a
1: tak
0: prostě,
1: jo, no ano. Ale oni jsou ambiciozní, víš, jako za ty děti jako, a přehnaně. A teď oni jsou prostě jako, víš, jak to je někdy prostě ti rodiče.
0: Jo, tak já to znám ze školky, že jo, a někdy jsou ti rodiče opravdu teda jako fakt.
1: Ty to znáš ze školky? Jako no, si to pamatuješ? Nebo?
0: Já si to pamatuju, to jsou jediné věci, které si pamatuju a potom ze školy samozřejmě, nebo třídní schůzky a to stačí přijít na třídní schůzku a kolikrát vidíš ty rodiče, kteří prostě jako brání ty své děti,
1: ano, zuby, bojují nechty, za ano. Ně, no, a nebo za to prostě jako, že ale to byl faul a teď tam prostě ano, pokřikují a tak a normálně dostanou černou kartu ti rodičové a víš, co se pak stane?
0: Ne, to právě mě zajímá strašně
1: moc. No tak jako
0: moc.
1: Oni ho nevyhodí z toho stadionu,
0: nevyhodí
1: ale
0: rodiče.
1: Ne, tam prostě skončí zápas a už se neodehraje, prostě nedohraje se to a je konec, jako. Takže pozor rodičové, jo, aby to nedošlo i k nám, aby jsme se neinspirovali v Rumunsku. Jako.
0: Dobře, my si dáme další muziku, to je velmi zajímavá informace. Beach Boys nás čeká, už vyplouvá loď Janeby a ta vyplouvá v 6 hodin a 25 minut, no a za chviličku to bude doprava.
1: Tak to je originální verze v našem vysílání Country Rádia. Přejeme vám pěkné pondělí.
0: Jo, černá.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, krátce před 6:30, máme tady informace z dopravy. Tak začínáme na vlakových kolejích na trase Cheb, Luby u Chebu. Bechyně, Tábor nebo Blatná Nepomuk se docela určitě nesvezete. Na těchto trasách platí takové nepřetržité dlouhodobější výluky. Pak tady máme ještě polodenní, ty se týkají třeba pouze dnešního dne. Prostějov, Nezamyslice nebo Číškovice, Libochovice. No a jak to vypadá na silnicích, pozor si dávejte, zejména na D10 na 44. kilometru ve směru na Prahu. Máme tam průjezd se zvýšenou opatrností, neb tam došlo ke strážce nákladního a osobního vozidla. Bouralo se taky na D11 na 25. kilometru ve směru na Prahu. Tak vám přejeme šťastnou cestu a hezké pondělí.
0: Country Radio. Tempské tamtamy na Country Radio.
2: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 15. září nám přinese Honza Langer do studia písně Vabyho Daňka.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Poslechněte si, co je nového. Pokud budou ceny elektřiny dále růst, vláda je zastropuje. Konkrétní cenovou hranici ale zatím nikdo neuvedl. Letošní úroda jablek bude poloviční oproti dlouhodobému průměru. Moštárny hlásí kvůli jarním mrazům, suchu a vedru výrazně méně ovoce, někde navíc horší kvalitu. Jablka i výrobky z nich proto asi podraží. Lyžování v Jizersko-horském Bedřichově je znovu v ohrožení kvůli sporu provozovatele s obcí. Firma už do areálu investovala desítky milionů, ale kvůli nedohodnuté směně pozemku asi pojede jen dětský vlek. 15-letého chlapce zachránili po dvou dnech strávených na převrácené lodi v ledových vodách Beringova moře u Aljašky. Jeho starší bratr a bratranec zahynuli. A jaké nás čeká počasí? Dnes nejprve zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky málo a víc slunce, během dne mají od severozápadu srážky i mraky pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19. Poslouchali jste pondělní krátké zprávy s Petrem Šimáčkem.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 8 minut po půl sedmé, přejeme pěkné pondělí. Dneska svůj svátek slaví Radky, tak zejména jim přejeme všechno dobré. Tak jméno Radka jde zřejmě o osamostatněnou podobu jména Radoslava a Radmila. A jazykovědci se domnívají, že toto jméno lze vysvětlit jako radostná nebo radující se. A těch máme v Česku kolem 26 tisíc.
2: No, ty jsi zmínila jméno Radoslava, no a k tomuto jménu se ještě vrátíme, protože v kalendáři mimo Radky je ještě právě již zmíněná Radoslava. Jedná se o ženské jméno slovanského původu, o ženskou variantu přesného jména Radoslav, odvozeného od slova raděti, tedy starat se. Znamená jinými slovy starající se o slávu. No a tady jsou další podvarianty. Může to být také Radislava nebo Radoslava, nebo Radaslava. V České republice máme Radoslav kolem 1200.
1: Mrkneme se, co říká církevní kalendárium. Prosím vás, začíná nám začátek nového církevního roku.
2: To je také velmi důležité. V roce 2006 je to 7515. den od stvoření světa.
1: No tak to je plus 20 let.
2: Plus 20 let, to už no. Počítat nebudeme, to by bylo nadlouho.
1: No u tebe určitě.
2: No a v kalendáři máme také den stability. Je podstatné samozřejmě, abychom se tomuto dni věnovali, protože kolikrát člověk ztrácí stabilitu, měl by s tím problémem zajít k nějakému lékaři, i když u nás v restauraci v určitou hodinu všichni štamkasti ztrácí stabilitu, tak nevím, jestli je to zdravotní handicap.
1: Ty nebo ztrácí stabilitu i po ránu, Vladimíre, takže možná, že se za chvilku neuslyšíme, co?
2: Uvidíme, tak když tak si dám mikrofon na zemi, nebo někam víš.
1: No já myslím, že si dojdeš k lékaři.
2: Jo, takhle, dobře. Ovšem, co je důležité, že je tady stabilní hudební nabídka, o tu nejbližší se postará Bob Dylan v našem vysílání.
1: Tak přejeme pěkné ráno, za chvilku i Mirek Hofman.

0: Pojďme se podívat na silnice. Máme tady aktuální hlášku z D11 z Poděbrad. Do Prahy se tvoří kolony, respektive z Hradce do Prahy. A to za sjezdem na Pečky. Tady bylo nabourané auto, což byl 33,5 kilometr, tak tady už je odklizená havárka, pomalu se projíždí, ale pozor, zpomalíte na 25. kilometru, tady se bohužel stala další dopravní nehoda, takže nezapomeňte, z Hradce do Prahy u Poděbrad se nám to rozjíždí a dál se nám to zase zpomaluje.
1: Tak počítejte také s tím, že venku je ještě stále tma, jo? Takže pokud vyrazíte ven, budete někde přecházet přechod v nějaké nepřehledné situaci, tak docela určitě doporučuji na ruce nebo na nohy dát takové ty odrazky, takové ty pásky. A pokud nemáte, pokud jste je třeba zapomněli nebo je vůbec nemáte, tak alespoň si rozsvíťte mobil. Opravdu jste velmi špatně vidět. Dneska už začali všichni nosit tmavé oblečení, venku je celkem chladno, takže nějaké tmavé kabáty. A musím říct, že jako hodně málo chodců, těch, kteří přicházeli zejména mimo přechod, jsem dneska teda viděla. A na poslední chvíli, jako člověk samozřejmě jede pomalu, ale je to tedy na poslední chvíli. Ano, tak ano. Opatrně chodci, ať jste vidět.
0: Dávejte na sebe pozor, teď si dáme pro jistotu další muziku, čekají nás Schovanky.
1: No a ještě než si dáme Schovanky, tak si řekneme, že venku jsou teploty kolem 13-14 stupňů Celsia. Tak Applejack právě teď pro vás a za chvilku taky probouzací píseň pro jednoho z vás.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.
2: Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, tak kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Za 10 minut už bude 7. hodina raní, tak se podíváme, jestli pak je někdo na drátě, za chvilku teda.
2: Ano, tak možná nějaký vrabec nebo vlaštovky třeba, ale v tomto případě myslím
1: na poradu raní.
2: Ano, na nějakého z našich posluchačů. Možná posluchače, já nevím, ta zpráva je velmi kratičká, taková velmi lakonická. Chybí zde i podpis, ale podstatné je, že máme telefonní číslo a písničku, kterou bychom měli probouzené posluchačce či posluchači zahrát.
1: No, my vlastně nevíme, komu nevíme. Voláme, nevíme, kdo zprávu napsal.
2: Ano.
1: Ale máme tady jenom jednu větu, která je tím vzkazem.
2: A je taková jako pozitivní, jo? Taková přeje tomu dotyčnému nebo té dotyčné osobě, aby...
1: Neříkej to, už bychom pak neměli. Dobré ráno, moc vás zdravíme z Country Rádia, tady je Katka s Vláďou.
3: Dobrý den.
2: Pane Šimečku, máme tady pro vás ranní probouzení od někoho.
1: My nevíme od koho. Ale třeba budete vědět. Je tady pěkný vzkaz pro vás. Ať se ti dobře vstává do nového pracovního týdne.
3: Je, tak to je úžasné.
2: A víte, kdo to je?
3: Nadšený z toho, děkuji moc.
2: Počkejte,
3: já teda netuším přímo, od koho to je, ale možná by to bylo od někoho z rodiny nebo od nějakých přátel, kamarádů.
1: Helejte, tak to asi budete muset zjistit sám, protože my tady fakt nemáme vůbec jako žádné další indicie. Máme tady jenom písničku, kterou máme zahrát a ta se jmenuje Rána v trávě a je od Želmana a spol.
3: No tak to je paráda. Jsem úplně nadšený. Dneska jsem na to vstává, zrovna budu práce.
2: To je ale dobře. Vy jste se z toho krásně diplomaticky v uvozovkách vylhal, protože jste nejmenoval nikoho. Ne, to může být samozřejmě od celé řady vašich kamarádů či rodiny, takže kdybyste řekli jedno konkrétní jméno, tak ti ostatní, kteří by to třeba poslouchali a napsali, to by byli rozmrzelí.
1: No ale víte co, teď budete mít celý den na to, abyste přemýšlel nad tím, kdo vám tohleto přání jako nechal tady u nás zahrát. Tak přejeme hezké přemýšlení a když tak nám dejte vědět, jestli jste na to přišel.
3: Jo, určitě, když tak se ozvu.
2: Tak jo, my děkujeme, mějte se moc krásně a je vidět, že jste pozitivně naladěna, účel světí prostředky, ano.
1: Hezké ráno.
3: Přesně tak. Tak taky, pěkné ráno, mějte se pěkně.

0: Jak to vypadá, když se blíží takový jez, tak to se měli možnost zaznamenat v předcházející písni prostřednictvím Ivana Mládka. Teď si musím zeptat, Kačky, měla jsi nějaký jez na dovolený, nebo byla jsi někde, kde se sjížděla třeba řeka?
1: Vůbec ne.
0: Ne?
1: Vůbec ne. Tato dovolená byla velmi málo dobrodružná,
0: ano.
1: Byla velmi odpočinková a zjistila jsem, že takovou dovolenou přesně potřebuju, kdy vůbec nic nedělám.
0: Jo.
1: Takže ideální, vřele doporučuju, pokud vás taky nějaká taková čeká, tak užijte si, teď si ale užijte na Country Rádiu zprávy, taky počasí a pak už Valdu Matušku.
0: Tolik informace k této chvíli, to znamená 6 hodin 57 minut, zdraví vás Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen výjimečně a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Prodej hybridních aut v Česku za prvních 8 měsíců roku meziročně stoupl o 15%. Vozy kombinující spalovací motor s elektromotorem tak tvořily už 30% všech nově prodaných osobních aut. Celkem se jich prodalo bez několika set 50 tisíc. Většina Čechů by raději odkázala majetek příbuzným nebo dobročinným organizacím než státu či obci. Počet závětí se za posledních 10 let zdvojnásobil, loni jich u notářů vzniklo téměř 32 tisíc. Možnost odkázat majetek na dobročinné účely ale nezná téměř polovina lidí. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po rekonstrukci za víc než 3 miliardy brzy otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října se ho budeme moci prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Poté bude palác sloužit hlavně výstavám a veletrhům. Uherským Hradištěm prošel krojovaný průvod, do kterého se zapojilo několik tisíc lidí z celého Slovácka. Byl jedním z vrcholů třídenních slováckých slavností vína a otevřených památek. Více ředitelka pořádajícího klubu kultury Anna Stránská.
2: Je to živá, živelná, spontánní událost. Doménou slováckých slavností vína a otevřených památek je to, že enormně vyrůstají na místních, na tom, že se tady spojí všechny obce, všichni občané, nejenom folkloristi, ale myslím, že mají i tu sílu dostředivou u těch, kteří ten folklor neprožívají každodenně. Já taky nechodím moc často v kroji třeba, teď jsem se tomu oddala a je to skvělé.
0: Sport.
1: Španělský cyklista Enric Mas vyhrál letošní Vueltu a stvrdil tak svůj triumf v závěrečné etapě v Granadě. Celkovému vítězství mu pomohl i pád Pogačara. Náš Jan Hirt skončil 15. Z redakce zpravodajství vám přejeme, ať pondělí 14. září prožijete podle představ.

vaše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Valda Matuška, kamarádi Távrových ohňů a jeho Eldorado. Máme 14. září, je pondělí, kdy svůj svátek slaví Radka. A my tady máme spoustu zajímavých informací. Možná, že si říkáte, že 14. září není až zas tak nějak významný den, maximálně jakoby polovina září, že školáci už 14 dnů chodí do školy, že? Ale možná...
1: Možná se pletete, protože opravdu k tomu dnešnímu dni se vztahuje celá řada velkých zajímavostí. Budete ve finále překvapení, konec konců to také trošku naťukneme v pravidelné relaci Data v datech, kdy zavítáme v rámci toho 14. zářijového dne do historie a budete koukat.
0: No budete koukat, třeba jedna ta informace se týká Tomáše Garrigua Masaryka, protože ten v roce 1937 zemřel. Jo? Takže se podíváme do hluboké historie, taky si spočítáme, kolik to je let. Jo, vládě to spočítá. No tak nic,
1: to
0: tak já to. Tak dobře, tak já to spočítám a řekneme vám, kolik pak už je to let od jeho úmrtí a co všechno přinesl Česku, nebo respektive České republice.
1: Ano, a samozřejmě budeme také hovořit o jeho synovi Janu Masarykovi, protože k tomuto datu se vztahuje i toto jméno.
0: Tak se podíváme za muzikou. Vinona, čeká nás Burning Love a dáme si i Vabyho Rivolu, Mikyho Rivolu a jejich přátelé. Dáme si písničku Hey No Run.
1: Tak ať se vám dobře daří, ať se vám dobře poslouchá a abyste našli to svoje dnešní Eldorado, jak o tom byla řeč, respektive zpěv té předešlé písni.
0: Přejeme vám krásný start do nového pracovního týdne. Hezké pondělí vám všem.

0: Babi Rivola, Miki Rivola, přátelé v našem vysílání, tak hezké dobré ráno vám všem. Pozor si dávejte na D1, když se koukneme na tu dopravu, tak u sjezdu na Rousínov mezi Vyškovem a Brnem, je to zhruba 216 km, tak tam se teda pěkně zdržíte. Pokud pojedete i za Rohlenku, tak je to na 30 minut do Brna, tak počítejte s tím, že prostě po ránu je to trošku divoké, ale kolem toho Brna už jste možná na to malinko v uvozovkách zvyklí, anebo jako jste se už malinko trošku obrnili trpělivost, ale brzy by to mělo být u konce, tam ta rekonstrukce a vlastně celé to přemostění tam.
1: Držme si palce, aby to bylo co nejrychleji. Samozřejmě, co se týká počasí, i navzdory tomu, že sluníčko vyšlo v 6 hodin 34 minuty, to venku vypadá trošičku nelibě, protože pořád máme potemnělo, no a ty teploty jsou veskrze kolem 14 stupňů a na mnoha místech České republiky prší. Jestli ten déšť je vydatný či nikoli, to netušíme, každé samozřejmě kraji to máme trošku jinak.
0: No ale můžete nám dát vědět, jestli u vás ano. Prší hodně, nebo jestli už déšť ustal, jestli už u vás je trošku více světla než třeba v Praze, protože tady to vypadá, že bychom měli svítit celý den. Zatím to tak vypadá, uvidíme, snad to bude brzy lepší.
1: No a jak to vypadá s muzikou pro tuto chvíli? Petr Novák, krásně se můžeme zasnít díky jeho velkému hitu Hvězdičko blízkavá.
0: A za chvilku taky data v datech, tak pěkné pondělí.
1: Hezký den.
2: Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí, proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít, z velkých fotek a malých

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: No a jedna z těch významných událostí se týká Česka, protože to bylo rok 1950, toho 14. září, kdy nastal odstřel ve vápencovém lomu Zlatý kůň na Berounsku. Ano, odhalil totiž systém krasových jeskyní. Postup lomu byl poté zastaven a koně pruské jeskyně se otevřely veřejnosti 2. srpna v roce 1959. A je to dobře, protože s dětma jsme tam byli mnohokrát a opravdu to stojí za to, doporučujeme. No a ještě jedna smutná zpráva v roce 2012, a to z důvodu série otrav metanolem, byl v celém Česku vyhlášen úplný zákaz prodeje alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 20%. Určitě to všichni ještě máme, i navzdory tomu pokročilému roku, hluboko v paměti.
2: Já si pamatuju, že se dokonce v restauracích nesmělo ani flambovat.
1: Bylo to
2: pekelné, tak ani tak nebylo zásadní to, že byl zakázán prodej těch alkoholických nápojů, ale samozřejmě to, co tomu předcházelo a to, co potom přišlo. Tak rok 1886, to už jsme v Česku, podíváme se za Janem Masarykem, za diplomatem, československým ministrem zahraničí a synem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Právě ten se toho dnešního dne narodil.
1: V roce 1931 se narodil Ivan Klíma, spisovatel, za jeho života byly jeho knihy přeloženy do 30 jazyků, no a témata, kterými se zabýval, byla próza, literární činnost, žurnalistika a také publicistika.
2: V roce 1945 se narodil Jaroslav Uhlíř, skladatel a zpěvák populární a filmové hudby, také herec, zpěvák, komik, klavírista a moderátor. Složil například hudbu k Schellingerovým písním, třeba můžeme jmenovat Holubí dům, tak přejeme všechno nejlepší.
1: Ano, a opět jsme u rodiny Masaryků. V roce 1937 zemřel tatínek samozřejmě zmíněného Jana Masaryka, Tomáš Garrigue Masaryk, filozof, politik a všichni víme, první československý prezident.
2: Takže vlastně zemřel na jeho narozeniny.
1: To jsou osudy.
2: V roce 2007 zemřel herec Bohumil Vávra.
1: No a ještě tu máme svět. Grace Kellyová zemřela v roce 1982, herečka a také monaská kněžna.
2: Tolik dnešní data v datech. Hezké pondělí.

0: Eliška Kotlínová, krásná písnička, doufejme, že vám udělala radost a že vás rozpohybovala v tom deštivém pondělním ránu. A my si dáme Johnnyho Cashe, Casey Jones, to je taková jako mašinkově naladěná píseň, a pak už tady bude doprava.
1: No o to už taky bude, o mašinkách, ano. O tom, jak nám nejezdí, ne tam, kde jezdí, ale řekneme si, kde se s nimi dneska rozhodně nesvezete, kde si neposedíte a kde si neposlechnete tohle pěkné houkání.
0: Tak, ať už tohle pěkné houkání posloucháte kdekoliv, přejeme vám krásné ráno. Kačka a Vláďa.
1: Pondělí 14. září, jenom připomínáme pro všechny, co se teď probudili. Come on.

0: Country rádiem na cestách.
1: Posloucháte Country Radio, za 3 minuty už je 7:30. Čížkovice, Libochovice, tak to je jedna z těch tras, na kterých dneska vlaky nepojedou. Stejně tak se nesvezete mezi Letčí nad Sázavou a Zručí nad Sázavou. To se týká pouze dnešního dne a pouze mezi 8 a 16 hodinou. Takové ty nepřetržitější vlakové výluky dlouhodobějšího charakteru, ty jsou na trasách Merklín, Karlovy Vary, Kadaň, Prunéřov, Kadaň, Předměstí anebo Blatná, Nepomuk. Tak co se děje na silnicích, i to víme, i to jsme pro vás zjišťovali. Tak pokud se v tuto chvíli nacházíte někde kolem Brna, tak vězte, že tam je to samozřejmě docela velká šlamastika i takhle po ránu a zejména tedy, když prší, tak samozřejmě

0: Samozřejmě většina lidí vyrazila na místo nějakou autobusovou dopravou autem. Možná, že si mysleli, že to bude jednodušší a přitom není. Ta samozřejmě ta doprava malinko kolabuje a to nejenom kolem Brna. Komplikace čekejte na D2 mezi 11. a 11,5 kilometrem ve směru na Brno. Bouralo se v Karviné v ulici Borovanského a komplikace jsou i v Praze na Novovysočanské, kde se srazily hned dvě osobní vozidla. Dávejte na sebe pozor. Přejeme šťastnou cestu. Teď už zprávy a počasí.
1: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tatry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké pondělí. Ministr práce Juchelka kvůli nízké valorizaci penzí preferuje jednorázový příspěvek důchodcům. Valorizace vychází na 270 korun. GLS nově doručuje balíky do svých boxů i v sobotu. Služba funguje ve více než 2000 schránkách po celé republice a firma chce jejich počet do jara zvýšit na 3000. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude kvůli dlouhodobému suchu asi o 30% nižší než obvykle, odhadují to vinaři. Šaty princezny Diany, které prosluly jako šaty pomsty po manželově nevěře, jsou v dražbě. Jejich hodnota se odhaduje na víc než 4 miliony korun. Dnes se připravme nejprve na zataženo až oblačno, na většině území zaprší ojediněle i bouřka, na severozápadě srážky málo a víc slunce. Během dne mají od severozápadu srážky i mraky pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19. Poslouchali jste krátké zprávy s Petrem Šimáčkem.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: 7:37 se díváme do ranního otazníku z minulého týdne, kdy s váma tady Vládě probíral třeba jedno z témat. Věříte na horoskopy?
2: Ano, a těch odpovědí přišlo opravdu mnoho a celá řada z vás na ty horoskopy věří, ale další si je nechávají tak trošku u ledu, protože se spoléhají víceméně sami na sebe. To nám napsal třeba Ondra. Já jsem na horoskopy věřil, když jsem byl mladý. Bavilo mě to pročítat se nejrůznějšími novinami a časopisy, ale v dnešní době spoléhám spíš sám na sebe. Ale přiznám se, že se na ty horoskopy občas mrknu.
1: Napsal nám i Štefan, celý život jsem si myslel, že jsem se narodil na kozoroha a nechápal jsem, proč to na mě nesedí. Až nedávno mě napadlo, že jsem se mohl narodit předčasně, jo? Protože jsem se narodil 29.12. A tehdy se to nějak moc nepočítalo a světe, div se, jsem ryby. Sice těm horoskopům pořád nevěřím, ale sedí to na mě víc než kozorok. 29.12. ryby, to je zvláštní.
2: Je to zvláštní, také o tom přemýšlím, jak to vlastně je. Ale ať je to jak se, tak za příspěvek moc a moc děkujeme. A ještě jeden příspěvek.
1: Jestli byste se nekoukal na to, co na vás sedí, než na to, jestli to jsou ryby. Že já mám pocit, že ryby jsou teda před létem.
2: Nebo možná ještě do jídelka prapovánocí třeba.
1: Počkej, já se schválně podívám, 29.12.
2: Já zatím přečtu ještě od Ivanky příspěvek, ta napsala. Na horoskopy věřím celý život. Dokonce se splnilo všechno, co mi horoskopy přinesly. Potkala jsem báječného zetě, mám úžasnou dceru a krásná vnoučátka. To všechno mi v těch horoskopech vyšlo. A já tomu prostě věřím, ať si každý myslí, co chce.
1: Tak prosím vás, já vás teda zklamu, Štefane, jako vy jste fakt kozoroh jako Brno. 22. prosinec je rozhodně tedy spjatý s kozorohem, jako si myslím teda, jo, podle toho, co jsem tady našla. Takže prostě kozorozy jsou fantastický, jo, to jsem já třeba.
2: Předpokládala jsem, že k něčemu takovému dojdu. Ono to směřovalo někam k tomu vyústění.
1: Jako nejste ryba, jo. Já vím, že byste chtěl být, ale nejste.
2: Buďte rád, že jste jako kačka, no nevím teda, jak se to vezme. Další muziku. Kdo country zpívá, to už je téma pro Karla Gotta.
1: Tak si ho dáme v našem vysílání. Hezké ráno.

0: dopravu. Máme tu D10 u Staré Boleslavy. Je problém z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav. Na 10. kilometru se stala nehoda. Už se nám to začíná štosovat od kilometru 17. Takže v tomto místě opatrně, dávejte si na to pozor.
1: Je 7:45, posloucháte Country Radio a my tu pro vás máme ještě informaci o počasí. Také na většině území nám dneska zaprší, bude zataženo až oblačno, ojediněle nás čeká nějaká bouřka. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak, ať se vám dobře poslouchá, Deštník je sebou a teď už Lucka Vondráčková. Jedou vozy prérií.
1: No tak v takovém tom voze, který jede prérií, tak si myslím, že vám bude dobře. Co?
0: Určitě tak, tam určitě neprší.
2: Jedou vozy prérií. Vezou lidi pryč, co nejdá.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No tak my věříme, že ano, v 7 hodin a 49 minut tu pro vás máme opět 5 otázek a 5 odpovědí.
2: No a já jsem v minulém týdnu, když si tady Kačenko nebyla, využil samozřejmě služeb, stejně jako si to udělala ty Radunky.
1: Opičí se, opičí.
2: Já se opičím a Radunku tu máme ve studiu. Ahoj, Raduš.
3: Ahoj a dobré ráno.
1: Ty jsi přišla teď povídat si?
3: No, přišel čas na otázky.
1: No vidíš, a teď už bohužel teda, Radu, dneska už bez tebe teda.
2: Ale my pro tebe máme překvapení.
3: Velké,
2: my víme, že totiž dnes oslavuješ svátek.
3: Ano,
2: no, jak jsi na to připravila? Donesla jsi nám dort?
3: Ne.
1: Tak dneska by mohly být otázky o tobě.
3: Ano,
1: ale to
3: bude ano, jak třeba na to koukám, přesně otázky na mě, ano.
1: Myslím, že by to bylo ale náročné pro naše posluchače, aby tě odhalili, že protože oni tě znají jenom sem tam někdy z našeho vysílání, takže to by bylo náročné, tak dneska to uděláme tedy trošku jednodušší.
2: Tak, ale tu Radku si určitě nikdy vezmeme, jo?
3: Jasně,
2: napeškál.
3: Souhlasím.
2: Dobře, takže ještě jednou všechno nejlepší a jdeme na to.
3: Mějte se krásně.
2: A dík za pomoc minulý týden, super si byla.
1: Tak jdeme na první otázku. Čím jste se proslavil?
2: Tak asi jednoznačně skládáním.
1: Čeho? Hlavolamu, puclí, uhlí?
2: Vy jste vtipálek. No, také jsem to zkoušel, ale tam mi pšenka nekvetla, takže asi převážně hudbou.
1: No to je ale široký pojem. Jakou hudbou? Dobře. Teda já to z vás tahám.
2: Já vím, jak slupaté deky, hudbou filmovou, televizní, populární a dokonce i muzikálovou.
1: No a máte nějakého třeba konkrétního interpreta, pro kterého píšete?
2: No, psal jsem, už bohužel nežijí, ale ti interpreti bylo jich celá řada, tak třeba Václav Neckář, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, ale hlavně pro Karla Gotta.
1: A co taková filmová muzika? To se docela nabízí.
2: Ano, tak napsal jsem spoustu filmové muziky, tím samozřejmě se nechci chlubit, ale určitě si pamatujete na hudební film Noc na Karlštejně, tak tam jsem pod muzikou podepsán.
1: No tak jasně, že já už mám celkem jasno, ano. Možná, že máte jasno i vy. 210-323-333, pojďte, zavolejte, řekněte nám tu správnou odpověď.
2: Radunka má taky jasno, viď?
4: Ano.
1: Country Radio, dobré ráno.
4: Dobrý den, tady dobrý. Dana.
1: Tak Dano, zkuste svůj tip.
4: No já si myslím, že jsem se trefila na Karla Svobodu a hned při první otázce, tak
2: no, mě napadlo. Uhlí, jo.
1: To byste byla hodně zklamána, kdybychom teďka řekli, že ne, že jo. Ale vy jste si jistá.
2: A dobře děláte.
1: A to je správně, protože to byla naprosto jednoznačná odpověď. Tak děkujeme za tuhle správnou odpověď. Máte od nás dárek z Country Rádia.
4: Taky děkuju.
2: Super.
1: No tak jdeme na další muziku. Před námi je Glenn Campbell, tohle byla jedna soutěž v ranním vysílání Country Rádia a ta další nás čeká za hodinu.
2: No a všimni si, že dneska jsou tady na mě dvě ženy, jo? Ty a Radunka. Ach jo, co budu dělat?

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

0: Tak to byl menuet Léta páně 1987. Ano, pozdní zvě se postará o tuto krásnou, velmi příjemnou, takovou, dal by se říci, tklivou píseň těsně před zprávami.
1: Tak si dáme taky počasí a pak už Pavla Bobka s písničkou Ve tmě dál,
0: cesto má.
1: Tak si můžete zaspívat hned po 8.
2: Country počasí.
3: Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen výjimečně a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.

0: Další společná hodina před námi je krátce po 8 hodině. Přesně, chcete-li čas, tak je 8.05. V této hodině pořad pod lupou podíváme se na dnešní oslavenkyně, kterými jsou Radky, Radunky, řekneme si, kolik jich je a jaká je historie tohoto jména a budete možná koukat, kdo další ještě kromě Radek dneska slaví.
1: No a bude vás samozřejmě celá řada. Nezůstaneme pouze u oslav, i když jako slavit něco nebo někoho je veskrze příjemná záležitost a my věříme, že můžete oslavovat třeba, když jsme u toho, muziku, která nás v dnešním vysílání teď po ránu čeká.
0: Tak jak budete oslavovat Morgana Wallena, nevím,
1: ano.
0: Ale možná, že nějakým pěkným pohupováním. Stačí jenom, když si dáte třeba nohu přes nohu, což sice není zdravé, ale pro chvilku to zvládnete a takhle si budete jenom houpat. A takhle pěkně do toho rytmu i mimo rytmus, to se taky počítá.
1: Já bych rovnou tančil.

0: 8 hodin a 11 minut se podíváme na D11. Nejen tak náhodou, protože ve směru na Prahu z Hradce Králové ho si na 67. kilometru postojíte zhruba 35 minut. A to proto, že na 62. kilometru se stala dopravní nehoda. Tak přejeme, ať vám to tam rychle utíká. S Country Radiem to snad bude docela rychle.
1: Určitě, samozřejmě věříme tomu. Teploty. Věříme také, že budou lepší, než jsou teď po ránu, protože jsou kolem 14 stupňů a vypadá to, že na celém území České republiky nám prší někde více, někde méně, s tím deštěm to během dne nebude nijak výrazně lepší, ale teploty by měly dostoupat až na nějakých 22, tak to je proti ránu celkem fajn.
0: Tak Eliška nám psala z Karlových Varů, že prý tam docela hodně prší, ale zase na druhou stranu v Ostravě tam prý jenom krápe. Tak pokud i vy máte nějaké poznatky z toho, jak to vypadá za vašimi okny, tak tam klidně napište SMS-kou nebo e-mailem, nebo klidně zavolejte. My chceme vědět, jak to u vás vypadá s těmi kalužemi.
1: Ano, my se těšíme i za minimální nebo malinkatou odpověď, kterou nám pošlete, a my vám jako takový jako vzor pošleme jednu malinkou. Jo? Tedy to je název písničky od Pavla Nováka.
0: Tak jedna malinká písnička. Country Radio.

0: pod lupou.
1: Dnes máme pod lupou Jaroslava Uhlíře, skladatele populární a filmové hudby, herce, zpěváka, komika, klavíristu a moderátora. Přejeme všechno nejlepší.
2: Jaroslav Uhlíř se narodil v Praze, a to v roce 1945, právě toho dnešního data. Vyrůstal na pražském Žižkově, v mládí zpíval v dětském pěveckém sboru Československého rozhlasu pod vedením Bohumila Kulinského staršího.
1: Zpíval v různých kavárenských tanečních skupinách, stal se členem skupiny Prominence a Faraon. Později byl zaměstnán jako skladatel v Československém rozhlase, kde se seznámil se Zdeňkem Svěrákem.
2: Vystupoval třeba v pravidelném televizním pořadu Hit Šaráda, který moderoval společně s textařem a moderátorem Karlem Šípem. Na něj pak přímo navázala zábavní show Gala Šaráda. Spolu se Šípem a Petrou Janů tvořili recesistickou skupinu Triky a pověry.
1: Jaroslav Uhlíř složil hudbu k filmům Ať žijí duchové, Vrchní prchní, Lotrando a Zubejda nebo Z čerty nejsou žerty. Se Zdeňkem Svěrákem spolupracoval na hudebním televizním pořadu pro děti Hodina zpěvu.
2: No a Jaroslav Uhlíř během Zlínského filmového festivalu, což bylo v roce 2014, obdržel ocenění za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež.
1: Přesně před rokem oslavil v Paláci Lucerna své 80. narozeniny. K jeho poctě byl při té příležitosti uspořádaný koncert, kterého se zúčastnil jak Zdeněk Svěrák, tak třeba i Tomáš Klus nebo Milan Peroutka, a odehráli taky jeho nejvýznamnější písně.
2: Tolik pořad pod lupou, tolik skvělý muzikant, úžasný člověk Jaroslav Uhlíř.
1: Teď už tak jsme nějak vrátě vyskočil, jezdec dálky.
2: Tak ať se vám dobře poslouchá.
3: Já

0: 8 hodin a 21 minut posloucháte Country Radio. Myslím, že máme za sebou krásný víkend, kdy jste možná vyrazili na houby.
1: Ano, je to tak, je to tak. A ty mi potvrdíš, co jsem dones dnes, že?
0: Co jsi dones dnes?
1: Donesl jsem tenhle krásný hříbek jako dárek pro tebe, po tvém
0: jaký
1: návratu.
0: Jaký hříbek? Já žádný hříbek nevidím.
1: On není tak malý.
0: Ne, skutečně. Teď Vláďa říká, že přines hříbek, já vůbec žádný hříbek nevidím.
1: Dobře, tak buď to si zajít na oční, nebo já blafuju teda. To teď
0: ty Vláďa blafuje, ano, tak ano. A co teda s hříbkem? Takže i ty si našel hříbek, tím chceš říct, že teda tím pádem už ho najde úplně každý.
1: Já se přiznám, že jsem ho nenašel, já jsem dostal celou ošatku hříbku a řekl jsem si, že už jsem dělám radost. Ne, já jsem neměl čas chodit do lesa, navíc tam bylo mokro a jsou tam breberky nejrůznější a tak dále. Takže
0: ty by si uklousil, ještě by tě ano, hledali
1: přesně,
0: celý víkend.
1: Přesně tak. Takže ano, hříbky opravdu rostou. Ne tedy plošně na celém území České republiky, ale lokálně. A mohu tedy říct, že dva mý kamarádi vyrazili každý na jedno místo, jeden nenašel vůbec nic, a ti ostatní donesli fakt asi 5 košíků.
0: Jo, vyrazili na jedno místo, jeden nenašel nic a jeden 5 košíků. Tak to je hezké. To je prima, to je hezký příběh. Tak Vladě ale nenašel nic, on byl asi ten houbař, co nic nehledal, ale každopádně pokud byste měli to blízko třeba na Tachovsko, tak tam vězte, že tam teda jako tam to teda fakt asi roste, protože nějaký houbař tam si představ Vláďo našel rekordně velkého kotrče. Jo, kotrče, houba, to je taková ta kudrnatá
1: velmi
0: houba.
1: Vzácná, ano.
0: No počkej, ale on našel houbu a její obvod měřil víš kolik?
1: 20 cm.
0: No, to je největší houba na světě.
1: Jo, nekolik.
0: 181 cm.
1: Kotrč?
0: Kotrč, 181 cm.
1: To je obvod, tak ne, no to je. Jak kdybych si lehnul na zem.
0: No, ale je tady fotka prostě, není to prostě žádný výmysl, takže prostě, jako jestli to máte blízko na Tachovsko, vyraste třeba, tam bude mít nějaký bratříčky, víš, jak se to říká.
1: No, přesně, ale oni houby rostou třeba a teďka fakt ty velké úlovky, doufám, že kamarádi se nebudou zlobit, když to prásknu, že byli na Příbramsku.
0: No, tak vidíte, tak i na Příbramsko, na Tachovsko. Vyraste

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se pojďme podívat na dopravu. Teď 4 minuty před 8:30. Blatná, Nepomuk nebo Holubice, Sokolnice, Telnice, to jsou vlakové trasy, na kterých dneska tedy bude pusto a prázdno, možná tam maximálně bude pršet, ale rozhodně vlaky tam nepojedou. Po kolejích nepojedou vlaky ani mezi Vyškovem a Nezamyslicemi, tam se to týká tedy pouze osobních vlaků, takže rychlíky normálně projedou. Vsetín, Půchov nebo Bezdružice, Pňovany, to jsou další 2 trasy. Podrobnější informace o těchto výlukách a i o těch dalších najdete na webu Českých drah. Mrkneme i na silnice. Pražský okruh exit 26 ve směru na D7 právě v tomto místě se bouralo. Komplikaci v podobě dopravní nehody čekejte i v Písku, v ulici Budějovická, anebo na Mostě, na Mostecku, přímo konkrétně v Mostě, v ulici Višňové. I tam máme srážku 2 osobáků. Přejeme šťastnou cestu bez komplikací a samozřejmě bez držení.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country rádiu.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Poslechněte si, co je nového. Pokud budou ceny elektřiny dále růst, vláda je zastropuje. Konkrétní cenovou hranici ale zatím nikdo neuvedl. Letošní úroda jablek bude poloviční oproti dlouhodobému průměru. Moštárny hlásí kvůli jarním mrazům, suchu a vedru výrazně méně ovoce, někde navíc horší kvalitu. Jablka i výrobky z nich proto asi podraží. Lyžování v Jizersko-Horském Bedřichově je znovu v ohrožení kvůli sporu provozovatele s obcí. Firma už do areálu investovala desítky milionů, ale kvůli nedohodnuté směně pozemku asi pojede jen dětský vlek. 15-letého chlapce zachránili po 2 dnech strávených na převrácené lodi v ledových vodách Beringova moře u Aljašky. Jeho starší bratr a bratranec zahynuli. A jaké nás čeká počasí? Dnes nejprve zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky málo a víc slunce, během dne mají od severozápadu srážky i mraky pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19. Poslouchali jste pondělní krátké zprávy s Petrem Šimáčkem.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: V kalendáři je dneska jméno Radka. Co by si řekl k Radkám? Znáš nějakou Radku?
2: No, my jsme ji teď tak trošku jako ještě představili, popřáli jsme ji všechno nejlepší. Znám jednu, ano, jednu jedinou, která je tady s náma v rádiu a my jsme ji popřáli všechno nejlepší. Jinou Radku neznám a co bych k ním řekl? K té, co znám, že je úžasná, milá, hodná a šikovná.
1: Přesně. Co řekneš, tak Radka ví, že zařídí, ano, zjistí, udělá, přinese, udělá naprosto jako spolehlivý, maximálně, jako řekla bych, jeden z nejlepších lidí, co tady v rádiu vůbec máme. A dneska má zrovna svátek.
2: Tak, věříme, že pokud ve svém okolí máte nějakou radunku, takže bude oplývat těmito superlativy stejně jako naše milá Radka a rádi bychom o tom méně něco řekli a rádi bychom, aby vy jste na ty radunky nezapomněli a popřáli jim k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
1: Tak Radka je novějším slovanským jménem, tohleto ženské křestní jméno vzniklo osamostatněním domácích variant jmén začínajících na Rad, což jsou Radomír, Radimír nebo Radoslava. A tohleto jméno bývá spojováno i s archaickým slovanským jménem Radmila. Pravděpodobně jde taky o odvozeninu tohoto jména. V Česku máme těch Radek přes 26 tisíc.
2: No a pak, když je tu padlo ještě z tvých úst, milá Kačko, jméno Radoslava, tak vězte, že i ta dnes slaví svátek. Je to jméno slovanského původu, jde o ženskou variantu křestního jména Radoslav, odvozeného od slovesa raděti. No a samozřejmě je také důležité na ně vzpomenout jiná varianty k tomuto jménu, což je Radislava nebo Radslava. No a těch máme daleko méně, zhruba 1200.
1: Tak podle pravoslavného církevního kalendária nám právě dneska začíná nový církevní rok. Jinak si myslím, že 14. září není až zase taky ničím jako extra zajímavý,
2: ano,
1: nebo?
2: Nebo ani ne. Tak v podstatě je to vyčerpávající, o čem jsme si teď tady povídali, ale zajímavý může být i tím, že je třeba 14. v pořadí v rámci měsíce září.
1: Cítíš to?
2: Ten kouř, myslíš?
1: No.
2: Ne, necítím, ale slyším, jak se rozbíhá písnička se stejným názvem.
1: Aha, tak to bude ono. Petr Spálený právě teď v našem vysílání.

0: poslední to.
1: 8.41, tak to byl Willie Nelson v našem vysílání. No a my se v tuto chvíli podíváme za počasím, abyste věděli, jestli pak ten déšť už taky někdy ustane, anebo jak to teda vypadá. Napsala nám naše věrná posluchačka Věrka, že na Kladně neprší a má jí tam 15 stupňů Celsia. Tak věříme, že pršet přestane i tam, kde aktuálně prší, což je na většině území České republiky, alespoň tak, jak víme od vás, našich posluchačů. A ty teploty se dneska budou pohybovat do 25 stupňů Celsia.
2: Zhruba tak nějak, samozřejmě ono to bude rozmanité na území České republiky, ale co se týká toho deště, tak je to pozitivní v tom ohledu. My jsme tady nakousli téma hříbků a hub, že nám porostou, takže vy, kteří rádi chodíte do lesa, tak si sice budete muset vzít nějakou pláštěnku, ale určitě nějaké ty úlovky stran hub budou. Co se týká dopravy, měli jsme tu telefonát od Jindry, ten nám volal, že jak jsme zmiňovali tu D11 z Prahy, teda z Hradce do Prahy, tak už je to průjezdné, mělo by to být fajn, akorát na tom 25. kilometru, kde byla ta nehoda, tak tam ještě malinko zpomalíme.
1: Tak tolik doprava na Country Radio, před námi jsou Kameloti, dáme si písničku Zachraňte koně a za chvilku už budeme taky dospívávat jednu z písní, kterou pro vás máme připravenou.
2: No a to je potřeba nám zavolat samozřejmě a náš telefon sem do studia je 210 323 333, takže pokud jste s námi nespívali a pokud si troufnete, a my věříme, že ano, tak můžete vytáčet právě teď.
1: No, těšíme se na dalšího zpěváka, který bude zpívat ať už sám solově, úplně do ticha, anebo spolu s námi s nějakou menší podporou, ale i to se počítá.
2: Určitě. Tak ne, abyste nás potom ohodnotili daleko lépe než volajícího.
3: Peklo byl ráj, když hořela stáj.

0: Dospíváš to?
1: No tak to je věta do pranice. Ano, s tím velkým otazníkem věříme, že ano. Samozřejmě řekli jsme vám naše telefonní číslo sem do studia Country Rádia a myslíme si, že to nebude žádný problém pro toho, kdo nám zavolal.
2: No, zatím nám nikdo nezavolal.
1: Ne,
2: ne, já myslím, že dneska při pondělku možná mají všichni spoustu práce. Víš, a říkají si, tak ale prostě, ale já teďka nemůžu, teď mám spoustu práce, anebo já dneska nemám úplně na to dobrý hlas.
1: Prostě jsou to takové ty klasické výmluvy, jestli jsme neodradili naše posluchače tím, jak jsme řekli, že jim pomůžeme s tím zpíváním.
2: Ale ty nevymlouvejte se, normálně zavolejte. Zavolejte a my to teprve jako ohodnotíme, ano, jestli jako jo, jestli jste to zvládli nebo ne. Ale my nebudeme hodnotit. Samozřejmě, jako jestli to zpíváte falešně, nebo jestli úplně perfektně se držíte toho, co máte, a nebo jestli ta slova jsou úplně skvělá. My vás vždycky podržíme. Ať to bude jakékoliv, tak vás vždycky podržíme. A kdyby to jako nebylo úplně ono, tak my vás tam dotáhneme do toho cíle. Nebojte se, prostě za ruku, za jednu vládě, to budete trošku teda jako
1: pokulhávat.
2: To bude taky pokulhávat, ale já mám sílu dost.
1: No, takže bys nás odvlekla oba dva potom, posluchače.
2: Ale to úplně v pohodě.
1: Jo, úplně to, v pohodě, no, jasně, to celkem samozřejmě chápu.
2: Ale hlavně podívej, pejte bicáky.
1: No, to vidím, no.
2: Tak jdeme na to. Už tady někdo volá, už se někdo osmíl. Country Radio, hezký den.
3: Dobrý den, tady Jura z Brna.
2: Tak Juro, jak dlouho jste odolával a říkal jste si, no tak dobře, tak já teda tu výzvu přijmu.
3: No, já jsem se k vám dovolal asi jenom jednou a teď řídím auto, takže jsem si říkal, no tak to zkusím, třeba když se nikdo nedovolal, tak se dovolám já, no.
2: No jste se dovolal, tak teďka někde přibrzděte, jo, ať na to máte pěkně klídek, ideálně prostě někde zastavte, jde to?
3: No teďka já jedu tak po takové rovince, to můžeme klidně to, já jsem zvyklý telefonovat za jízdy, takže...
2: Jo, helejte, ale soustřeďte se hlavně na jízdu, jo, ať vás nemáme na svědomí, tak opatrně.
1: Ono bude strašně krásné.
3: Dobře, budu se vyhýbat bažantům a zajícům, co tady běhají, jo.
2: Jo, tak to, no, helejte, to buďte tak hodnej.
1: Já si myslím, že to bude strašně krásné, když Jura bude zpívat a teď bude těma rukama rozhazovat a všichni, kdo pojedou proti smíru, jak si řeknu, co to tam sedí, není to ten Jura z Brna, že?
2: Ježiši, držte se volantu. Jasně. Soustřeďte se na jízdu, nikoho nepředjíždějte, pěkně pomaloučku a my vám pustíme kousek písničky a vy to dospíváte, jo?
3: Teď tady vidím odbočovadlo, tak já tady zkusím přibrzdit.
2: No vidíte, tak vidíte, jak jste šikovnej, hodnej, to my máme rádi.
3: Jsem tady zastavil, tak dobrý, no.
2: No vidíte, na to. Paráda, vypněte ten motor, všechno slyšíme a můžete dobře poslouchat písničku, kterou tu pro vás máme. Držíme moc palce. Pust celé

0: No.
1: No.
0: Montgomery, bio zvony. A já si teď nespomenu.
2: Dešti
0: smejvá zertu růž.
1: No,
2: já vám dám, že si nespomenete. Vy si vzpomenete.
1: Ne, vy jste chtěla, aby jsme zpívali my, že jo? Hlavně Kačka.
0: Já si ještě zblbelej tady z toho auta, jsem vypínal ten motor a ještě prostě.
2: No jasně.
0: A jako znám tu písničku,
2: ale
0: jo,
2: to
0: znám
2: jasně, že to zná každý. Ono stačí vždycky jenom potom už jako naťuknout to jedno slovo a člověk už to jako dotáhne, že jo?
0: Ano, ano.
2: No jasně. Jasně tak. No tak vidíte, jak se vám to krásně podařilo. Ještě, že jsme tady, jsme vás podrželi, že jo, vy jste krásně zabrzdil, jste tam zastavil.
1: Hlavně, abyste nastartoval teďka zase.
0: No tak teďka musím nastartovat a vyjet tady z té polňačky, ale snad to bude dobrý, jo.
2: Ale to stálo to za to přece ne. Vyhrál jste od nás krásnou cenu z Country Rádia.
0: Tak jo, tak děkuju.
1: Nemáte zač a my vám teď za odměnu i našim posluchačům pustíme Babiho Daňka, samozřejmě v písni, kterou jste zpíval, Montgomery.
0: Jo, Daňka mám rád.
1: No,
2: tak tady Daně. Je celý Daněk a Montgomery v našem vysílání. Krásný ráno.
0: Děkuji.

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

0: Jen vzpomínky Pošmistrovic kluka, tak to byla krásná písnička, i vy možná budete vzpomínat na tu hodinu, která se nám blíží ke konci, tedy mezi 8. a 9. Hlavně Jura z Brna, který nám takhle krásně zaspíval.
1: Já si myslím, že na to bude vzpomínat vlastně navždycky. Je to takový jako nezapomenutelný zážitek. Po 9. hodině po zprávách a počasí Brontosauři a taky Tomáš Klus, Věra Martinová, jejich novinka Magnetické bouře.
0: Krásné ráno přeje Kačka a Vláďa.

0: Country počasí.
1: Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen výjimečně a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Ve dvou se to lépe táhne. Důkazem mohl být Tomáš Klus a Věra Martinová Magnetické bouře. To byla písnička. Co jsou magnetické bouře?
1: No.
0: To jsou bouře, které tě zmagnetizují. Po případě, kdybychom dnes čekali nějakou bouřku, tak si na to dejte dobrý pozor. Lepší je nenosit deštník s kovovou špičkou.
1: Jo.
0: Já si myslím, že by to tak mohlo být. No a já ještě, když jsme tady zmínili tuhle tu dvojici, že ve dvou se to lépe táhne, tak jste určitě zaznamenali, že Kačenka se vrátila z dovolené, už se nejsem osířelý, takže mi vás společně...
1: Ani nejsi osířený?
0: Ani osířený, byl jsem smutný, teď už jsem zase veselý, takže Kačka s Vláďou vám přejí dnešní vstup do dopoledního času. Máme 9 hodin a 9 minut.
1: A ty vlastně musíš být ale vždycky veselý, Vláďo. Ty jsi tady pro posluchače, ty musíš rozdávat tu radost, i když jsi smutný.
0: Ano, to je vlastně pravda.
1: Jo, ty jsi na to zapomněl.
0: Ano, ne, nezapomněl, byl jsem veselý, jako zapracovali ve mně mimikry.
1: Posluchači, dejte mi vědět, prosím vás, jak to tady bylo. Já prostě jsem neměla dozor, prostě nechala jsem to čistě na vás. Jako.
0: Ano, 210, 323.
1: Ale někdo 330, volá, tak schválně zeptáme se, jestli jsi byl smutný, anebo jestli jsi byl veselý. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, nebo dobré dopoledne, tady Vela.
1: Tak Velo, byl dobrý ten Vláďa veselý, nebo byl smutný? Jak to bylo teda?
2: Kačenko, ty byla.
1: Jo, a byl teda smutný, anebo byl naopak z toho
2: ale
1: veselý?
2: Ale ne, nebyl smutný, on je skvělý, akorát vy dva spolu prostě mi vždycky, jak se to říká, vykouzlíte úsměv na tváři a to, že mám přes 70, tak já se na vás strašně těším vždycky. A ten hlas, co tam byl s Vláďou minulý týden, mi tam nějak trošinku neseděl. Ale to nemyslím ve zlém.
1: Jo, tak Vláďa si sem někoho... Takže Vláďa si sem někoho přivedl.
0: Ne,
1: jo?
0: Počkej, ale on už tady nebude, slibuji.
2: Jo, měl no, tam, no, já no, se ano. Myslím soutěžila, pak tam byl někdo. Jo, jo. Daniela?
0: Ne, Radunka.
1: No tak jo, dobře, dobře, to si vyřídíme, to si jak to děkuju za tyhle ty podnětné informace. Jako rozhodně tady budu muset udělat pořádek, tak nejenom v šuplíkách, ale tady, no dobře, dobře, Velo, děkuju, to jsou dobré informace. No, jestli máte další poznatky, milí posluchači, zavolejte, dáme to dohromady.
0: Ne, prosím vás, už nevolejte.
1: Vladimír bude mít průšvih. Tak Velo, ano. Krásný den a díky.
2: Vám taky a ať vám to pořád takto mluví a hraje jako doposud.
1: Jste moc miloučka, děkujeme,
2: mějte
1: krásný týden. No tak vidíš, Vladimíre, takže ty už teďka ticho, jo, a ano, máš průšvih.
0: Ano, už sem nebudu vodit žádné ženy, slibuju.
1: Jo, dobře, ani muže.
0: Ani muže, to už vůbec ne.
1: Tak vodit sem je budu já, bude tady Vojta Kyďák, Tomáško, přivedu i Věru Špinarovou a dáme se i Rangers za malý okamžik v našem vysílání.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, zdraví vás z celého srdce, přeje pěkný den, Kačka.
1: No a kdo?
0: Jsem zapomněl, kdo
1: jsi zapomněl. Ty jsi zapomněl.
0: Ty jsi mě tak vykolejila včetně.
1: Ty se tak bojíš, že
0: jo,
1: Vláďa, jsi zapomněl své jméno.
0: Ano,
1: tak
0: ano.
1: Já jdu na ně, jo, milí posluchači. Slyšíme se za chvíli. Tak jo.

0: nahřáte, anebo naopak začíná trošku jako chladnout. Jo, prostě ty podmínky takhle před tím podzimem jsou podle mě úplně jiné než v létě.
1: Je to pravda. Ano.
0: Je dobré to vyzkoušet někdy a možná, že už nebudete chtít nikdy jezdit jako jinak.
1: Dobře, a proč o tom hovoříme? Proč je Kačenka, to už samozřejmě není vůbec žádné tajemství, se vrátila z týdenního pobytu v zahraničí. Moc jí to sluší, je krásně opálená, přijela svěží, odpočatá, protože si řekla, že tentokrát je tu dovolenou místo šplhání na nejrůznější vrcholky hor a jízdě na kole 100 km denně, a to prostě na ní musím říct, je velká sportovkyně, pojme trošku jinak. Takže relaxovala, je to na ní vidět, je odpočatá a já jsem strašně rád, protože mi dovezla krásné dárky a za to jsem velmi rád, opravdu. Jsou to takové jako drobnosti, ale člověka to zahřeje u srdce a potěší.
0: Jsou takové drobnosti, tak Vláďa očekával samozřejmě, že mu přivezu nějakou zlatou cihlu, že někde vyryžuju, ale
1: no to
0: bohužel...
1: byla, ale je malá, no, tak.
0: Ale jako bohužel jsem nebyla v oblasti, kde by se rýžovalo zlato, tam nevím v tom moři, jestli by možná nějaký kamínek.
1: Takže i za ty škebličky děkuju.
0: Ale i za škebličky. Tak my se vás dneska chceme zeptat, co nejcennějšího jste si z dovolené dovezli. Mm-hmm. Jo? A cenost ale nebudeme měřit nějakými penězi, ale
1: určitě.
0: Samozřejmě přesně, pro někoho to může být ten kamínek. Já jsem třeba dostala nedávno od mojí kamarádky, no možná už je to možná 3 roky, když byla s dětma a byly někde jako opravdu velmi daleko a přivezli mi odtamteď jako kamínky. Jo? Ty, když jsi byl na Floridě, tak ty si mi přinesl písek z Floridy.
1: Jo,
0: tak to jsou samý takový jakoby vlastně věci, které jako pro někoho třeba vůbec nemají žádnou hodnotu, ale já si je pamatuju a mě třeba tyhle ty věci jakoby baví. Já jsem přesně takový ten opečovávač takových těch drobností a pořád něco někde oprašuju a tak. Neumím žít v takovém tom minimalismu. A možná, že to máte podobně, možná, že také máte zdovolené doma plné vitrínky nějakých zásadních věcí a naprosto přesně víte třeba, od koho jste je dostali, nebo z jaké země jste si je přivezli.
1: Tak, jinými slovy, co nejcennějšího jste si letos dovezli z vaší dovolené.
0: No to jsem teda náravně zvědavá. Já třeba vím, že na mojí dovolené si jedni v podstatě, jakoby, řekla bych, kolegové z pláže odvezli domů pejska, si představ.
1: No jo, já jsem se lehátko.
0: No,
1: když už si na něj zvykli, třeba i s tím ručníkem. Že?
0: Ale to nevím, to asi na to by špatně skládali, ale normálně si tam prostě ochočili malý štěňátko překrásný a vezou si ho domů.
1: To je moc hezké.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě tak hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řekl, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem, a kdo by vzpomínal.

0: zpíval Johnny Cash.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Posloucháte Country Radio v 9 hodin na 29 minut. Se mrkneme na dopravu.

0: Tak to je, tak bývá, že jo, když je to dopravní zpravodajství. Začneme vlakovými výlukami. Dneska se nesvezete na trase Cheb, Luby, Uchebu, Bechyně, Tábor, Čížkovice, Libochovice, Ledeč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou nebo Freeland nad Ostravicí, Ostravice. Podrobnější informace o vlakových výlukách, protože jich je opravdu celá řada a nestihneme je všechny říct, najdete na webu Českých drah, tedy www.čd.cz. No a jak to vypadá na silnicích? Možná už je to trošku lepší. Na D11 se ale dávejte pozor na 61. kilometru ve směru na Prahu. Tam máme dopravní kolizi. Bouralo se také ve Zlíně, v ulici Václavské a v Teplicích v Doubravské. Pokud vy máte nějaké info o dopravních kolizích, třeba teď aktuálně stojíte v nějaké dopravní koloně, tak nám dejte vědět. 210 323 333. Jinak přejeme šťastnou cestu. Country
1: Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Radio.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: No a my tu máme otázku. Co nejcennějšího jste si kdy dovezli z vaší dovolené? Ano, reagujeme na to, že Kačenka se vrátila z letošního týdenního pobytu, přijala krásně odpočatá, svěží.
2: Dobře, tak to není vůbec podstatné.
1: No, tak já to musím říct.
2: Vládě se prostě odrazil od toho, že já jsem byla na dovolené, a tak ho napadlo, že co nejcennějšího jste si vy dovezli z dovolené. Já jako nemůžu říct, že z této konkrétní dovolené bych si dovezla něco cenného. Takhle původně jsem chtěla, protože jsme tam jako viděli jednoho pejska, víte, jak to je, prostě ty plážoví pejsci, a tohle byl labrador, a to jsou prostě mému srdci jedni z nejbližších pejsků, potom samozřejmě zlatý retrievři, ale tenhle tento byl prostě miláček, absolutní, prostě takový ten, jak má všude ty šrámy, víš, ale je to prostě veselý chlapec, a no nakonec to nedopadlo samozřejmě, my jsme se ho jako nemohli odvést, dokonce ho odvezla tam odchytová služba, což mě úplně rvalo srdce, ale byl by to asi vlastně ta nejcennější věc, kterou bych si kdy z dovolené dovezla já.
1: Tak, tady byla řeč o živém tvoru. Další živý tvor je tady v příspěvku, který nám napsal Martin. Dobrý den, my jsme si s mojí přítelkyní dovezli z Džerby zárodek naší dnes již 9leté dcery.
2: Ale prosím
1: tě. No, tak taková motivace může na dovolené
2: zárodek
1: nastat.
2: Si můžeš přivést, jo. Jako to ve zkumavce nebo ve skleničce,
1: no,
2: nebo
1: já si myslím,
2: v kufru.
1: Kde? V ženě.
2: Jo, takhle.
1: Propašovaný.
2: Jo, tak dobře, tak teď už tomu rozumím. Jo, jasný. Takhle. Tak Vládě, jako kam má zkušenosti, celý se rozsvítil, že? Viď?
1: To já to tak mám prostě.
2: Jo, dobře, Jarmila píše, vzpomínky na krásná místa a občas nějakou maličkost, třeba slona z Vezuvu. Jo, tam mám pocit, že se dělají z té lávy. Víš, že to nějakým způsobem jako vybrušují a že tam dělají ty slony z lávy, jestli se teda nepletu.
1: Nebo z lásky třeba.
2: Vláďo, ty jsi říkal v nějakém oparu.
1: Tak já slyším dovolenou.
2: Od těch dětí, viď?
1: Dovolená děti. A teď to se mnou hejbe tady. Tak, Alena nám napsala. Jednoznačně fotografie a krásné vzpomínky. PS, ty fotografie si vždycky nechám udělat, protože mám ráda v té papírové formě a nesnáším, když si lidé ukazují fotografie v mobilu.
2: Víš, co je nejhorší, když si ukazují lidi fotky v mobilu. Když takhle půjčíš ten mobil a ukážeš, dívej se, a tady jsme byli takhle. A teď ten člověk v tom tvém telefonu začne listovat. Víš, ale
1: a
2: ty nechceš.
1: Věci.
2: Nepočkej, ale ty nechceš, aby listoval. Ty jsi mu ukázal tu jednu fotografii, a to dělají, musím říct, že si to zejména maminky nebo rodičové. Teď oni tam takhle listuje. Teď tam najednou vidí fotografie, které rozhodně vidět neměli, a ty nechceš, aby je viděli. Tak opatrně, jo, pozor, samozřejmě album je vždycky jistější volba.
1: Určitě, zvláště v tom listování, pokud jste byli na Džerbě, tak to třeba kolikrát nemusí být to pravé ořechové. Dobře, napsal nám ještě.
2: Zrovna na Džerbě.
1: Zárodek. Napsal nám třeba Karel. Já už řadu let jezdím na jedno místo a vždycky je co si dovést. V rámci letošní dovolené jsem si dovezl vymknutý kotník, ale vím, že příští rok na stejné místo pojedu znova.
2: Jo, protože to je samozřejmě velmi cenná věc.
1: Ano.
2: Jo, to bych si teda nechtěla dovést, ale z dovolené takhle cenou věc.
1: Já si myslím, že tohle by mohlo být vítězný příspěvek, co ty na to?
2: Jo, jako aby měl nějaké bolestné od nás.
1: No, pošleme mu obvazy nějak.
2: Jo, dobře. Tak posíláme nějaké obvazy, Vláďa něco, co někde vyštrachá.
1: No, já si sundám ten zase z poraněného kolena, takže.
2: Dobře, jo. Tak k rannímu otazníku o nejcennějších věcech z dovolené se vrátíme zase zítra v 7:30.
1: Teď už muzika. Žába.

0: Pavel Žalman, Lohonka a dálnice číslo 5 těsně před 10. hodinou.
1: No a těsně po 10. už tu budou samozřejmě zprávy a po 10. náš kolega Milan Schmidt.
0: Užívejte hezkého pondělí.
2: Country počasí.
3: Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen výjimečně a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.

Krásné dopoledne s datem 14. září vám přeje Milan Šmid. Michal Tučný před chviličkou zpíval Šlapej dál a my to také děláme. Šlapeme dál jako namazaný stroj a před námi je další hodinka plná krásné muziky, kterou zajistí například Petr Spálený, Jarda Samson Leng, Valdemar Matuška a nebo třeba Alan Jackson. Čeká nás také Tulácká stezka a čeká nás také pozvánka konkrétně do Zlína, kde se blíží literární noc. Tolik tedy výhled na nejbližší minuty. Přeji vám krásný den.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto Kukátku Country Rádia vyrazíme do Zlína, konkrétně do krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, a na telefonu mám paní Kláru Kmoškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Kmošková, já jsem koukal, že u vás chystáte moc pěknou akci, tak pozvěte naše posluchače, pokud by měli blízko do Zlína, tak určitě rádi přijdou.
2: Určitě. Letos chystáme už vlastně pátý ročník u nás ve Zlíně Noci literatury a tenhle večer proběhne ve středu 16. září, tentokrát v jedinečných prostorách Čiperovy vily. No a ten večer nabídne ukázky ze současné evropské literatury v podání herců Jana Révaje a Sáry Korbelové. No a tradiční součástí tohoto programu bude také hudební doprovod Filharmonie Bohuslava Martinu, tentokrát v podání harfistky Amélie Tokarské. A samozřejmě vstup na akci je zdarma, jen lístky si musí případně diváci vyzvednout u nás na recepci 14. budovy.
1: Dobře, tak jo, děkujeme za informaci a úplně závěrem ještě jednou zopakujte tedy, kdy a kde přesně nás Noc literatury letos čeká?
2: Tak proběhne ve středu 16. září 2026 od 19. hodin v prostorách Čiperovy vily ve Zlíně.
1: Moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a někdy příště zase naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak děkuji všem, kteří v tuto chvíli mě upozornili na to, že v dopravních situacích je trošičku problém na příjezdu po Strakonické. Děkuji za tuto informaci. Pokud se tedy chystáte přijíždět do Prahy po Strakonické ulici, tak počítejte s tím, že tam vzhledem k odstavenému nákladnímu autu vzniká taková delší kolona a že se tam hodně zdržíte. Takže děkuji za vaše SMSky. A teď se ale pojďme podívat rychle také na to, co se děje na kolejích. Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Ledeč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Prostějov, Nezamyslice, Čiškovice, Libochovice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role Chodov. To jsou úseky, kde dnes budete přesedat na autobusy, protože jsou tam polodenní výluky. Teď se pojďme podívat na silnice a dálnice. Takže Strakonickou jsme probrali, ale také třeba na D35 na 138. kilometru ve směru na Hradec Králové počítejte se zdržením, tam je dopravní nehoda. Na D11 na 56. až 57. kilometru ve směru na Jaroměř je hlášen nějaký předmět na vozovce, je to dopravní značení uprostřed jízdních pruhů. Tak i tam projíždějte opatrně. Na D025 km ve směru, kde jedničce došlo k nehodě dvou osobních aut. Tolik tedy rychlý pohled na nehody a teď ještě nějaká ta omezení a určitě počítejte se zdržením na D1 mezi 210. a 205. km ve směru na Brno. Je tam kolona, v obráceném směru je také hustá doprava. Další dopravní zácpa je hlášena na D1 v okolí exitu 110 ve směru na Ostravu. Tvoří se tam dlouhá kolona vozidel. Podobná situace je tedy i na D11 mezi Sadskou a Poděbrady a také v obráceném směru a D5 také nezůstává úplně pozadu, velmi hustá doprava je okolo 110. až 100. kilometru ve směru na Prahu i v protisměru. Počítejte i tady se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Když jižní vítr

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci i tulačky, dobrý den. Dnes zamíříme na rozhlednu Romanka. Její konstrukce má neobvyklé technické řešení. Je také jednou z nejvyšších staveb svého druhu u nás a díky nadmořské výšce 204 metrů je nejníže položenou rozhlednou v republice. Základnu stavby tvoří uměle vytvořený kopec vysoký 4 metry. Pod jeho zeminou a železobetonovou základovou konstrukcí je ukryto technologické zázemí vysílačů mobilních operátorů. Tyto telekomunikační společnosti vlastně dali podnět k zahájení stavby právě v těchto místech. Architektonické řešení je vskutku netradiční, zasloužil se o něj celý tým architektů. Ti nechali umístit 50 metrů vysoký stožár uprostřed půdorysu celé stavby. Kolem ní se vypíná ocelová konstrukce rozhledny trojúhelníkového průřezu obložená dřevem. Rozhledna je vybavena několika vyhlídkovými plošinami v jednotlivých patrech. Nejvyšší vyhlídka se nachází ve výšce 26 metrů nad zemí a směřuje k ní 116 ocelových roštových schodů. Výstavba vysílače s vyhlídkovou věží trvala 8 měsíců. Do provozu byla tato netradiční konstrukce uvedena v březnu 2003. Rozhledna byla slavnostně pokřtěna jako Romanka, to podle malého místního děvčátka, které se zájmem průběh celé stavby sledovalo. Stavba získala v soutěži Grand Prix architektů za rok 2002 nejvyšší ocenění v kategorii krajinářská architektura. Ačkoliv je rozhledna položena netypicky v nížině, za dobrého počasí z této ploché krajiny Nymburska spatříte některé stavby na okraji Prahy, východní část Středočeského kraje, Polabí a dokonce i Krkonošský hřeben, Jizerské hory, České středohoří a vysílač Ještěd. A jak k rozhledně? No, turistické značení tam není. Autem dojedete až k patě rozhledny. Od autobusových zastávek v Hrubém Jeseníku je to zhruba 700 metrů, od železniční zastávky Oskořínek asi 2 kilometry. Další podrobnosti o rozhledně Romanka najdete například na webu turistickyatlas.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Byl už podzim. Všude, kam oko pohlédlo, zlátlo javorový listí. A já se vracel sichravým ránem domů po 5 letech bojů pod vlajkou Spojených států. Po 5 letech válek, hrůzy a vraždění. Hlavou se mi honily děsivý vzpomínky a já přemýšlel o tom, jestli na to všechno budu moct jednou zapomenout. Jestli mám právo se ještě někdy smát. Najednou jsem zjistil, že stojím uprostřed vypálený indiánský vesnice a přede mnou v šatech posetejch ranami šavlí leželo malý, ještě ubrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem měl slzy v očích. Poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za lidi, kteří nosili její znak a mluvili její řeči. Ne kvůli tomu děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlád vlajka mý země, na který lpí i tvá krev. Malý ubrečený děvčátko z kmene Čech.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na stříbra.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen výjimečně a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů zahraje v úterý 15. září od 19.30 v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a Big Beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Zveme vás na Večery S. Tentokrát vystoupí Tomáš Zavadil a přátelé, Petr Bišov a Levrek. A to v pátek 18. září od 19 hodin v divadle U kapličky v Českých Budějovicích. Podzimní část 10. ročníku otevře Večer S ve znamení objevování. Tomáš Zavadil s přáteli získal koncertní vstupenku na Večery S díky zajímavému provedení svých písní na oblastní portě v Českých Budějovicích. Písničkář Petr Bišov se pohybuje v komorním prostoru, kde vyniká jeho cit pro tón, detail a přirozený výraz. Kapela Levrek pak nabídne autorskou tvorbu i zhudebněná polozapomenutá díla české poezie v hudebním světě inspirovaném folkem a blues rockem. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do nejvíce.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal. Já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

tušil, že co hledám, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

0: Tak jméno, které se objevuje spíše na popové scéně momentálně, ale některé písničky se k nám náramně hodí, jako třeba tahle, tak to byla Kateřina Marie Tichá a její píseň Přítelino. A než si dáme naprostou klasiku Mirka Černého, Chlapa Zuzanku, anebo třeba Karla Zicha, Alenku v říši divů, anebo třeba Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home, tak mám pro vás také to, co vás čeká v kukátku Country Rády. A venku je také počasí, nic moc už skoro podzimní. Pokud chcete rozptýlit děti nějakým způsobem, aby přišli na jiné myšlenky, tak možná by bylo dobré vyrazit se podívat na nějaké kouzelnické představení, které už je poměrně blízko, ale konkrétní pozvánku teprve dodáme. Ovšem, i když divadlo Kouzel je v tuto chvíli ještě nečinné, tak je kam vyrazit a trošku se pobavit. O tom více Pavel Kožišek v kuchátku Country Rádia. No a teď už slibovaný Mirek Černý a veleznámý příběh Chlapa Zuzanky, tak příjemný poslech a hezké dopoledne přeji.
1: Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáh láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já, ale jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růz. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu z bejstu, mě vstal a po těhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, rytář z kapsy nůž a z mý ucha zbyl jen cár. Řádil jak běz, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul. Kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčný nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej bych tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrý stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel, Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Prázdniny skončily, takže po nějakém čase volám kouzelníka Pavla Kožiška. Pavle, dobrý den vám přeji.
2: Ano, hezký dobrý den.
1: Tak jak jste prožil prázdniny, dobrý byly kouzelné?
2: No tak určitě, jak jsme měli divadelní prázdniny, takže já jsem se pochopitelně s rodinou užil, takže děkuju za optání, všechno v pohodě.
1: A jak to teď bude dál, jak to vypadá s kouzlením a jak je to s možnými návštěvami u vás v divadle?
2: No tak v divadle za nám začíná divadelní sezóna v sobotu 26. září, kdy hrajeme představení pro děti s názvem Škola kouzel, kde si budeme hrát s dětmi nejvyšší na takové malé kouzelníky, na takové malé Harry Pottery. No a samozřejmě bych vás rád pozval i k nám do Muzea fantastických iluzí. Tam je otevřeno každý den od 9 od rána do 9 do večera. No a těšit se můžete na více jak 150 interaktivních a troufám si tvrdit i zábavných exponátů, kde si pořídíte vtipné fotky a videa. No a nově tam máme peklo. Tak můžete si vyzkoušet, jaké je to skončit v pekle s našimi čerty.
1: Dobře, děkujeme za pozvánku. Jinak se těšíme pochopitelně na vaše divadelní představení. Jak říkáme vždycky, kdo si hraje nezlobí, takže se budeme těšit na to, že si děti u vás pohrají a stanou se malými kouzelníky. Přeji vám krásný den a brzy naslyšenou.
2: Ano, děkuju moc.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak je tady pár dopravních informací, přináším zprávu nesnad příliš překvapivou z důvodu krádeže kabeláže ve stanici Ostrava Střed. Jsou odřeknuty některé vlaky na trati 321 Ostrava Svinov, Havířov, Český Těšín, Ostrava Svinov, Ostrava Kunčice. Týká se to poměrně dost velkého počtu vlaků, takže pokud cestujete pravidelně v úseku Ostrava Střed, Ostrava Hlavní nádraží, tak se zorientujte podle pokynů dopravce. Koukám pro vás i na dálnice na D2 pozor na 2,5 km ve směru na Brno, osobní a nákladní auto v sobě, D10, 44,5 km dopravní značení v jízdních pruzích, i tady pozor, a pak ještě D35, 138 km ve směru na Hradec, došlo tam k nehodě, osobní auto s dodávkou se srazilo, takže šťastnou cestu všem, koukejte před sebe a doražte do cíle bezpečně. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlaží, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

0: Michal Horák patří stále k těm mladším autorům, je to chytrej kluk a jeho texty jsou skvělé, jsou super. Tohle byl, myslím, důkaz Hustej Joe. Michal Horák a Sandra Nováková společně s ním zpívala. Tak snad jste si užili tuhle tu písničku. Co nás čeká do konce hodiny? No ještě tu mám dost muziky, tentokrát neúplně nové. Dáme si Paula Simona, Arta Garfunkla a Mrs. Robinson, tak to je také zásadní skladba. Dáme si další klasiku, Spiritual Quintet, Sherry Proud, a dáme si taky Malina Brothers, mojí asi pravděpodobně nejoblíbenější skladbu této kapely, i když těžko říci, ale Ikaros, líbí se mi strašně a ještě ho stihneme i v téhleté hodině. Do té doby ovšem také ještě pohled na zítřejší ráno.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, tak určitě jste zaznamenali, že dnes už jsme byli ve dvou. Ano, Kačka se vrátila z dovolené, takže jsme vysílali spolu a propo jste se od nás dověděli určitě celou řadu velmi zajímavých a dalo by se říci i vtipných informací. No a zítra v našem tandemu budeme pokračovat. A kromě toho se dovíte mimo jiné to, co se odehrálo v roce 1847. Já to malinko prozradím. To se v Praze poprvé objevilo 200 plynových lamp. Což, uznejte, na tehdejší dobu to byla určitá revoluce. No a co následovalo? Tak to si přiblížíme právě zítra. K tomu tady budeme mít muziku a nějaké soutěže. A zítra úderem 6. Kačka s Vláďou se na vás opět budou těšit.

0: Jo, skvělá skladba Malina Brothers a Ikaros, 11 hodin 56 minut aktuální čas. Co to znamená? No, poledne končí, před námi je polední menu, opět zase nějaká ta drobná soutěž, ale hlavně hodně muziky, takže dobrou chuť a příjemný poslech vám přeji. Teď si pojďme ještě společně poslechnout předpověď počasí a další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen výjimečně a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké 14. září 2026. Jak nám bude v nadcházejícím týdnu? Po zítřejších ranních mlhách bude slunečno a teploty vystoupí až k 25 stupňům. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Ke konci týdne se opět vyjasní a o víkendu se čeká asi 20 stupňů. Ojetá auta v Česku za posledních 5 let podražila rychleji než mzdy. Na průměrný vůz je letos potřeba 6,5 hrubého platu. V roce 2021 to bylo platů 6. Sběratelské předměty za 19 milionů korun se prodaly ve víkendové aukci v Praze. Nové majitele našli například československé letecké známky a takzvané chybotisky. U brněnské Olympie roste nový hobbymarket Hornbach. Stavba má skončit na jaře příštího roku. Součástí areálu bude také zahradní centrum a drive-in stavebniny. Investor plánuje mimo jiné i novou cyklostezku.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slavie se vrátili na první místo šance ligy. Podrobnosti sporták Petr Plintovič.
2: Slavia se na první místo tabulky vrátila po vítězství 2-0 v Teplicích. Sešívaní zároveň zůstávají jediným neporaženým týmem. Dál se naopak trápí Plzeň, která doma padla s Olomoucí 2-3. Bez bodu zůstává Zlín po domácí porážce 1-2 s Hradcem Králové. Pardubice pak poprvé v sezóně naplno bodovali, když vyhráli v Ostravě 2-1.
1: Hokejisté Liberce v Lize mistrů porazili Štýrský Hradec 6-2 a ve čtvrtém zápase poprvé naplno bodovali. Plzeň deklasovala Bordeaux 10-4 a má jistý postup do play-off. Poslouchali jste pondělní zprávy a Petra Šimáčka.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Hoptropáci a jejich fajn job nás dovedl do 7:17. Přátelé, polední menu je tady, to znamená hodinka plná české muziky, dnes to platí bez zbytku. Ovšem také je potřeba si říci, že trošku napětí jsme připravili opět pro ty, kteří rádi soutěží. To napětí nemusí být nijak velké, protože soutěžíme o cenu opravdu velmi, velmi drobnou, ale velmi, velmi pěknou, příjemnou. Je to zase ta cedulka, tady hlídám já, to znamená Country Pes, tak pokud ji ještě nemáte a chtěli byste mít, tak se zapojte do soutěže a poslechněte si tři písně, které skrývají nějaké to tajemství. Zpívat bude Pavel Král, Tomáš Linka a Honza Vyčítal. Takže jsme v takové té greenhorňácké partě a schválně, co tam tedy objevíte. Myslím, že by to nemělo být tak složité, ale co si myslím já, není důležité. Důležité je, co si budete myslet vy, a to se dovíme po odehrání třetí písně na telefonu 210 323 333. A teď už Pavel Král, Dívka, co se smála jak Chaplinův kyt.

9. a rád se dívám do očí. Ptáte se, proč jsem koutky zved, i když byl důvod, bych se chmuřil. Ačkoliv 10 bylo 5 a někdy jsem si pa i užil.

Enzo i Věra Chytilová. A tak jsme písně zpívali v té Praze plný krásných holek. Oči jsme mlsný mývali, já i

0: poslové Járy Cimrmana. Takže když se mě zeptali, proč dávno nezbalil jsem ranec, když jenom kousek dodáli, jsou lepší videa i žvanec, tak jsem řekl, že jsem tu byl kluk a jinde, že jsme jenom hosti. No nedivte se prosím vás v takový krásný společnosti.
1: Známá krásná melodie, tentokrát v podání Honzy Vyčítala a Greenhornů, a my můžeme položit otázku, což je společným tématem písní, které zpívali Pavel Král, Tomáš Linka a Honza Vyčítal. No a někdo nám odpoví na čísle 210 323 333, což se také děje. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den, Tavan.
1: Dobrý den, zdravím a ptám se, co jste tam objevil jako společné téma?
2: Tak zaslech jsem to tam tak nějak matně, třikrát o víně se tam zpívalo.
1: Třikrát o čem?
2: Víno.
1: To by mohlo být také společné téma, ale bohužel není to dnešní. Není. Jak říkám vždycky s oblibou, ono tam těch témat se dá samozřejmě najít mnohem více, ale nás zajímá to jedno jediné, které tam vidí náš hudební dramaturg, a to je bohužel jiné. Je mi líto.
2: To nebylo. Stín?
1: Stín? Ne, mějte se hezky, nashledanou. A jedeme dál, přátelé, 210, 323, 333, přeji vám dobrý den. Haló, dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
3: Dobrý den, tady Pavla.
1: Dobrý den, Pavlo, tak co jste tam objevila vy?
3: Já si myslím, že by to mohli být slavní herci.
1: To si myslíte?
3: Chaplin, Dustin.
1: No a? A třeba...
3: A pan Verich.
1: Třeba. Bylo jich tam mnohem víc. Byl tam pan Polívka, že jo? Byl tam pan Hrušínský, pochopitelně, ale také pan Verich. Takže ano, slavní herci, tleskám. Přesně jak říkáte, Chaplin, Dustin Hoffman a naši slavní herci, které známe z let minulých. Tak jo, znamená to, že cedulka tentokrát poputuje k vám, tak vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu adresu, ano?
3: Ano, děkuju vám.
1: Taky děkuju. No a my pokračujeme dál, přátelé. Po téhleté hezké plejádě krásných herců nás čeká plejáda krásných zpěváků, jako je třeba Žalman, Petr Kocman, Pavel Bobeka, Robert Křesťan, Ladislav Vodička a nebo třeba Vráťa Vyskočil. No, řekněte, stále jsme v dobré společnosti.
4: Polední menu na Country Radio.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

harmonikou, s kytarou rozechvělou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla,

0: Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.
1: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu a Moravice, Hornát, Hnilec, Beronka, Mželatovice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stavíčka,

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Posloucháte Polední jmény, s vámi je Milan Šmit. Musím se přiznat, že jsem si zapomněl doma brýle na čtení, tak doufám, že vidím dobře, ale 14. září by měla být napsána v kalendáři Radka, takže všem Radkám přejeme dnes všechno nejlepší k jejich svátku, no a posíláme nějakou hezkou písničku.
3: Polední jmény Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Jak už jsem zmínil v tom minulém vstupu, to, že jsem nechal doma brýle na čtení, mě trošku omezuje, ale naštěstí pozvánka na večerní pořad bude bez problémů, protože dnešní večerní pořad jsem připravoval já a tak nemusím nic číst, protože to vím. Dnes nás totiž čeká v 19 hodin zářijové vydání pořadu Srdcem v country a mým hostem bude folková legenda Slávik Janoušek. Kdo by ho neznal? V 80. letech v éře mnoha tisícových port patřil a stále patří k těm nejvýraznějším českým písničkářům. V 80. letech získal i řadu prestižních folkových ocenění, například v roce 84 interpretační portu a v roce 85 portu autorskou. No a jeho skladby, jako je třeba Imaginární hospoda nebo Haliova kometa nebo Mumie, no tak to si myslím, že jsou písničky, které folkařům se dostatečně vryly pod kůži a ví přesně, o co jde. Takže jestli chcete poslouchat příjemné povídání s tímhletím sympaťákem, dneska v 19 hodin Slávek Janoušek.

0: Poledního menu je to všechno, před námi 13. a taky Pacific a Mirek Paleček a také další zprávy Country Rádia, ovšem do té doby ještě předpověď počasí a také přání dobré chuti všem, kteří stále ještě obědvají.
1: Country počasí.
2: Od severozápadu ubývají srážky i mraky. Teploty se dnes odpoledne vyšplhají až na 22 stupňů, na severovýchodě do 19. Zítra slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které budou ojediněle přetrvávat do dopoledne. Teploty 19 až 23 v nížinách Čech a na jihu Moravy ojediněle 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí vám stále přeje Petr Šimáček. Elitní institut klinické a experimentální medicíny, tedy pražský IKEM, podle Nejvyššího kontrolního úřadu opakovaně porušoval zákony při nakládání s veřejnými penězi. Kontrola 30 zakázek v letech 2022 až 2024 odhalila pochybení u poloviny z nich v celkové hodnotě přes 380 milionů korun. Šlo mimo jiné o zadávání zakázek bez soutěže. Letos zůstalo na mezině o 8% lidí méně než loni. Soudy letos v Česku vyhlásily téměř 10 000 osobních bankrotů. Za poklesem je lepší finanční situace domácností a částečně i nižší úroky. Více analytička Věra Kameníčková.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Evropská kosmická agentura zítra vyšle do vesmíru družici Flex se zařízením Sturnova. Ta dokáže sledovat neviditelnou záři rostlin na Zemi a včas odhalit jejich stres ze sucha nebo horka. Na palubě bude klíčová optika vyvinutá v Turnově, která umožní měřit fotosyntézu s rozlišením 300 metrů. Letošní sezona je v jihomoravských palírnách velmi špatná. Meruněk bylo kvůli suchu málo a plody jsou malé, podobně na tom prý i další ovoce.
0: Sport.
1: Ve 64 letech zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. V Anglii chytal za West Ham United a Queen's Park Rangers a později tam působil jako trenér brankářů. V posledních letech byl ve vedení Baníku. Triatlonistka Dana Přikrylová skončila jako nejlepší z Češek, 19. v závodě mistrovství světa v Karlových Varech. Mezi muži byl nejlepší z Čechů Radim Grebík na 28. místě. Další pondělní zprávy jsou tímto u konce.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Tolik tedy Mirek Paleček po 13. hodině, nesnaž se utéct, já vám přeji příjemný poslech, co nás čeká. V kukátku Country Rádia pozvánka na festival, který se, řekněme, blíží, ještě je nějaký čas, ale dobře o něm vědět už předem, takže poslechněte si pozvánku a budu pro vás mít z muziky třeba Faith Hill nebo kapelu Projektil, tu jsme si dlouho nezahráli, ale dáme si i talenta Country Rádia Janu PS, čímž se dostávám také k parníkům Country Rádia, kde Jana PS ještě má své vystoupení před sebou a zatím je tam poměrně dost volných lístků, tak pokud byste chtěli právě tuhletu zpěvačku slyšet naživo, tak máte možnost si lístky koupit. Stejně tak jako na další interprety, protože parníky jsou ještě před námi. Včera bylo poměrně chladno, byl tam Petr Kocman, bylo vyprodáno a atmosféra byla skvělá, ale pršelo. No to už musíme s tím počítat v těchto dnech a v těchto týdnech, ale pochopitelně jsme připraveni udělat i suchou variantu, takže není se třeba ničeho bát a pokud chcete s námi strávit hezkou romantickou chvilku na Labi, tak se koukněte na naše stránky www.countryradio.cz a tam najdete pod tím parníčkem úplně všechno. Teď pojďme za další muzikou. Petr Spálený, Je to trest.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko a já opět volám na místo, kde se můžete skvěle pobavit, a konkrétně volám ředitele Městského společenského domu v Kolíně Zdeňka Hejduka. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: Díky za pozdrav a volám proto, že jsem už zahlédl plakát na Zálapský hudební festival, takže povídej, o jaký festival jde, o co jde?
2: To si zahlédl dobře. Zálapský hudební festival vznikl tady v Kolíně a první ročníky se odehrávaly v hospodě u Vodvárku a tuším, že to bylo na záchranu nějaké hospody, která se nachází tady poblíž Kolína. A letos ty kluci, kteří to tam dělali, tak oslovili mě, že už by si to zasloužil jakoby důstojnější prostředí a trošku i něco jiného. Takže jsme to udělali tady u nás jako v Městském společenském domě alias v Kulturáku.
1: Jasně. Na co se můžeme v Kulturáku těšit? Jaký kapely tam vystoupí?
2: Tak vystoupí kapely, které si myslím, že tady Kolíňáci a nejenom Kolíňáci znají, a to je country kapela Trampoty, Sklenka, která hraje taky skoro všechno, Bílý tesák, což je kapela Petra Priznice, což je rocker a metalák, ale dělá si radost country hudbou, no a pak samozřejmě tobě známá dobře kapela Stan Johnny.
1: Jasně, tak vlastně všechny kapely, které jsi jmenoval, dobře známe, protože Trampoty tu byly několikrát u nás v Country Rádiu, dokonce jsme s nimi oslavovali krásné výročí, no a Bílý tesák Petr Priznic dokonce soutěžil tady u nás v soutěži velmi úspěšně a dodnes hrajeme jeho skladbu, no a moje kapela Stan Johnny, kterou si mohou posluchači také poslechnout ve vysílání Country Rádia, to už jsme představili mnohokrát, takže to vypadá dobře. Tak povídej, kdy můžeme na tenhle ten festival přijít a kam přesně?
2: Tak, festival se uskuteční v sobotu 10. října, začíná v 19 hodin a jak už jsme několikrát říkali, je to v Městském společenském domě v Kolíně, což je přímo na náměstí v Kolíně, hned vedle radnice.
1: Tak Zdeňku, děkujeme za pozvánku, já tam budu, to je jasný, to vychází z toho, co jsme říkali, a budeme doufat, že se nám to všechno povede. Měj se hezky, ahoj.
2: Já taky děkuji za oslovení a doufám, že se tady sejdu s co nejvíce country posluchačí. Měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak mám tady zase nějaké informace z kolejí. Na trati 024 je problém v úseku Těchotín-Lichkov. Máme padlý strom na trakční vedení, je to přerušený provoz tedy logicky a počítejte s tím, že se to nějakou dobu bude odstraňovat, takže pokud tam potřebujete cestovat po této trati, nebude to v tuto chvíli reálné a budete muset zvolit jiný způsob dopravy, jinak Správa železnic pracuje na odstranění překážky. Dořešené by to mohlo být snad do 15. hodiny podle předpokladu. Teď se dívám na dálnice, v tuto chvíli tady nevidím aktuálně žádné větší dopravní nehody nebo nějaké nehody, které by byly zatím mimo řešení. Snad ještě na D35 na 138. kilometru ve směru na Hradec, tam byla dvě havarovaná vozidla, osobní a dodávkové, v tuto chvíli už by se to ale mělo odstraňovat, nebo je to možná dokonce odstraněno, ale pro jistotu můžete zvolnit, pokud tam jedete, ať se nestane malér. Ale pochopitelně přetrvávají problémy, které se týkají hustoty dopravy, například na D1 mezi 229. a půl tým až 226. a půl tým kilometrem ve směru na Brno je kolona, tam počítejte s nějakým tím zdržením. Zdržení vás čeká i na dálnici D11 a to obdobného charakteru mezi 25. a 35. kilometrem obousměrně. Tam také počítejte s hustým provozem a práce na silnici tam zúžily vozovku. Další taková situace je i na dálnici D5, kde momentálně na příjezdu do Prahy, není to tam úplně tak tragické, ale vidím, že se to začíná pomalu zahušťovat, ale už velmi hustá doprava v tuto chvíli je na 89. až 95. kilometru ve směru na Rozvadov, ale také

0: ve směru na Plzeň, tedy v obráceném směru, a potom kousek dál mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Razvadov i obráceném směru také hustá doprava, protože tam se také pracuje na silnici. Připravte se tedy na problémy. Šťastnou cestu.
1: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické ruše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

Jak už jsem řekl v poledním menu, tak hostem dnešního Srdcem v country bude Slávek Janoušek a já na to hned navážu také v albu týdne v neděli, konkrétně tedy v neděli 20. září, si poslechneme opravdu jedno z nejzásadnějších folkových alb 80. let právě od Slávka Janouška. To album se jmenuje Kdo to zavinil a pokud si texty z toho alba zasadíte do atmosféry tehdejšího režimu, tak je třeba říci, že je to velmi zajímavý poslech a určitě si Slávek zaslouží velký obdiv za svou odvahu. Konec konců v pořadu dnes večer si i na toto téma malinko budeme povídat. Ale důležité je, že album, které se tedy jmenuje Kdo to zavinil, hudební kritik Jiří Černý společně s dalšími kritiky zařadil mezi vůbec nejvýznamnější česká folková alba v historii. Tak pokud chcete být u toho a chcete si ho připomenout a poslechnout, tak nezapomeňte, že 20. ve 23 hodin nás čeká album týdne, které se jmenuje Kdo to zavinil. A tady je malá pozvánka.

a slabě mrholí. Všude už je zavříno. Ten rok kluci, Hergot kruci, zase přines kůlový. Ale příště, fakticky už příště, jen

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí,

0: Další hodina končí, před námi jsou kulturní pozvánky a také předpověď počasí, ale ještě předtím si poslechněte, co vás čeká v zítřejším ranním vysílání.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, tak určitě jste zaznamenali, že dnes už jsme byli ve dvou. Ano, Kačka se vrátila z dovolené, takže jsme vysílali spolu a propo jste se od nás dověděli určitě celou řadu velmi zajímavých a dalo by se říci i vtipných informací. No a zítra v našem tandemu budeme pokračovat. A kromě toho se dovíte mimo jiné to, co se odehrálo v roce 1847. Já to malinko prozradím. To se v Praze poprvé objevilo 200 plynových lamp. Což, uznejte, na tehdejší dobu to byla určitá revoluce. No a co následovalo? Tak to si přiblížíme právě zítra. K tomu tady budeme mít muziku a nějaké soutěže. A zítra úderem 6. Kačka s Láďou se na vás opět budou těšit.
2: Country počasí.
3: Od severozápadu ubývají srážky i mraky. Teploty se dnes odpoledne vyšplhají až na 22 stupňů, na severovýchodě do 19. Zítra slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které budou ojediněle přetrvávat do dopoledne. Teploty 19 až 23 v nížinách Čech a na jihu Moravy ojediněle 25 stupňů.
4: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů zahraje v úterý 15. září od 19.30 v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a Big Beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Zveme vás na Večery S. Tentokrát vystoupí Tomáš Zavadil a přátelé, Petr Bišov a Levrek. A to v pátek 18. září od 19 hodin v divadle U kapličky v Českých Budějovicích. Podzimní část 10. ročníku otevře Večer S ve znamení objevování. Tomáš Zavadil s přáteli získal koncertní vstupenku na Večery S díky zajímavému provedení svých písní na oblastní portě v Českých Budějovicích. Písničkář Petr Bišov se pohybuje v komorním prostoru, kde vyniká jeho cit pro tón, detail a přirozený výraz. Kapela Levrek pak nabídne autorskou tvorbu i zhudebněná polozapomenutá díla české poezie v hudebním světě inspirovaném folkem a blues rockem. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě plný na...

Tak po 14. hodině Tonda Joch a písnička Nastupu, titulka z jeho alba. No a u Tonyho Jocha se zastavím vlastně v souvislosti s parníkem Country Rádia, protože právě Tonda společně s Karlem Macálkou také ještě zahrají letos na parníku Country Rádia. Tím se vracím k tomu, že už jsem vás zval a říkal jsem, že na našich stránkách www.countryradio.cz ještě najdete plavby, které můžete prožít s námi. A právě Tonda Joch a Karel Macálka budou jako hosté na jedné z takových plaveb. Jinak co se týče kukátka Country Rádia pro tuto hodinu, tak si ukážeme, jak moderní technika pomáhá ochraně přírody a dáme si také tu Tuláckou stezku. Z muziky potom řekněme takovou novinku Cleo, tak to je název, který v posledních dnech můžete také objevovat ve vysílání Country Rádia. Ona tančí píseň, která je opravdu poměrně nová, je to novinka z letošního roku 2026, tak tu si dáme v téhleté hodině. Dáme si ovšem i nějakou tu starší muziku, třeba Jitka Vrbová, Bílá pláž, to bude už za chviličku, a vyrazíme i do Ameriky, Brooks and Dunn, Ma Maria.

0: vlakem Country Rádia.
1: Delší dobu jsem nevolal pana Dostála z rezervace v Milovicích, takže ptám se, pane Dostále, slyšíme se dobře?
2: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, co je u vás nového?
2: U nás se podařila jedna důležitá věc pro návštěvníky. Podařilo se nám uspůsobit vyhlídku, která se nachází u Milovické rezervace na její okružní stezce, přizpůsobit starším návštěvníkům, protože ta původní verze více vycházela z konstrukcí různých dětských prolézaček a vlastně ten přístup na tu vyhlídku byl přes takový závěsný lanový most, který se trošku houpal a chytit se tam bylo možné takových dvou lán jako zábradlí, která samozřejmě byla také pohyblivá. Takže zatímco děti z toho byly nadšené, tak samozřejmě starší návštěvníci si úplně nebyli jistí a bylo to pro ně někdy dosti nepříjemné, takže jsme se rozhodli vlastně víc vstříc těm starším návštěvníkům a vlastně tuhletu pohyblivou síť jsme nahradili schůdky a dřevěnou plošinou s pevným zábradlím, takže teď ta vyhlídka u Milovic je více uspůsobena právě starším návštěvníkům, kteří sem hodně jezdí.
1: To rádi slyšíme my, kteří už jsme trošku v letech, ale kromě toho, že tam tedy takovouhle v podstatě jakoby jednoduchou věc jste udělali, změnu tedy v přístupu, tak jsem četl, že u vás i jako vstupují moderní technologie do zkoumání přírody. O co tam jde?
2: Přesně tak. Naše rezervace má obrovské štěstí, že ji Agentura ochrany přírody a krajiny zařadila do celoevropského výzkumu. Je jednou z lokalit, kde se zkouší nová technologie výzkumu nočních motýlů. Ten původní postup je pro ty motýly takový dosti nepříjemný, že se dá někde světlo, k němu se dá nádoba s jedovatou látkou a ty motýly se nechají nalákat na to světlo, spadnou do té nádoby, kde zahynou a ten vědec potom je vlastně vyndavá a dívá se, co tam teda žilo, respektive co tam uhynulo. Tahle ta nová technologie je výborná ve dvou věcech. Za prvé, ti motýly při tom výzkumu nezahynou, protože vlastně láká světlo na osvětlenou desku. Když motýl přilítne, tak ho vyfotí fotoaparát. To je jedna výhoda, to znamená, že ty motýly potom z té desky zase odletí a nic jim nestane. Druhá velká výhoda je tím, že ten systém funguje na dálku, tak vlastně nevyžaduje přítomnost vědců. To znamená, umožňuje vyzkoumat mnohem víc, umožňuje zpracovat mnohem více dat, takže vlastně ti odborníci jsou samozřejmě velmi nedostatkové zboží, takže tyhle ty automatizované systémy umožňují vyzkoumat z toho mnohem více na více místech a zároveň zpracovat výrazně větší objemy dat.
1: Skvělé zprávy, já vám za ně děkuji, budu se těšit zase teď po prázdninách souzvu častěji. Mějte se krásně, zdravíme vaše svěřence nejen v Milovicích, ale ve všech vašich rezervacích a těším se na spolupráci. Nashledanou.
2: Budeme určitě rádi, budu se těšit. Mějte se hezky, nashledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mezi 14. a 15. hodinou pro vás tak jako obvykle opakují polodenní výluky Friedland nad Ostravicí Ostravice, Ledeč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Prostějov Nezamyslice, Čiškovice Libochovice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role Chodov. To jsou polodenní výluky. Když se dívám na dálnice, mám tady informaci o havárii. Ta se stala na D48 na 64. kilometru ve směru na Český Těšín. Počítejte tedy se zdržením a s dopravní nehodou. Zdržení vás čeká i na D1, a to v kolonách na dvou místech poměrně těsně za sebou. Jedna kolona je od 208. do 205. kilometru ve směru na Brno a další navazující kolona ve směru na Brno je mezi 215. a 212. kilometrem. Takže i tady se připravte na zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci i tulačky, dobrý den. Dnes zamíříme na rozhlednu Romanka. Její konstrukce má neobvyklé technické řešení. Je také jednou z nejvyšších staveb svého druhu u nás a díky nadmořské výšce 204 metrů je nejníže položenou rozhlednou v republice. Základnu stavby tvoří uměle vytvořený kopec vysoký 4 metry. Pod jeho zeminou a železobetonovou základovou konstrukcí je ukryto technologické zázemí vysílačů mobilních operátorů. Tyto telekomunikační společnosti vlastně dali podnět k zahájení stavby právě v těchto místech. Architektonické řešení je vskutku netradiční, zasloužil se o něj celý tým architektů. Ti nechali umístit 50 metrů vysoký stožár uprostřed půdorysu celé stavby. Kolem něj se vypíná ocelová konstrukce rozhledny trojúhelníkového průřezu obložená dřevem. Rozhledna je vybavena několika vyhlídkovými plošinami v jednotlivých patrech. Nejvyšší vyhlídka se nachází ve výšce 26 metrů nad zemí a směřuje k ní 116 ocelových roštových schodů. Výstavba vysílače s vyhlídkovou věží trvala 8 měsíců. Do provozu byla tato netradiční konstrukce uvedena v březnu 2003. Rozhledna byla slavnostně pokřtěna jako Romanka, to podle malého místního děvčátka, které se zájmem průběh celé stavby sledovalo. Stavba získala v soutěži Grand Prix architektů za rok 2002 nejvyšší ocenění v kategorii krajinářská architektura. Ačkoliv je rozhledna položena netypicky v nížině, za dobrého počasí z této ploché krajiny Nymburska spatříte některé stavby na okraji Prahy, východní část Středočeského kraje, Polabí a dokonce i Krkonošský hřeben, Jizerské hory, České Středohoří a vysílač Ještěd. A jak k rozhledně? No, turistické značení tam není. Autem dojedete až k patě rozhledny. Od autobusových zastávek v Hrubém Jeseníku je to zhruba 700 metrů, od železniční zastávky Oskořínek asi 2 kilometry. Další podrobnosti o rozhledně Romanka najdete například na webu turistickyatlas.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Teď už je 15 hodin, já se s vámi na chvilku rozloučím, protože přichází Miloš Keller na své odpolední vysílání. Já se vám přihlásím opět v 19 hodin s pořadem Srdcem v country. Mým hostem bude Slávek Janoušek, velká folková legenda, velká folková osobnost a velmi příjemný chlapík. Takže pokud máte rádi folk a muziku, kterou tady hrajeme, tak poslouchejte a bude to určitě příjemné. Jinak se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. To bude úterý, tedy úterý v tandemu. Mějte se moc hezky.
1: Country počasí.
2: Od severozápadu ubývají srážky i mraky. Teploty se dnes odpoledne vyšplhají až na 22 stupňů, na severovýchodě do 19. Zítra slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které budou ojediněle přetrvávat do dopoledne. Teploty 19 až 23 v nížinách Čech a na jihu Moravy ojediněle 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne vám přeje Petr Šimáček. Tereza Kostková a Marek Eben letos naposledy provedou diváky soutěží Stardance. Po 20 letech moderování oznámili, že s pořadem po letošní sezóně skončí. Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu suchu už klesla pod úroveň běžnou pro zimu. Poprvé v historii se odtamtud doplňuje voda do Vltavy, aby se v Praze udržel nutný průtok 40 metrů krychlových za sekundu. Liberec přesune památkově chráněnou meteorologickou budku u radnice asi o metr dál. Je to kvůli silnici. Chce ji totiž ochránit před poškozením projíždějícími vozidly, jak říká mluvčí Kodymová.
2: Naposledy se kvůli zásadnějšímu nárazu autobusu MHD opravovala na podzim 2024. Letos na jaře se problém opakoval. Meteobudka málem spadla ze soklu. Nárazem došlo k opětovnému poškození.
1: V Brně Medlánkách vznikne nový přírodní hřbitov s loukou, stromy a vodním prvkem. Umožní vsyp a rozptyl popela, prý bude ekologičtější než běžné pohřbívání. Součástí projektu je také nové parkoviště a přístupová cesta.
0: Sport.
1: Manchester City zůstává po čtyřech kolech anglické ligy 100%. V derby porazil United 1-0 gólem Haalanda. Ten ale podle anglických rozhodčích neměl platit. Barcelona vyhrála i pátý zápas španělské ligy nad Levante 4-2, Atletico San Sebastián 3-0, PSG Brest 1-0, Juventus Sassuolo 2-3, Neapol Bologna 1-0 a Bayern vyhrál na hřišti Elfersbergu 2-1. Poslouchali jste zprávy.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Dobré odpoledne, máme pondělí 14. září, máme zhruba 15 hodin 8 minut a vlády nad vysíláním Country Rádia se až do 18. hodiny ujímá Miloš Kavér, to jsem já. Doufám, že během mého vysílání uslyšíte i nějakou tu svoji oblíbenou písničku, ale pěkně po pořadě. Koho a co uslyšíte v této první půlhodině? Vítek Tučný už za chviličku, Hej strojvůdce, také Valdemar Matuška, Helena Maršálková, Homefree, Texmeni nebo Karel Kryl. Nebude chybět pozvánka na zajímavý koncert a dopravní informace v půl. Pojďme na to. Hezký vstup do dalšího pracovního týdne přeji z Country Rádia.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Po prázdninové přestávce se opět ozývá Pepa Pelán s tím, že opět začínají pravidelné jeho koncerty. A samozřejmě obvykle to bývá i s nějakým hostem. Je to tak, Pepo, já tě zdravím a na koho a na co pozveš posluchače tentokrát?
2: Tak tě zdravím a je to úplně tak, jak jsi předeslal. Končí léto, tudíž navazuje podzim a s tím i podzimní akce. A jednou z nich jsou folkové večery pod stolem. Koho jsem pozval? Je to pražský písničkář a frontman kapely Jako doma, čili Dušan Jako doma, pod touhle značkou on vystupuje. Mm-hmm. Ten večer první podzimní bude v pátek 18. září v 19 hodin začátek a místo obvykle Strakonická vinárna a čajovna pod stolem.
1: Pozvánku pro naše zejména jihočeské posluchače na vlny Country Rádia donesl Pepa Pelán a já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníkům.
2: Já taky moc děkuju, mějte se hezky.

dva to viděli a oba dva říkají, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, buď si jinde byl, nebo zlo zabil ty. Já tam mlčky stál a pot se ze mne lil, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Vrátka jsou zavřena, můžeme nabídnout dopravní informace. D8 má problémy u Nové Vsi. Na 22. kilometru je dopravní nehoda ve směru na Ústí nad Labem. Kolona začíná už od křižovatky s 16. Na 16. jsou u Nové Vsi také problémy. Je kolona dlouhá ve směru od Mělníka do Slaného. A to kvůli pomalému nájezdu na D8. 35 má kolony v Litomyšli, a to v obou směrech. Delší je ve směru na Hradec Králové. Tam si můžete postát víc jak hodinu. A v Praze máme problémy ve spojovací. Tam se

Sometimes at night, Lord, when I hear the wind, I wish I... Tohle byly Johnny Cash a Waylon Jennings I Wish I Was Crazy Again. Za chviličku Karel Černok, Ona se brání, nebo Hobous, Ze všech chlapů nejšťastnější chlap. O víkendu jsme mluvili hodně o tom, koho a co poslat do vesmíru s naším druhým astronautem. No a k tomu se váže i tahle ta informace. Na internetu probíhá výběr návrhu toho, co by měl náš budoucí druhý kosmonaut vzít do vesmíru. Těch návrhů je veliká spousta, ale mimo jiné se tam docela hodně navrhuje i ježek v kleci. Proč právě vzít ježka v kleci na vesmírnou cestu s Alešem Svobodou? Má to příběh, je to tajemství, odvaha a pátrání, které přitahují čtenáře dodnes. Je to česká kulturní stopa, je to tvořivost a důvtip. Hlavolam odměňuje trpělivost, představivost a hledání cesty. Je to silný vizuální dopad, malý, výrazný a okamžitě zapamatovatelný předmět. Tak to jsou důvody, proč by třeba právě ježek v kleci mohl být tím, kdo poputuje s Alešem Svobodou do vesmíru. A současně se objevuje spousta otázek, jak asi bude působit gravitace na vyjímání ježka. Bude se ježek volně znášet a astronauti budou jen otáčet klecí? Dostánou astronauti lepších časů než pozemští následovníci? Jana Tleskače. Hlavolam k nám přišel ze Spojených států a Jaroslav Foglar mu dal silný příběh a stal se symbolem. Tak možná zkuste uvažovat, když se dostanete na internetu, k možnosti navrhnout, co by si Aleš Svoboda měl vzít jako český symbol do vesmíru. V minulosti vím, že byl ve vesmíru třeba i krteček, ale i kleci, možná by to stálo za to. Konec výběru bude 18. září, je na to tedy ještě chviličku čas a podívejte se třeba na webové stránky Česká cesta do vesmíru a nebo si zadejte ježek v kleci do vesmíru a určitě vám to pomůže. A teď už zase muzika.

Mámo, sváž mi můj ranec, je ze mě europoslanec. Ještě si dám jednu jogobelu a rychle mažu na vlak do Bruselu. Mám očí slzy a bolno mi je, oni mě poslali do Belgie. V Belgii od moře studeně fíčí, pěkně vám děkuju, moji voliči, za mrzký peníze do cizí země.

Mámo, svaž mi můj ranec, je ze mě europoslanec. Už i ten čokl se mi směje, že jedu na 5 roků na galeje. Přibál mi opodel dok na mé revma, ať vše, co potřebuje český lev má. Když by snad pochybělo rozumu, ten jistě koupí v místním Konzumu. Za mrzký peníze do cizí země.

0: EU. Mámo, svaž mi můj ranec.
1: Ranec je svázán, co bude dál ve vysílání Country Rádia, informace o počasí. Tomáš Adamec má dovolenou, takže Petr Šimáček. Petr Šimáček nabídne také zpravodajství po 16. hodině. Potom Michal Tučný a Fešáci nebo St. Johnny a písnička, která vyhrála včera v Bonanze, Nebe počká. Teď počasí.
2: Country počasí.
3: Zítra slunce, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 19 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí vám stále přeje Petr Šimáček. Elitní institut klinické a experimentální medicíny, tedy pražský IKEM, podle Nejvyššího kontrolního úřadu opakovaně porušoval zákony při nakládání s veřejnými penězi. Kontrola 30 zakázek v letech 2022 až 2024 odhalila pochybení u poloviny z nich v celkové hodnotě přes 380 milionů korun. Šlo mimo jiné o zadávání zakázek bez soutěže. Letos zůstalo na mezině o 8% lidí méně než loni. Soudy letos v Česku vyhlásily téměř 10 000 osobních bankrotů. Za poklesem je lepší finanční situace domácností a částečně i nižší úroky. Více analytička Věra Kameníčková.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Evropská kosmická agentura zítra vyšle do vesmíru družici Flex se zařízením Sturnova. Ta dokáže sledovat neviditelnou záři rostlin na Zemi a včas odhalit jejich stres ze sucha nebo horka. Na palubě bude klíčová optika vyvinutá v Turnově, která umožní měřit fotosyntézu s rozlišením 300 metrů. Letošní sezona je v jihomoravských palírnách velmi špatná. Meruněk bylo kvůli suchu málo a plody jsou malé, podobně na tom prý i další ovoce.
0: Sport.
1: Ve 64 letech zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. V Anglii chytal za West Ham United a Queen's Park Rangers a později tam působil jako trenér brankářů. V posledních letech byl ve vedení Baníku. Triatlonistka Dana Přikrylová skončila jako nejlepší z Češek, 19. v závodě mistrovství světa v Karlových Varech. Mezi muži byl nejlepší z Čechů Radim Grebík na 28. místě. Další pondělní zprávy jsou tímto u konce.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Vítejte do další hodinky, příjemný poslech přání od Miloše Kellera. Tohle byla vítězná písnička včerejší Bonanzy, St. Johnny, Nebe počká. Uslyšíte ji také ve večerním vysílání kolegy Petra Kocmana a jsem tam také v Čaji o 6. Hlasovat pro písničky z Bonanzy můžete ještě na webu a uvidíme, jak to dopadne. Jestli vyhraje také tahle ta písnička, která právě dozněla, nebo některá jiná z té pětice, které byly v Bonanze včera. A co bude dál do budoucna, se spíš podívejme. Za chviličku Alabama, nahrávka s názvem Gimme One More Shot. Také Čechomor, Alenka Dusilová, Vaby Daněk, Radúza, Rangers nebo Chris Christopherson. V kukátku pozvánka na zajímavou akci Doprava v půl a v druhé polovině hodiny hned trojice pozvánek na víkendové vysílání, také na večerní vysílání a na ranní vysílání. Teď už ale pojďme za muzikou.

0: rokem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Paleščáková pozve do Liberce.
2: Prázdniny skončily a to neznamená jen, že začíná škola a blíží se Vánoce, ale i to, že písničkáři v kavárně spolu se sdružením Underfolk připravili další koncerty v Liberci, Pardubicích a Plzni. A hned první koncert, na který vás chci pozvat, proběhne v úterý 15. září od 19 hodin v experimentálním studiu Lidových sadů v Liberci. Přivítáme písničkářku a básnířku Evu Blondýnu Sukovou a fenomenálního kytaristu a hudebního skladatele Norby Kováče. Na viděnou se těší Petra Paleščáková.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Chris Christopherson a tohle jsou dopravní informace. D1 má tentokrát problémy zejména ve směru na Brno od Vyškova. Už od odbočky na Vyškov začínají kolony jak nákladňáků, tak také osobních aut. 35 problémy u Litomyšle, nejméně dvojice kolon, jedna na příjezdu do Litomyšle a potom druhá v omezení u Cerekvice. Jižní spojka v Praze ve směru na Černý most u Zahradního města je dopravní nehoda, počítejte také s kolonou. A ještě silnice číslo 3 ve směru od D1 k Benešovu, za Mirošovicemi je omezení, jezdí se jedním pruhem a je tam také kolona. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
8: Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

0: Tak tohle byla Taylor Swift a její aktuální horká novinka na vrcholu americké hitparády I Knew It, I Knew You. Za chviličku František Nedvěd a nebo Petr Spálený. Teď ale dám slovo Vláďovi Vlachovi, aby vás pozval k rannímu vysílání.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Tak určitě jste zaznamenali, že dnes už jsme byli ve dvou. Ano, Kačka se vrátila z dovolené, takže jsme vysílali spolu. A propos jste se od nás dověděli určitě celou řadu velmi zajímavých a dalo by se říci i vtipných informací. No a zítra v našem tandemu budeme pokračovat. A kromě toho se dovíte mimo jiné to, co se odehrálo v roce 1847. Já to malinko prozradím. To se v Praze poprvé objevilo 200 plynových lamp. Což, uznejte, na tehdejší dobu to byla určitá revoluce. No a co následovalo? Tak to si přiblížíme právě zítra. K tomu tady budeme mít muziku a nějaké soutěže. A zítra úderem 6. Kačka s Vláďou se na vás opět budou těšit.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tohle byl Petr Spálený a dáma přitěla za chviličku epidemie a nouzový kód. Teď v tuhle chvíli druhá z trojice pozvánek v téhleté půlhodince, a to pozvánka k víkendovému vysílání Country Rádia. V sobotu 19. a v neděli 20. září bude víkendový pokec na téma Houby, houby, houby, ty já strašně rád. Tak jako tom zpíval legendární Jára Štercl. O houbách a houbařích bude tedy víkendový pokec v sobotu a v neděli mezi 8. a 17. hodinou. No a polední siesta v sobotu i v neděli mezi 12. a 13. bude s Robertem Křesťanem. No a teď už se můžete těšit celý týden právě na víkendové vysílání Country Rádia. A tady je epidemie.

0: Pavel Kaiser, roky jdou dál. Dál jdou ale i minuty a hodiny našeho vysílání. Tak co bude dál? Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. v první polovině jako vždy Tulák, Vítek Pěkný a také Fígle a dobroty Františka Mrsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček představí písničku z Karavany pro tento týden a nebude chybět také country pod kapotou Vítka Pěkného. Zahrajeme i vítěznou písničku Bonanzy a pozveme na úterní ranní vysílání. To všechno v druhé polovině hodiny čaje o 6. V 19 hodin srdcem v country pořad kolegy Milana Šmita bude si povídat se Slávkem Janouškem. A ve 20 hodin už Petr Kocman se svým večerním vysíláním nabídne George Straita, Alice Springs, Mark Chestnuta nebo Honzu Vyčítala. Teď ale Petr Šimáček s informací o počasí a potom se zprávami.
1: Country počasí.
2: Zítra v Čechách slunce, i když ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne vám přeje Petr Šimáček. Tereza Kostková a Marek Eben letos naposledy provedou diváky soutěží Stardance. Po 20 letech moderování oznámili, že s pořadem po letošní sezóně skončí. Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu suchu už klesla pod úroveň běžnou pro zimu. Poprvé v historii se odtamtud doplňuje voda do Vltavy, aby se v Praze udržel nutný průtok 40 metrů krychlových za sekundu. Liberec přesune památkově chráněnou meteorologickou budku u radnice asi o metr dál. Je to kvůli silnici. Chce ji totiž ochránit před poškozením projíždějícími vozidly, jak říká mluvčí Kodymová.
2: Naposledy se kvůli zásadnějšímu nárazu autobusu MHD opravovala na podzim 2024. Letos na jaře se problém opakoval. Meteobudka málem spadla ze soklu. Nárazem došlo k opětovnému poškození.
1: V Brně Medlánkách vznikne nový přírodní hřbitov s loukou, stromy a vodním prvkem. Umožní vsyp a rozptyl popela prý bude ekologičtější než běžné pohřbívání. Součástí projektu je také nové parkoviště a přístupová cesta.
0: Sport.
1: Manchester City zůstává po 4 kolech anglické ligy 100%. V derby porazil United 1-0 gólem Haalanda. Ten ale podle anglických rozhodčích neměl platit. Barcelona vyhrála i 5. zápas španělské ligy nad Levante 4-2, Atletico San Sebastián 3-0, PSG Brest 1-0, Juventus Sassuolo 2-3, Neapol Bologna 1-0 a Bayern vyhrál na hřišti Elfersbergu 2-1. Poslouchali jste zprávy.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Jsem starý Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho přiblaful jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho přiblaful jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obchází.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Tentokrát to bude bez telefonátů, tolik se nám sešlo e-mailových a SMS-kových přání, a tak pojďme rovnou k nim. Milý tatínku, dnes je to 48 let, co si odešel tam, kde není návratu. Moc mi chybíš a stále na tebe vzpomínám. Drž nade mnou ochranou ruku a posílám ti písničku od Míši Pávový, Anděl strážný. Tvá dcera Eva.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím zahrát k zítřejším narozeninám paní Miláce z Hrabákovy ulice písničku od Michala Tučného Poslední kovboj. Přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdraví. Písničku posílají Saša a Vlasta.
2: Snad

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o písničku Dvojty Zíchy jedenkrát. S manželem slavíme perlovou svatbu. Pavle, přeji hezký den. Do bažiny, píše Lenka.

hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Evině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud z dálek, kde slunce už nezapadá, přiletí k nám.

vlézt pro modré do nebe, kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým bálila, vždyť za prachy jde dnes.

ještě pár chvil, než se rozední. Já vím, naděje umírá poslední, na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě budu objímat.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Rádi bychom naší drahé paní Oličce Bezděkové blahopřáli k jejím 80. narozeninám, které oslaví 14. září letošního roku. Po roce 1989 se plně věnovala pomoci a ochraně trpícím za minulého režimu. Její otec je legendární pilot, příslušník 13. skvadrony RAF. Přejeme jí mnoho štěstí a zdraví mezi jejími přáteli a známými. Alex s rodinou a přáteli. Písničku vyberte prosím sami, dodává, tak jsme vybrali něco od Texmenů.
2: Britský stíhač velbloud, on obratný tak byl. Rychlého spada si každý pilot oblíbil. A ten rudý trojplošník, co Richthofena znal, stoupavost měl děsnou, že se každý pilot bál. A tak se všichni byli za slávu a čest, jak rytíři turnajů, co musí k smrti vést. A Viktoria Krostobel anebo modrý Max, za vítězství život dát, když nastal bitvy čas.

von Richthofen každý ho uvítal. Pak anglický kapitán si whisky namíchal, slavné esogin

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nesmíme zapomenout na dopravní informace, problémy jsou na D11 u odbočky na Poděbrady. V obou směrech v omezení je dopravní nehoda v levém jízdním pruhu. Kolony jsou tedy jak z Prahy, tak i od Hradce Králové. D2 na dojezdu do Brna, kolony jsou od 11. kilometru. Pohled do Prahy, spojovací zejména ve směru do Libně. Počítejte s dlouhými kolonami, pracuje se tam na vozovce, spožďují se i autobusy. A také k Belská ve směru do Hloubětína. Hned na začátku je dopravní nehoda, kolona začíná už na dojezdu D8 a v Cínovecké. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Váďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Tak jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Pojďme se podívat hned na dvě písničky. Zdravím Country Radio, rád bych mé kamarádce Alžbětě z Olomouce nechal zahrát písničku Cizinci od zpěvačky Cleo. Má ji ráda, díky moc, píše posluchač. A ta druhá. Dnes slaví 67. narozeniny manžel Jaroslav Tardon. Chtěla bych mu nechat zahrát báječnou ženskou od Michala Tučného a protože jsme se narodili ve stejný den ve stejné porodnici, bude to zároveň i pro mě, píše naše posluchačka.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme za další dvojicí. Můžete prosím zahrát mojí milované, velmi statečné ženě Radce k dnešnímu svátku písničku Darmoděj od Jaromíra Nohavici, píše posluchač Luboš. A ta druhá. Poprosil bych zahrát písničku od Martyho Johnsona Ty a já pro moji manželku Evičku jen tak z lásky, která trvá už 52 let. V téhle písničce napsáno přesně to, co bych ti, lásko, teď řekl. Děkuji za to, že tě mám, za tvou trpělivost i za to, že si to se mnou nikdy nevzdala. A díky Martymu za písničku, která nám už nějaký měsíc hraje každý večer na dobrou noc, píše Petr.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košili.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flé.

0: hudebničky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Prosím o zahrání písničky Vojín XY od Katapultu Bůčkovi, který je těžce nemocnej s rýmou a kašlem. A taky dodatečně k jeho 13. narozeninám, který měl na svátek Marie. Ať je zase brzy fit, nejen na IMZ, píše táta Míla. Tak to bude jedna písnička, ta druhá. Prosím pro tetu písničku O mámo od Petra Reska, píše Jarka.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Zítra slunce, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 19 až 24 stupňů.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Láska má je láska tvá.
6: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80.

0: to bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
3: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký pondělní podvečer vám přeje Petr Šimáček. Slevy na jízdném pro seniory a studenty zůstanou příští rok na současných 50%. Ministr dopravy dnes uvedl, že na zvýšení slev na 75%, které slibuje programové prohlášení vlády, nejsou v rozpočtu peníze. V jezeře Milada u Ústí nad Labem se poprvé v Česku objevily invazní raci červení. Druh může přenášet račí mor, který ohrožuje původní evropské raky. Cena plynu pro evropský trh dnes vystoupala na 84 eur za megawatt hodinu a je nejvýš od roku 2022. Důvodem jsou výpadky dodávek z Blízkého východu. V italském městě Aquileia začala výstava se vzácnou zápůjčkou z Česka, fragmentem Markova evangelia. Nejstarší rukopis v českých archivech opustil Česko poprvé od roku 1354. Donald Trump představil návrh nových uniform amerických vesmírných sil, inspirovaný filmem Hvězdná pěchota. Návrh ale vyvolal kritiku kvůli podobnosti s nacistickými uniformami. Ve 64 letech zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. V Anglii chytal za West Ham United a Queen's Park Rangers a později tam působil jako trenér brankářů. V posledních letech byl ve vedení Baníku. Poslouchali jste dnešní poslední zprávy s Petrem Šimáčkem.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci i tulačky, dobrý den. Dnes zamíříme na rozhlednu Romanka. Její konstrukce má neobvyklé technické řešení. Je také jednou z nejvyšších staveb svého druhu u nás a díky nadmořské výšce 204 metrů je nejníže položenou rozhlednou v republice. Základnu stavby tvoří uměle vytvořený kopec vysoký 4 metry. Pod jeho zeminou a železobetonovou základovou konstrukcí je ukryto technologické zázemí vysílačů mobilních operátorů. Tyto telekomunikační společnosti vlastně dali podnět k zahájení stavby právě v těchto místech. Architektonické řešení je vskutku netradiční. Zasloužil se o něj celý tým architektů. Ti nechali umístit 50 metrů vysoký stožár uprostřed půdorysu celé stavby. Kolem ní se vypíná ocelová konstrukce rozhledny trojúhelníkového průřezu obložená dřevem. Rozhledna je vybavena několika vyhlídkovými plošinami v jednotlivých patrech. Nejvyšší vyhlídka se nachází ve výšce 26 metrů nad zemí a směřuje k ní 116 ocelových roštových schodů. Výstavba vysílače s vyhlídkovou věží trvala 8 měsíců. Do provozu byla tato netradiční konstrukce uvedena v březnu 2003. Rozhledna byla slavnostně pokřtěna jako Romanka, to podle malého místního děvčátka, které se zájmem průběh celé stavby sledovalo. Stavba získala v soutěži Grand Prix architektů za rok 2002 nejvyšší ocenění v kategorii krajinářská architektura. Ačkoliv je rozhledna položena netypicky v nížině, za dobrého počasí z této ploché krajiny Nymburska spatříte některé stavby na okraji Prahy, východní část Středočeského kraje, Polabí a dokonce i Krkonošský hřeben, Jizerské hory, České Středohoří a vysílač Ještěd. A jak k rozhledně? No, turistické značení tam není. Autem dojedete až k patě rozhledny. Od autobusových zastávek v Hrubém Jeseníku je to zhruba 700 metrů, od železniční zastávky Oskořínek asi 2 kilometry. Další podrobnosti o rozhledně Romanka najdete například na webu turistickyatlas.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Hezký pondělí podvečer u čaje o 6. Ano, volejovky, tedy sardinky, makrely, sardele, tuňák, losos i sleď představují velmi praktický zdroj bílkovin, který je vždycky po ruce. Když je to v konzervě, jakože vždycky je skoro. Dřív se na ně pohlíželo jako na něco, co zoufalý kuchař vytáhne ze zadní police spíše, když mu došly nápady a čerstvé suroviny. A dnes se z těchto zásob ve skříně stal velký trend na sociálních sítích. Ale máme to rádi hlavně. A co si budeme povídat, na čundru to fungovalo. Dneska mám pro vás recept na tradiční rybí pomazánku z olejovek. Je velmi snadná, chuťově skvělá, pokud nemáte rádi sardinky v oleji, můžete to zaměnit za klasického tuňáka ve vlastní šťávě nebo v oleji. Takže, co budeme potřebovat? Jedno balení těch sardinek nebo tuňáka v oleji, jedno vejce uvařené natvrdo, tavený sýr, několik lžic majonézy, čtvrt kostky másla, což je asi 60 gramů, na dochucení sůl a pepř, cibuli pochopitelně nakrájenou a podle chuti citronovou šťávu. Pokud chcete, můžete taky přidat najemno nakrájené, nakládané okurčičky. Vyndejte máslo, nechte ho trochu povlit, uvařte si vejce natvrdo, cibuli oloupejte, nakrájejte najemno. Máslo si v misce utřete pěkně, jak se říká, do pěny, přidejte sardinky a buď s páteří nebo bez páteře a všechny ostatní ingredience. Dobře to promíchejte. Někdo pomazánku mixuje, aby byla jemnější. Nakonec dochuťte solí a pepřem, po případě tou citronovou šťávu. Podávejte to na rozpečené bagetce, to je luxusní, anebo na klasickém pečivu. Na ozdobu použijte čerstvou petrželku, anebo třeba to lahváče u dospělých. Dobrou chuť!
1: Posloucháte Čaj o 6.

zaplacená žhavá, opilá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra. Moravský Beroun a Rýmařov Bruntál. Frýdlant nad Ostravicí Ostravice, Prostějov Nezamyslice, Čížkovice Libochovice, Vrané nad Vltavou Týnec nad Sázavou, náhradní doprava je u Zbráníka a nová role Chodov. Šťastnou cestu i přes železniční výluky.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.

0: to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to je super.
6: Já myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
7: Country Rádio.
1: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
7: Country.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači, tady Jirka Vondráček a já mám pro vás opět písničku týdne. Tentokrát je to skladba Vojty Kyďáka Tomáška, který patří do světa folku a patří na country rádio a patří vám, příznivcům české folk a country hudby. S písničkou 38. týdne k vám letí jako šíp savanou Vojta Kyďák Tomáško s písničkou, která je z jeho vlastního autorského

0: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Tak určitě jste zaznamenali, že dnes už jsme byli ve dvou. Ano, Kačka se vrátila z dovolené, takže jsme vysílali spolu. A propos jste se od nás dověděli určitě celou řadu velmi zajímavých a dalo by se říci i vtipných informací. No a zítra v našem tandemu budeme pokračovat. A kromě toho se dovíte mimo jiné to, co se odehrálo v roce 1847. Já to malinko prozradím. To se v Praze poprvé objevilo 200 plynových lamp. Což, znejte, na tehdejší dobu to byla určitá revoluce. No a co následovalo? Tak to si přiblížíme právě zítra. K tomu tady budeme mít muziku a nějaké soutěže. A zítra úderem 6. Kačka s Láďou se na vás opět budou těšit.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Policejní Kia má na střeše dron s umělou inteligencí. Informace je z webu novinky.cz. Speciálně upravená Kia PV5 pro policejní potřeby umí sledovat své okolí pomocí umělé inteligence. Má dron schopný přečíst registrační značky, ale i vyhledat člověka v oblasti zasažené katastrofou. Nekonečné snahy policejních sil zvyšovat plošný dohled nad všemi a vším se ukazují v novém prototypu policejního vozu značky Kia. Jeho základem je elektrická dodávka PV5. Moderní vybavení začíná kamerami sledujícími celé okolí vozu a vyhodnocujícími, co vidí pomocí umělé inteligence. Posádka uvnitř může třeba zadat, že chce vyhledávat lidi v červeném oblečení. Tento systém v reálném čase analyzuje obraz a je schopen identifikovat osoby dle zadaných detailů. Dále také rozpoznat přítomnost zbraní nebo upozornit na zraněné ležící na zemi. Umělá inteligence kromě toho například monitoruje i hustotu davu v okolí. Klíčovým prvkem však je automatizovaná střešní stanice pro dron, který umožňuje monitorovat situaci z ptačí perspektivy i v místech, která jsou pro pozemní techniku nebo lidskou posádku těžko přístupná či nebezpečná. Dron vybavený termovizí a optikou s 90-násobným přiblížením dokáže efektivně vyhledávat pohřešované osoby nebo sledovat podezřelé subjekty. Po splnění úkolu se dron autonomně vrací do střešního doku. Tam se dobije přímo z hlavní baterie vozu prostřednictvím technologie V2L, což je Vehicle to Load. Tento inovativní až dystopický hlídkový vůz si zachovává standardní elektrický pohon modelu PV5, což umožňuje tichý a ekologický provoz v městských aglomeracích. Pilotní nasazení u jihokorejských preventivních hlídek je naplánováno na letošní rok. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Rádio.
0: Srdcem v country. Aneb, muzikantské povídání Milana Šmita a jeho hostů nejen o hudbě.

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí, za které se stydíme. Každý na někoho něco ví, jak jsme se změnili, změnili, změnili. Rozhlídnu se po měsíci.

0: Dobrý podvečer, milí posluchači. Už podle písničky je vám asi jasné, kdo bude mým dnešním hostem a je to tak skutečně Slávek Janoušek. Slávku, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
0: Tak se mi konečně podařilo tě sem dostat do Country Rádia, taky do pořadu Srdcem v Country. Poslechli jsme si klasiku Imaginární hospoda. Zmiňuješ tam Ústí nad Orlicí. Asi bychom měli zmínit proč, protože přestože jsi přijel z Brna, tak v Ústí si dlouhou dobu žil a hlavně je tam ten slavný festival.
1: No, tam tu já jsem a už tam sice 50 let nebydlím, no. Ale letos byl 41. ročník, jak se tomu už od začátku říkalo, Janoušku a Ústí. Já jsem se tomu pořád bránil. Muzikanti na hřišti, na plovárně, muzikanti v cakli postupně, jo. Jak jsme zastěhovali. No a stejně se tomu vždycky po mně říkalo. Mně se to vždycky nelíbilo, protože tam je Kociánovo Ústí a Hranovo Ústí, jak jsem říkal, to je blbý. Ale tak prostě už to tak ryháme. No. A už jsme začali pátou dekádu, to je neuvěřitelný, že a pořád u toho jsem, jako nikdy jsem nechyběl. No. Úžasný.
0: A no, je to úžasný. Dobrý. No, bylo to dobrý. Já jsem tam letos byl, viděl jsem, hrál jsem sice jenom v pátek, protože v sobotu jsem byl už jinde, ale moc pěkný a nebyl jsem tam poprvé, takže ono se někdy může stát, když někam přijedeš jednou, že tě to jako nadchne a pak je to třeba, ale ne, tady je prostě kvalita tradičně, protože...
1: No a v sobotu byli Zdenka Jirka Tichotovi, no legendy Spiritual Quintetu, no to bylo úžasný, standing ovation na závěr a Jirka byl takový dojatý, ale že jedou domů. Já jsem říkal, kdo řídí? Já mu říkal, tak já. V 89 letech prostě perfektně hraje, řídí všechno. Prostě vzory jsou.
0: No jo, je kam koukat. Takže to byl takový úvod jenom k tomu, že zazněla písnička, která patří k Ústí nad Orlicí, ale začněme od začátku. Slávku, 50 let žiješ jinde, ale pojďme hodně zpátky. No. Jak jsi se dostal k muzice? Kdo tě k tomu přivedl?
1: No, v podstatě to asi byli Beatles.
0: Jo. Protože... Já myslel ten Dylan, jak o něm zpíváš.
1: Ne. V roce 64 jsem poslouchal Beatles z magnetofonu mého strýce. Mm-hmm. A byl jsem prostě z té muziky úplně, to mě totiž dostalo úplně na záda.
0: Jasně.
1: No, ještě vlastně předtím, možná si vzpomínka mi teď naskočila, když jsem ještě nehrál na nic. Já jsem začal hrát v roce 65 na tu kytaru, ale to mě právě ty Beatles k tomu tak nějak... To, ale ještě, když jsem si pamatuju, chodil do 4. třídy, tak já jsem měl sestřenici, která byla o 3 roky starší a ona si vedla zpěvníček a zapisovala si všechny ty písničky tehdy jako Semaforu a prostě to, co se hrálo v rádiu. A já jsem si to opisoval po ní a na rozdíl od ní já jsem to uměl i zaspívat všechno. A tak si pamatuju, jak jsme byli ve 4. třídě na nějakým lyžáku se školou a já jak sedím na takové té, jak jsou postely nad sebou, tak sedím na té posteli, kejklám nohama a jenom zpívám, protože jsem neměl žádný nástroj a maximálně si takhle do kolínka pleskám rukou a celý ty 2 třídy, co jsme tam byli, tak mě poslouchali a pak vždycky potlesk. Zalíbilo už tehdy.
0: Jo, to chápu. To je adrenalin a to je prudce návykový. Takže Beatles tě přivedli k muzice, ale skončil si u folku. Co to, že si nešel třeba cestou nějakého popu nebo roku?
1: No, my jsme měli Big Beatovou kapelu a dokonce jsme už v roce 68 s vlastními písněmi, co by nejmladší kapela okresního festivalu v Jablunem nad Orlicí. Uh-huh. Jsme už jako měli docela úspěch a jenomže pak jsme převáželi aparaturu a ujel nám na vozíku bas reflex, rozmlátil se o protější plot, nedal ani přednost na silnici a teď ten obrovský, to byl to půlmetrovej reprák a teď to na ty silnici ujel wow. A bylo po Big Beatu a stali jsme se folkovou kapelou. No a pak mě ten Dylan uhranul, teda to jsem pak zkoušel, ty strojky, ty pravé ruky a docela mi to šlo, takže jsem byl hnedle takový ten jednovokej mezi úplně slepejma, protože všichni hráli jen tak ohňově, šmrdli a já jsem prostě tam vybrnkával nějaké tóny, že? A takže prostě každý ukáž, jak to děláš. No, a takže to bylo dobrý. No a úplně od začátku, ledva jsem začal hrát, jsem si začal vymýšlet písně. Už z té třídy už jsem měl
0: první písně, svoje písničky.
1: No.
0: Říká Slávek Janoušek, mimochodem to si mi připomnělo s tím Bass Reflexem, i to je takový ukazatel toho, jak ta technika letí dopředu, protože samozřejmě, když se podíváme, jaká letadla lítala před 60 lety a jaká lítají teď, ale je to i s tou aparaturou. Já si vzpomínám z mojí kapelu Primátor Dietrich, jsme to nemohli narvat do autobusu RTOčka, dneska se to vyjde do sobáku pomalu, ta aparatura má to stejnou sílu. No,
1: to my jsme to měli, Bass Reflex, to je prostě obrovská bedna, to byla s jedním reprákem pro basistu a to bylo vyřazeno z kina,
0: takže
1: jsme okamžitě jako zabavili a jenom, že pak se nám to rozbilo a bylo Big Beat
0: skončil. A začal folk. Dáme si další písničku, co navrhuješ teď, co bychom si mohli zahrát?
1: Tak něco z té staré dávné doby, tak třeba píseň Náš dům.
0: Dobře.

hospoda. Není tu hospoda, všichni pořád doma jsou. Tak jsem taky doma jednou seděl, počítám takhle už asi 7 neděl. A zleva zas někdo huláka a ruší mě při četbě kozáka. A tak jsem na rochlinky odložil Spartu a šel jsem zamlátit do ústředního topení. A když se vrátím, díra v umakartu, ale jinak je to celkem dobrý bydlení. Náš dům je plný různých zvuků, náš dům je plný různých zvuků. Aspoň se tu člověk nebojí, i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji. A v tom najednou jsem slyšel, jako by někdo vešel do chodbičky našeho bytu.

0: Posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: Slávek Janoušek a vzpomínky. Ty jsi mě touhle písničkou dostal už pomalu k portám a k těm věcem, kdy jsem tě já začal registrovat, ale ještě než se dostaneme v povídání k tomu, tak já navážu na to, aby jsme nějak chronologicky postupovali. Ty jsi učitel, ty jsi vystudoval pedák, jo? A i jsi učil.
2: Ano, šest let jsem učil.
1: To je povolání samozřejmě důležité. Dnes spousta učitelů si asi povzdechne, že ti staří kantoři měli větší autoritu než oni dnes, že dneska ty děti je nějak, dneska je pro ně nějaký hrdina spíš těch her a z takových věcí. Co si myslíš, že je na té kantořině za A lákavý a za B nejtěžší?
2: No, tyjo. Já jsem byl docela jako oblíbený učitel, protože mladej v tom týmu, že no?
1: Jo.
2: A tak a s těma dětskama jsem vycházel dobře. Sice jsem moc mluvil, takže se mi dost brzo začali dělat uzlíky na hlasivkách.
1: Jo.
2: A už to vypadlo na nějakou operaci. A to si myslím, že je právě to nejtěžší na této profesi,
1: to umluvit,
2: uřvat udržet to tak, abys nemusel zvyšovat hlas a abys pořád nemluvil. Protože já, když jsem prostě mluvil 8 hodin denně, každý den, tak prostě jsem najednou zjistil, že mám problém.
1: Já pak o tom něco
2: jenom
1: vím.
2: Pak jsem jenom přestal učit a přišel jsem k foniatrovi a on říkal, ono to je pryč. Aha, ono se to ztratilo. No, takže prostě jako tohle je určitě teda těžký. No a pak je těžký taky nezískat takové ty profesionální deformace. Jako, no. To už jsem i po těch 6 letech začínal trošku jako pociťovat, že no, běžíš do lékárny, do zborovny, protože si někdo tam a krev z prstu a to. A teď já jsem doběhl do ty zborovny a otevřel jsem hodiny, víš?
1: Jo.
2: Tak jsem říkal, ježišmarja, pro náplast. Tak to už jsem si říkal, aha, tak už to začíná, už je to.
1: Já si myslím, že, nebo já nejsem učitel, ale vždycky jsem o tom přemýšlel, protože jsme měli fajn učitele, fajn třídního na základce a vždycky jsem si říkal, že musí být strašně těžký najít tu hranici, do jaké míry být s těmi dětmi a s těmi žáky a případně studenty jakože kamarád, protože to je jakoby fajn atmosféra, ale kde udělat tu lajnu, aby to nepřerostlo v to, že vlastně pak si každý dělá to chce, co chce v té škole.
2: To je samozřejmě hrozně těžký, ale já to neumím posoudit s dnešní dobou, protože tehdy nebyly mobily, tehdy prostě to fungovalo trošku nějak jinak. A navíc ještě to bylo za bolševika, takže prostě tam jsi měl furt nějaké povinnosti, jako, že jsi musel něco jako by navíc dělat, ale to, s tím já jsem si uměl poradit, že třeba když se po mně chtělo, že musím mít nějaký kroužek, tak jsem měl divadelní kroužek, protože jsem předtím externě hrál třeba divadle na provázku, takže jsem tyhle ty metody se hnedka snažil využít, tak jsme dělali s dětma divadelní hru, kterou jsme nacvičovali a pak jsme třeba s dvoukulákem s kulisama jezdili, v červnu nám to ředitel povolil, jezdili po okolních školách a všude jsme tu hru zahráli a bylo to výborný, takže to bylo fajn.
1: Pojďme si dát další písničku, co navrhuješ?
2: Tak co bychom dali, tak něco, co bylo takového zásadního a to byla píseň Kdo to zavinil a podle ní se jmenovalo i LPčko, co vyšlo tenkrát ještě u národního podniku Suprafon v roce 88.
0: Country Radio.

0: Z toho textu mrazí. Pořád.
1: No.
0: Pořád. On nestrácí jaksi na aktuálnosti nikdy. Prosím tě, ono celé to album vlastně, to mě docela zajímá. Mimochodem, já tohleto album představím už následující neděli jako album týdne tady v Country Rádiu. Mám z něj velikou radost, že vlastně jsem si ho připomněl a že ho máš i na CDčku, čili mohu přehrát, protože já bych tady gramofon asi nenatáhl do toho, do vysílání. Ale tohleto album, který mimochodem teda Jiří Černý a další hudební kritici označili jako jedno z nejzásadnějších alb českého folku.
1: No, dokonce Jirka Černý ho zařadil mezi 10 nejdůležitějších LPček toho minulého století. Jako
0: no a
1: takže jsem se vlastně dostal do blízkosti Bratříčka a další věci.
0: Ano, Karla Kryla a dalších zásadních alb, který jsou teda jako naprosto zásadní a pro mě i tohleto tvoje album a konec konců, kdo ty texty poslouchá, tak ho to musí napadnout, vyšlo si, říkal, v roce 87 nebo 88?
1: 8. A 87 se to točilo, no?
0: No, čili to byla doba ještě vlastně toho minulého režimu. Jak bylo těžké to obhájit, tohle album, protože jako samozřejmě, že v těch textech je cítit to, co tam cítit je.
1: No, tam se totiž už trošku v roce 87 začaly lámat ledy, že jo, a Gorbačov a takové věci. Mm-hmm. A takže se určitý věci měnily. Já jsem tenkrát se domlouval a ptal Vabyho Daňka, jak postupovat, protože on rok předtím vydával svoje LPčko, tak mi říkal, no musíš tam poslat spoustu textů navíc a i takovou ty návnady, které ti samozřejmě vyhoděj, že jo. Já jsem pak musel i v textech, který mě povolili měnit různý slova, protože se jim něco jednotlivého nelíbilo, tak musíš a já jsem poslal rok na to i s těma návnadama, jako jo. A oni mě napsali, jako že jako ano, cokoliv, jako nic nevyřadili. Aha. Prostě to jako co jsme zůstali paf, jako jak to?
0: Co no, se
1: to
0: je děje? Divný,
1: něco se děje. No takže prostě už to jakési změně došlo, no a tam tenkrát jako to hlavně dlouho trvalo, než to vlastně jako vyšlo. No. Ale důvodné na tom bylo, že malou desku jsem vydal u Suprafonu i u Pantonu, takže vlastně takzvaný průzkum trhu se odehrál u obou společností, které ku podivu v tehdejší socialistické společnosti byli konkurenční, což
0: jo?
1: Normálně nikde žádná konkurence v podstatě nebyla. Jo? A tak jedni mě nabídli, že mě vydají LPčko a krátce na to, a řekli mi nějaké podmínky, a krátce na to jsem dostal i od Pantonu nabídku. Takže prostě, a dali lepší nabídku. Tak jsem prostě se šel zase na ten Suprafon omluvit, že teda já to asi teda vydám u toho Pantonu. Co vám řekli? Tak a navýšili.
0: A
1: tenkrát nešlo o, peníze byly furt všude stejný, ale šlo o to, o vyšší nákladu.
0: Ano.
1: A o ten čas, kdy, jak dlouho budeš čekat, až to vyjde.
0: Jasně.
1: A teď to prostě postupně zkracoval. Já se chodil asi 4-5krát navzájem omlouvat, až pak už pan Tycl z Pantonu nabídku Suprafonu nepřebyl. Aha. A začalo se na nějakých 10 000 a skončilo to na 80 000 LPčkách a 20 000 kazetách. A to normálně celý takhle jako šlo. No a fakt se to normálně prodávalo tak neuvěřitelně, že já jsem pak třeba přijel měsíc a půl po té, co to vyšlo do Michalovců, tam narvaný klub,
0: no.
1: A všichni si to zpívali se mnou. Já jsem prostě, protože tam hutoria, že jo, a když někdo mluví trošku rychleji, já jsem ani nevěděl,
0: co říkají.
1: Ty slovenštiny, co říká. A pak skončil koncert a prostě, a tam stálo 100 lidí s deskou a šli si to podepsat. Prostě to byly neuvěřitelné věci, co se tenkrát jako bylo možné dožít. No.
0: No a přátelé, my si to album poslechneme si ho tuto neděli od 23 hodin, pokud tedy posloucháte v premiéře, protože v repríze už to bude potom pase. Ale dáme si teď další muziku, vybírej něco, Slávku.
1: Tak zase nějakou ještě tak zásadní píseň, každý potřebuje otce.
0: Jo, jo.

0: Kutury ne, jako?
1: No tak samozřejmě dokonce přímo písničku Kdo to zavinil jsem nesměl hrát. Oni to nenazývali zákaz, ale nedoporučení. Ale nedoporučení znamenalo, že zahraj to a končíš. Jenom, že byly takové metody, že se s pořadateli vždycky dalo domluvit. Paní pořadatelka třeba řekla, když dám takhle ruku v bok, budu stát na konci v těch dveřích, vy tam budete z pódia vidět, a když dám ruku v bok, tak bacha, jsou tady.
0: Jo, jasně.
1: A dejte opatrně, jako pozor, co budete hrát. A když budu mít ruku podatila, dejte cokoliv. No, tak jsem hrával i Kdo to zavinil, co právě byla píseň nedoporučená. Na přehrávkách mi ji teda nedoporučili, protože přesně nebyli si jistí, kdo to teda zavinil.
0: Aha.
1: A dopadlo to tak, že když to potom nakonec... Jak se to bude jmenovat, mě řekli na Supraformu, tak jsem zkusil, jestli teda by se to mohlo jmenovat.
0: To prošlo, když už teda takhle.
1: A on říkal, no to je hezký název, ano, kdo to zavinil, teď to tam čukal, já říkám, prosím vás, bez otazníku, jen tak jako to. No a pak jsem s tou deskou šel na brněnskou agenturu to dát řediteli a ten mě s tím vyhodil, že nějaký soudruzi z Prahy nám nebyl to vědět, co tady v Brně máme dělat a zákaz nedoporučení platí.
0: Platilo
1: no,
0: dál.
1: A platilo dál, no ale to už, na to už se nehrálo tehdy vůbec.
0: No ty jsi, když teda jsme se dostali k těm koncertům, ty jsi zažil ty porty vlastně v tom nejslavnějším, mnoha tisícovým obsazení tam. Co ti z té doby jako nejvíc utkvělo v paměti z těch pocitů, jako jak bych to řekl správně, o čem to vlastně bylo, jaký ti z toho zůstaly zážitky a jaký ti z toho zůstaly v paměti prostě pocity ve srovnání třeba s těmi dnešními festivaly?
1: No bylo to naprosto úžasný v tom, jaká masa obrovská lidí to byla a přitom jako všichni v podstatě bych řekl, jako na těch pár dní se stali nějak jako lepšími, jo,
0: Ta komunita tam fungovala,
1: Ale prostě nebyly třeba ty mobily, tak všechno se psalo na nějaký papírky a každou celou u sloupu a takový ty domluvy byly a prostě jako skončil koncert a tam prostě nebyly žádné kelímky, nic, jako všichni si všechno odnesli a když tam někdo něco pohodil, tak jiní to jako sebrali. To prostě bylo opravdu úplně takové jako ideální společnost, taková hra na ten ideál a to teda jako a navíc jako takový to soudrženství tak jako to proti tomu bolševikovi to tam prostě
0: to tam fungovalo, cítit, ten jako, podtext tam byl, ten, to tam znášelo nad tím prostě naprosto. Určitý protest jako vzdor v tom.
1: Ano, ten vzor tam prostě jednoznačně byl a ten spojoval ten jako to, to je to říct. A i takový ty zážitky typu, já nevím, když zapršelo u Žalmana a teď oni prostě, a dvakrát se to stalo po sobě a třetí rok najednou, když zaspíval něco o vodě nebo o dešti, tak prostě celý ten areál se pokryl igelitama, deštníkama, pláštěnkama, prostě, jo, že si domluvili takovouhle akci jasně, že prostě na to téma no, se pokryli jak jaký choreo na Spartě, no.
0: Jasně, no. Možná já to tak i vnímal jako vlastně v té době, že ty lidi, přesně jak říkáš, to nebylo, že by to bylo obecně, že by k sobě lidi měli nějak blízko, ale tady na té portě, já jsem to vždycky tak vnímal, jako že vlastně je to takový ten svět, jaký bychom chtěli v té době. Jako mít takový ten, že možná trošku hra, ale...
1: Trošku to byla hra, ale hlavně jako, unik, bylo by to hezký, unik, kdyby to tak fungovalo.
0: Jo. Dáme si další písničku, co vyberem?
1: Tak něco z té už novější doby, tak třeba písničku Narodit se po válce.

0: Takže píseň Narodit se po válce, předtím Každý potřebuje otce, to jsou písničky vlastně, který ty hráváš třeba i na parníku Country Rádia, když no, tam si jako host.
1: I s kapelou.
0: Jo, i s kapelou. Lidi si je pobrukujou. Ty si těch písniček napsal, máš to nějak zmapovaný, asi nevíš z hlavy kolik, viď? Noc.
2: No, tak trošku vím podle osy.
0: Aha, aha.
2: Tak tam mám asi 400 hlášenek.
0: Aha, aha.
2: Tak, ale v podstatě musím hned jedním dechem dodat, že muzika tam je vždycky teda moje, ale co se textu týče, tak jsme spolupracovali s Jirkou Žáčkem, básníkem, tak tam už je to skoro kolem 100 písní a předtím taky jsou tam ještě všechny písně, co jsem třeba dělal divadlům a to byly taky často třeba i zhudebněné texty. No ale tak si myslím, že takových 250 textů svých mám a tak 400 písní dohromady s těma cizíma textama to bude.
0: Já se ptám proto, že vlastně jsem mluvil o Portě se Žalmanem a on říkal, dřív to žádné zpěvníky nebyly, lidi si to psali do těch notísků, ty texty kolikrát zkomoleně, ptali se, co to tam vlastně zpíváš. Jak si na tom ty v tomhletom směru máš? Nějaký zpěvníky vydal jsi?
2: Ano, vydal jsem 2007, bude to pomalu 20 let, tak jsem vydal 140 písní a jmenuje se to Téměř kompletní zpěvník.
0: Aha.
2: Takový modrej. Aha. Pak jsem třeba taky vydal zpěvník dětských písní, protože mám 4 děcka, takže první 2 jsme tam dali. No jenom, že bohužel mě umřel pan vydavatel, no, takže asi ty další 2 už, to už asi k tomu nějak nedojde. No ale tak jako pár těch svých věcí teda, tak tady řekněme nějakých 4, tak takových 180 písní mám teda v notách uvedených jako knižně.
0: Aha, aha. To jsou zpěvníky. A co takhle, protože ty jsi muž vlastně více profesí, jsme říkali učitel, mimochodem i herec, k tomu se taky ještě dostaneme, a ne že herec jako ochotník, ale prostě jako jo, vystudovaný. Co takhle jako spisovatel, po spolupráci s panem Žáčkem, nenapadlo tě třeba napsat, a teď neříkám zrovna životopis, ale třeba nějaký vzpomínky na tu Portu, to by bylo zajímavý.
2: No, tak možná, tak v podstatě to tak trošku i mám v knižce, která se jmenuje My tři a já, nebo ano. Když jsme měli to období, kdy jsme hráli s Vlastou Redlem a Samsunem Lenkem, tak jsme psali knihu, kterou jsme nakonec potom roztřetili, jmenuje se, všechny tři díly se jmenuje My tři a já, a každý si ji napsal jako svůj. Napřed jsme to měli tak, že některé historky jsme popisovali jako i všichni, pak jsme od toho ustoupili a takže vlastně každý popisujeme úplně jiné věci, tak tam já mám třeba i takové vzpomínky třeba na tu Portu a tak. V podstatě je to taková knížka, kde jsem se tak už jako vykecal z různých těch věcí, jako i historicky, protože to byl vlastně Vlasta, který tam zatáhl to, že jsme nepopisovali jenom naše zážitky tří, ale kde jsem se k tomu dostal, tak popisoval tam třeba různé historky se svým strýcem, protože byl Slovák, tak ujem, že jo, a a tak. A teď, tak jsem samozřejmě, já tam zařadil vzpomínky na mýho dědu, milovanýho. No a tak jak tohle to všecko už jsem tam napsal, takže se domnívám, že jsem si tak trošku sám sebe vykradl tu možnost, kdy v jedné písni tvrdím, že v 90. napíšu paměti s názvem Toto ale uteklo. Ale jestli tomu dojde, otázka. Nevím, protože už mnohé bych musel vlastně vykrádat sám sebe. Jasně, jo? No, tak rozumím. Prostě nevíme, jak to dopadne. No,
0: tak vychází knihy v novým tisku s novýma obrázkama, ono by to šlo. Pojďme si na další písničku.
2: No tak vybereme, protože čas teda už postoupil, jako i v tom životě, myslím, tak si dáme píseň Je to tak krásný, a ono to pokračuje Bejt starý. Je to tak krásný, bejt starý, zdravý.

0: Au.
1: Slávek Janoušek, je to tak krásný. Slávku, my tě jako představujeme v tom medailonku, ale ono představovat tebe a Žalmana a Samsona, to je taký nošení dříví do lesa pro naše posluchače, ale mám takovou anketku,
0: ano.
1: Ona je taková spíš veselější, ale mnohdy vypoví o tom mém hostovi víc než třeba celé to povídání, jo? Protože jsou to takové věci, které by možná třeba se hodily částečně do bulváru, ale hlavně taky takový zkratky, které nás někam směřují. Takže budu se tě ptát a ty mi odpovídej. Takže prosím tě, Slávku, fotbal nebo hokej?
0: No, v obojí jsem hrál těžký.
1: Těžký. Hokej
0: asi spíš.
1: Mm-hmm. Slavia nebo Sparta?
0: A tatínek byl slavista, já to mám nerozhodně.
1: Nerozhodně. Kočka nebo pes?
0: Kočka.
1: Svíčková anebo smažák?
0: Svíčková.
1: Kafe hořký anebo sladký?
0: A malilinko sladký.
1: Malilinko, tak někde zase napůl. Na ty remízy. A co pivo nebo víno?
0: A pivo.
1: Pivo. Kino nebo divadlo?
0: Divadlo.
1: Knížka anebo film?
0: Film.
1: Film. A moře nebo hory?
0: No to taky tak na půl.
1: Muž remíz, Slávek Janoušek. Pojďme si dát další písničku.
2: Hladovým bože dopřej hody, pardům ať jsou zase fit, moře plavců dej moře vody,

0: Můj dnešní host Slávek Janoušek a tohle byla písnička, která už je vlastně z té spolupráce, kterou jsme naznačili už, když jsme se bavili o tvých písničkách ze spolupráce s panem Žáčkem.
1: Ano, ano, s Jirkou Žáčkem jsme začali dělat písničky, to už je takových 15 let zpátky a vzniklo jedno dětské a pak postupně tři dospělé. Se svýma textama to nemontuju, prostě, že to jsou vysloveně jeho zhudebněné texty a došlo to vlastně až tak daleko, že když jsem po třech myslel, že to bude jako už všechno, tak on zas měl 80. A za poslední rok mi naposílal tak krásných věcí, že jsem prostě udělal ještě zase jedno a to se jmenuje Prožij 100 životů a tu si dáme jako poslední.
0: Dobře, potom. Než se k ní dostaneme, tak přesně 100 životů, ty bys naplnil těch 100 životů, protože jak jsi říkal, učitel, muzikant a já už jsem to nakous, taky herec. Co to, že jsi od toho utek, kdy to je celkem taký zajímavý?
1: Ale to já jsem v podstatě dělal při tom školství, jako, jo, že to byla, to byla taková víceméně zájmová činnost. Vždy jsem hrál jako i v tom externě na tom provázku, ale to zase bylo většinou v nějakých hrách, kde se použila kytara a tak. Ale měli jsme malé divadýlko, se to jmenovalo. A to byla prostě, to byly autorské hry, v kterých jsme se prostě vyblbili, tak jsme si tak trošku hráli v dobách, kdy bylo zavřeno Národní divadlo, neboť se přestavovalo, tak jsme vlastně jakoby doplňovali tu díru a hráli jsme hry z Úsvitu našich národních děn, jako Dívčí válka, ještě mnohem dřív než Ringo Čech, no, a nebo Sámokupec francoslovanský. A to byly opravdu výborné hry.
0: A já teda myslel, že to máš vystudovan.
1: Ne, ne, ne,
0: nemáš
1: ne,
0: vůbec,
1: ne, ne.
0: Fakt
1: vysloveně... to jsem byl vysloveně jako amatér herec.
0: Aha, dobře, no, tak to možná kdo ví, třeba se k tomu ještě zase vrátíš a ono konec konců to vystoupení i muzikantské je svým způsobem taky trošku herectví, ono tak, to tam k tomu patří. No. A tím už se dostávám vlastně k samotnému závěru, než si pustíme písničku Slávku. Sezona pomalu končí, ale tím pádem i další začíná, takže kde tě uvidíme, kde tě máme hledat a co chystáš?
1: Aha, no tak já si to teda ale vůbec nějako nepamatuju, takže doporučuji, když tak jako slavikjanousek.cz koncerty, tam to, a to musím teda taky doplnit, protože tam taky nemám ještě všecko vedené.
0: Facebook.
1: Jasně, to. Ale prostě já teďka na podzim, protože už jsem konečně zase dodělal sadu písniček, tak mířím do studia a jdu ještě znova natáčet další svoje dílko se svými texty. Nebude to moc pozitivní, protože hold, žijeme ve složité době, takže ze mě lezou takové, že těch srandovních písní, tam mám zatím asi dvě jenom, takže to ještě možná musím nějaký dodělat, než tu práci celou ukončíme potom.
0: No tak já, protože znám tvůj světonázor, tak se na to moc těším. Já teda bez ohledu na to, jak veselé nebo smutné to bude, si to rád užiju, rád poslechnu a rád představím našim posluchačům. Hned tak to bude hotové.
1: No, hned budu hlásit.
0: Hned hlaš. Určitě se uvidíme, uslyšíme někde. Já ti popřeji hlavně pevné zdraví. Pozdravuji i pana Žáčka a brzo zase někde naviděnou, naslyšenou a dáme si teda poslední písničku, která se jmenuje
1: Prožij 100 životů.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj. Rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij 100 životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů zahraje v úterý 15. září od 19.30 v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a Big Beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Zveme vás na Večery S. Tentokrát vystoupí Tomáš Zavadil a přátelé, Petr Bišov a Levrek. A to v pátek 18. září od 19 hodin v divadle U kapličky v Českých Budějovicích. Podzimní část 10. ročníku otevře Večer S ve znamení objevování. Tomáš Zavadil s přáteli získal koncertní vstupenku na Večery S díky zajímavému provedení svých písní na oblastní portě v Českých Budějovicích. Písničkář Petr Bišov se pohybuje v komorním prostoru, kde vyniká jeho cit pro tón, detail a přirozený výraz. Kapela Levrek pak nabídne autorskou tvorbu i zhudebněná polozapomenutá díla české poezie v hudebním světě inspirovaném folkem a blues rockem. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný pondělní večer s datem 14. září vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Vítejte pochopitelně také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. No a přemýšlel jsem, kterou písní dneska začít, aby to nebylo tak kách po tom víkendu. Tak jsem si řekl, že začneme něčím opravdu hodně pohodovým, klidným, aby to nebyla hned nějaká vypalovačka ze startu. No a vzpomněl jsem si okamžitě na jednu krásnou píseň, kterou natočil před pár lety George Strait. King George, jak se mu přezdívá, král Jiří. Tak je to skladba, která k té pohodě vysloveně vyzývá a zpívá se v ní o tom. Tak jestli máte po ruce třeba studený pivo, jak o tom George zpívá v té písni, tak tím lépe a tu píseň si o to víc ještě užijete. Ta písnička se totiž jmenuje Cold Beer Conversation. Přeji vám hezký večer a hezký poslech.

0: Pokud máte rádi takové ty katastrofické filmy, tak si jistě vzpomínáte na rok 98, to byl myslím, kdy do kin přišel film Armageddon. A k tomu filmu vznikl také soundtrack, několik písní, no a titulní skladbou toho alba byla skladba I Don't Want to Miss a Thing, kterou nahrála rocková kapela Aerosmith a byl to tehdy ohromný hit, hrál se po celém světě na všech rádiových stanicích, takže velký zásah. Tu písničku napsala Diane Warren, dáma, která napsala mnoho hitů. No a já mám teďka pro vás naprosto ryzí, unikátní country verzi, kterou bude zpívat Mark Chestnut. No, je potřeba říct tedy, že Mark Chestnut je milovník a vždycky byl takové té pravověrné honky-tonkové country, do které samozřejmě vnáší prvky rockové muziky, to on má rád, nebo blues, rock'n'rollu, ale jestli něco nemá rád, tak nesnáší ten současný popový country, popový mainstream. Já jsem měl to ohromné štěstí se s ním setkat a bavili jsme se i o tomto a on říkal, já to prostě nesnáším, to ta popová hudba, která teď jde do té country, to tam nemá co dělat, přece country, to je přesně, jak říkal Billy Joe Shaver, tři akordy a pravda, no strašně se rozohňoval. A na to konto jsem se tedy osmělil a řekl jsem mu, no a tak jak je možný, že si natočil I Don't Want to Miss a Thing? Jednu z největších, vlastně dá se říct, ona je to rocková píseň, ale vlastně spadala do toho popu. A on říká, to mi ani nevypráví, protože to mi tenkrát nařídil samozřejmě vydavatel s tím, že je to slavná píseň a když ji naspívám v country úpravě, takže mi to určitě pomůže. No nejraději bych to všechno vrátil a říkal jsem mu, no a nepomohlo. To říkal, no pomohlo, byl jsem najednou na hitparádách a koncerty přibyly, ale stejně se mi to nelíbilo. Tak i takhle to někdy chodí. Tak pojďme si teďka tuhle tu country verzi poslechnout a zazpomínat na film Armageddon.
1: I could stay awake just to hear you breathe.

blízku vysvítil tou stopu. Černý kůň se u zábradlí spíná, zubatá se šourá blíž a blíž. Z kamarádů náhle jsou dva soci, na verandách probdíváš svý noci. Nespasí tě další láhev vína, byli marně hledáš, lepší skrýš. Mají v tvářích oči, které mrazí, stíny v stopách tvých nájemní vrazy. Čekají, až tvá dlaň bude líná, pozdě

To byl Honza Vyčítal a písnička, která ho oslovila, když sledoval svůj oblíbený film Pat Garrett a Billy the Kid, ze kterého samozřejmě znáte tu nejznámější píseň Knockin' on Heaven's Door, ale tahle byla součást toho soundtracku také a Honza, jelikož měl čuch na tyhle věci, tak jí tehdy byl to rok, myslím, že 97, tak jí tehdy vytáhla, přinesl jí, jestli bychom jí udělali, tak se jí malinko přearanžovala, Honza na ní napsal tenhle ten skvělý kaubojský příběh. Tak teďka to bude taky taková, no, vlastně countryovka. Dá se říct, že rizí country, přestože ji bude zpívat jedna z největších popových nebo rockových, poprockových hvězd, Elton John. Možná někteří z vás to album doma mají a je skvělé. V roce 75 Elton John natočil album s názvem Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. No a přibližně o nějakých 40 let později na něj v podstatě navázal album, které se jmenuje The Captain and the Kid. Zvláštností toho alba je to, že to je již druhé album v pořadí, které je ryze countryové, protože Elton John i se svým dvorním textařem Bernie Taupinem, se kterým skládají písně celý svůj život, milují oba dva country hudbu. Tak proto občas byl nějaký výstřelek, ale byly také dvě desky. No a na té desce je 10 písní. Mimochodem, ta britská verze má ještě jednu bonusovou píseň, také skvělou. No a já jsem z toho alba vybral písničku, přemýšlel jsem dlouho, kterou vybral, protože všechny jsou skvělé, a nakonec jsem tedy vybral tu titulní, která se jmenuje stejně jako to album The Captain and the Kid. Takže právě teď zpívá countryman Elton John.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

rozlitý mlíko. Slabě páchne plyn a na kalhotách stopy zaperaných vin a těch šmouhatých oken. Přesto blízkne i v nich, jak parafa smlouvy, hvězda na nebesích. Starý Bohumil hrabal, hledal po smetištích perličky na dně, tady našel by jich. A jak úzkost, tak touha jsou na miskách vách, jen s pomocí boží nekončí v zastavárnách. V čem je předměstí plné bolestí, z úbytku sil,

To byl valašský bard František Segrádo a jeho skvělá píseň S pomocí boží. No, když už nám zpíval před chvílí country hudbu Elton John, tak teď bychom si mohli dát country v podání ještě jednoho Brita, a sice Joe Cocker, což tedy rozhodně není taky primárně country zpěvák, naopak to byl jeden z největších rockerů, člověk, který zažil i slavný Woodstock, kde vystupoval. Bohužel Joe Cocker nás opustil před pár lety, ale zbyla po něm spousta práce, spousta krásných písní. Tu, kterou si pustíme za chvíli, tak ta pochází z jeho 28. studiového alba, bohužel však současně i alba posledního. Jmenuje se Fire It Up a je to opravdu skvělá deska a opět zajímavé na ní je to, že je v podstatě celá countryová. Protože i ten výběr písní tomu byl do jisté míry podřízen. Například jednu z těch skladeb I Walk in the Sunshine Again, tak tu složil Keith Urban, jedna z největších country hvězd současnosti. A taky tam přispěl svou troškou do mlýna Mark Cohn, což je vynikající zpěvák, skladatel. A tu píseň složil společně s Johnem Leventhalem, což je vynikající hudebník a také producent, mimochodem manžel Rosen Cash, dcery Johnnyho Cashe, který spolupracoval třeba s Rodney Crowlem a mnoha dalšími i countryovými hudebníky. Tak je tam píseň od Josh Stone, což je vynikající zpěvačka. Prostě co píseň, to perla. A taky tu desku natáčel v Kalifornii, v jednom krásném studiu. A na té desce ho doprovázela spousta právě i countryových hudebníků, kteří přiletěli z Nashvillu. A ta deska se opravdu povedla. Joe Cocker s ní tenkrát byl i v Praze. Ten koncert byl opravdu naprosto, naprosto famózní, protože kapela hrála skvěle, Joe Cocker byl ve formě a písničky opravdu zářily. Hala byla nadšena. Já jsem z toho alba vybral jednu z dvou největších countryovek celého toho alba a je to skladba, kterou složil jistý Gary Barr, což je jeden z právě z nashvillských hudebních skladatelů, který přispívá do repertoáru i mnoha countryovým hvězdám. A tahle ta píseň se mu opravdu povedla, jmenuje se Younger, zpívá Joe Cocker.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: No, teď mám pro vás ovšem jednu úžasnou vzpomínku na 90. léta v country, písničku Ain't Lonely Yet, kterou nahrál Dwight Yoakam na album This Time, byl to v roce 93. Tu desku produkoval Pete Anderson, Yoakamův dvorní kytarista, skvělý hráč na akustickou i elektrickou kytaru. A to album tehdy bylo opravdu plné samých hitů, jsou to písně Packet of Clown, A Thousand Miles from Nowhere, This Time, Two Doors Down, King of Fools, Fastest You, to jsou všechno vynikající písně, které dodnes samozřejmě Dwight Yoakam musí na koncerte hrát, protože tvoří ten základ toho jeho repertoáru. No a vzpomínám si právě, když mi jeden můj kamarád z Kanady v tom roce 93 poslal novou desku Dwight Yoakama a říkal, tak tohle si poslechni a zejména pak písničku číslo 6, Ain't It Lonely Yet. Já jsem samozřejmě netušil, ten svět nebyl tak propojen jako dneska, že ťuknete, jste na YouTube a hned to všechno vidíte, tak jsem se nemohl dočkat, až mi CDčko přijde, nebo kazeta, to tenkrát možná ještě byla magnetofonová, no a byl jsem nadšen, protože ta píseň opravdu vynikající, vynikající. A samozřejmě nemohlo to dopadnout jinak, než že samozřejmě vyskočila v hitparádě Billboard na první místo a dokonce vyhrála cenu Grammy za nejlepší mužský pěvecký výkon. Takže píseň ověnčena snad vším, čím ověnčena být mohla. Tak pojďme si ji teďka připomenout. Dwight Yoakam, Ain't It Lonely Yet.

To byla Pavel Žalamán Lohonka a mám pocit, že jedna z mála písní, které přebral z repertoáru jiných zpěváků, což opravdu si myslím dělal velmi zřídka, protože samozřejmě píše své vlastní písně, ale tuhle skladbu si v roce 96 vypůjčil z repertoáru Johna Denvera na jeden speciální albový projekt. No, když jsem dneska v úvodu pouštěl Marka Chestnuta, písničku I Don't Wanna Miss a Thing z filmu Armageddon, tak si dáme ještě jednu filmovou melodii. A je to film, který určitě znáte, hlavně vy, kteří máte rádi Johna Travoltu, protože ten film se jmenoval Fenomén a John Travolta tam hrál hlavní roli. A k tomu filmu vznikla samozřejmě krásná muzika, o kterou se v tomto případě postaral Eric Clapton, což pro něj nebyla ani omylem první spolupráce s filmem, protože už on už v 80. letech vlastně napsal mnoho písní pro několik filmů a vždycky ho to nesmírně bavilo, nutno podotknout. No a tak, když ho oslovili právě s tímto filmem, tak neváhal a řekl, že samozřejmě se rád účastní. No a jednak tam udělal krásnou úpravu slavné irské balady Danny Boy. Já jsem si to CDčko tehdy přivezl z Austrálie a byl jsem nadšen, protože jsem sehnal ještě v papírovém přebalu ten single, který je vzácný, a právě na straně B je Danny Boy a na straně A je píseň Change the World. A je to skladba, která těžko říct, jak ji uchopit. Je tam trocha country, trocha blues, trocha rocku, trocha popu, trocha soulu. No, řekl bych, že možná typický Eric Clapton, ale je to opravdu nádherná skladba, na které se podílel mimochodem Gordon Kennedy a Wynne Kirkpatrick, což jsou pánové, kteří pro Claptona už v minulosti složili některé písně. Tak pojďme si tuhletu nádhernou skladbu z roku 1996, tedy rovných 30 let starou skladbu, pustit. Change the World, Eric Clapton.

To byl Eric Clapton a písnička Change the World z filmu Fenomén v hlavní roli s Johnem Travoltou. Ještě taková zajímavost této písni, produkovalý člověk, který se jmenuje Kenny Edmonds, kterému se přezdívá v branži Babyface, což je jednak vynikající R&B zpěvák, ale také skvělý producent. Dokonce podle takové odborné listiny patří mezi 50 největších, nejlepších producentů vůbec na světě. A je to také člověk, který jako skladatel a zpěvák získal celkem 13 cen Grammy, takže rozhodně žádný ořezávátko. No a mimochodem, tahle ta krásná píseň se nahrávala v Quet Studios v Nashvilleu přímo. A tehdy tam současně během toho dne natáčeli celkem 4 písně, jak vzpomíná Gordon Kennedy. A ty 3 písně další byly pro připravované album Garta Brookse. No a mezi tím si tedy jenom tak narychlo, takzvaně narychlo, nahráli písničku Change the World pro Erika Claptona. Tak takhle je to s touto skladbou krásnou. No a na úplný závěr mám pro vás připravenou krásnou píseň, kterou si troufnu tvrdit, že máte určitě rádi. Jmenuje se Mít svůj kout a bude jí zpívat Jitka Zelenková. Zpěvačka, kterou mám moc rád, protože je to dáma s naprosto ojediněným hlasem tady u nás. Ona vždycky milovala jazz a tady tu krásnou černou hudbu, R&B, soul, a nesmírně jí ta muzika sluší. Ona vlastně v současnosti vystupuje se svojí takovou malou kapelou, kde má skvělé muzikanty, Frantu Rabu na basu a je to prostě Lev Rybalky na piano, je to prostě skvělá kapela. Takže doporučuji, zajděte na nějaký koncert, Jitka koncertuje neustále někde po republice a samozřejmě tam hraje i tuhle tu píseň, kterou vy znáte díky jednomu československému seriálu, kde zazněla, byla to titulní melodie, ale já vám teď pustím krásnou verzi, kde Jitku pouze na piano doprovází Rudolf Rockle, což byl její dlouholetý kamarád, znali se od dob, kdy Jitka vystupovala v orchestru Karla Gotta, takže spolu zažili desítky, stovky koncertů, nejenom u nás, ale i v zahraničí. Tak to je poslední píseň, se kterou se s vámi rozloučím v této hodině, ale samozřejmě se na vás budu těšit i po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
1: Moje nový tvár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Recept je, chlapče, jednoduchý. Dám si kafe u pumpy a pak naladím country rádio.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
2: Já jedu dál.
0: Tak mi kilometry zase krásně ubíhají.
2: A se starou kytarou prašných cest já jsem zas král.
0: Už léta jezdím bez nehod. S country rádiem. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

Je pár minut po 21. hodině, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. Tohle byl Johnny Cash a The Greatest Cowboy of Them All, největší cowboy všech dob. No, Johnny Cash sice nenosil Stetson, ale cowboy to byl, dá se říct, i podle toho, jak žil, tak to byl hrdinský cowboyský příběh. Tedy. Tak v této hodině na vás čeká samozřejmě spousta takových skvělých písní. Kdyby vás zajímalo, které to budou, tak třeba tahle ta od Roberta Křesťana.

Tak to byla malá nabídka toho, co vás čeká, ale teď už je připraven Radek Tomášek se svojí písní, na které se podílel i coby autor muziky, napsal ji společně s Mirkem Černým a jmenuje se Žádná jiná. Ještě jednou vám přeji klidný večer a hezký poslech. Víš,

No a i dnes jsem připravil takové malé nahlédnutí do historie, což je zajímavého se událo právě 14. září roku 1884. To je rok, kdy se datuje vznik Pohorské jednoty Radhošť, což byl úplně první československý turistický spolek. Bohužel zrušen byl v roce 1950. V témže roce proběhl odstřel ve vápencovém lomu Zlatý kůň na Berounsku, který odhalil systém krasových jeskyní. No, postup toho lomu byl poté zastaven a koněpruské jeskyně se otevřely veřejnosti 2. srpna roku 1959. V roce 2012 z důvodu série otrav metanolem byl v celém Česku vyhlášen úplný zákaz prodeje alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 20%. Jistě si na to všichni vzpomínáte, byly to velmi černé a smutné dny pro mnoho občanů naší republiky. No a v roce 1901 prezident Spojených států amerických William McKinley podlehl v Buffalu následkům atentátu, no a jeho viceprezident Theodore Roosevelt v zápětí složil prezidentský slib a stal se tak 24. prezidentem Spojených států amerických.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem. Život je krátký, v tvých očích je klid.

Minulý týden jsem vám pouštěl písničku Sluneční hrob v podání Vladimíra Mišíka. Na tu píseň jsem si vzpomněl, když jsem jel večer do rádia. A jsem moc rád, že zarezonovala i mezi vámi, posluchači. Hned jste mi psali, že jste si také vyvolali třeba některé staré vzpomínky, které máte spojeny právě s touto písní. A tak jsem si řekl, že bych vám dneska mohl o té písni taky říct něco, jak vznikla, protože je to skladba, která samozřejmě zní i nadále, a to hlavně díky filmu Pelíšky. A ta písnička taky mimochodem zůstala navždy spojena s tím totalitním režimem, potažmo nepřímo tedy s Janem Palachem, protože ten se totiž upálil těsně před druhým vydáním singlu, který mu následně dokonce i hudebníci věnovali in memoriam. No a tím nad ní však podepsali ortel až do sametové revoluce, protože do té doby ji nesměli hrát, byla zakázána. Na skladbu se ale nezapomnělo a v roce 99 se objevila právě v Pelíšcích. No a Vladimír Mišík i pak pravidelně hrává také na svých koncertech, pochopitelně. Ta písnička Sluneční hrob, no, tu vydal vlastně Mišík s Blue Effectem v roce 1970, bylo to album Meditace, ale vznikla už o několik let dříve. Hrávali už někdy v roce 1968, když koncertoval s Petrem Novákem, no a stejně jako mnoho muzikantů, i jeho kytarista utekl do zahraničí, no a s Mišíkem se domluvil na záskoku. A jak tedy Vladimír Mišík vzpomíná, teď budu citovat, no, v Redutě jsme s Petrem malovali plakáty, občas jsme vyrazili polepit a mezi tím jsme vypili litry nějakého alkoholu. A Petr jednou říká, člověče, všichni jsou v pr, neřekl to slovo, odjeli někam do ciziny a já mám nabídku do Finska a nemám muzikanty. A já taky pod vlivem, říkal Mišík, jsem mu odpověděl, Petře, já ti tu kytaru zahraju. No, několik dní na to se mu ale Novák opravdu ozval kvůli zkoušce, ale Mišík říkal, že si vůbec nic samozřejmě kvůli alkoholu nepamatoval a vůbec nevěděl, že mu nějakou spolupráci slíbil, ale do toho Finska spolu ta dvojce nakonec opravdu odjela. A jak opět Vláďa vzpomíná, tak říká, aby měl Petr během koncertu nějakou pauzu. Zahrál jsem vždycky sám nějaké 3-4 věci, no a jednou z nich byl právě také Sluneční hrob. Ale zatímco tedy Mišík složil hudbu, tak o ten text se postaral Jiří Smetana, což je mimochodem otec zpěvačky Emy Smetany, kterou znáte teďka ze současnosti. Ale ku podivu, nejdříve tedy vznikl ten anglický text a česká verze až později, ale posléze, když chtěli ten text oba dva skladatelé nějak zaznamenat, tak zjistili, že si ho vůbec nepamatují, že ho zapomněli a prostě o něj přišli. Takže to je docela úsměvné a je to škoda, protože ten text by byl určitě krásný. No a samozřejmě také Vladimír Mišek vzpomíná na Radima Hladíka, který podle jeho slov tím úžasným sólem tu píseň pozvedl úplně do jiných výšin. No, já bych teďka pustil verzi písně Sluneční hrob, která bude, myslím si, že pro vás naprosto nečekaná, protože ji bude hrát kapela, která si říká Muzika folklorika, což je těleso, které se věnovalo lidové tvorbě a především pak interpretaci skladeb určených pro cymbál s doprovodem, a také spolupracovali v minulosti třeba s kapelou Čechomor nebo dokonce s jednou folk metalovou formací. A jestli vám teda zní ten originál Vládi Mišíka Slunečního hrobu, tak teď budete asi hodně překvapeni, jak tatáž píseň může vyznít v takovém folklorním provedení. Takže Muzika folklorika Sluneční hrob.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

kolik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

To byl Petr Rezek a velmi pravdivá píseň Přátelství. No a na úplný závěr této hodiny je připravená skladba Míšeň od Jindry Kajaka, kterou já osobně považuji za jednu z těch nejkrásnějších z jeho repertoáru. Jindru zdravím, my se pravidelně potkáváme třeba v Budyni nad Ohřím na festivalu Buduňský poutník každý rok a jak jsou tam dvě pódia, tak často se stane, že to vyjde, takže Jindra hraje na jednom, já se na druhém chystám a vzájemně na sebe mezi písněma mluvíme a je to tam vždycky velmi milá a krásná atmosféra, takže posílám Jindrovi pozdrav, kdyby náhodou poslouchal. No a těším se na vás samozřejmě i po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: i ten ti dám.
1: Je 22 hodin.
2: Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Kan

Před rovnými 55 lety tuhletu nádhernou píseň nahrála Kris Kristofferson. Loving Her Was Easier. A mimochodem v roce 99 v Austinu v Texasu natočili její novou a také krásnou verzi. A druhý hlas mu tam zpívá veliká country hvězda Vince Gill. Je 22 hodin 11 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. A já jsem si hned na úvod hodiny lámal hlavu s jednou věcí. Dneska mají totiž svátek všechny Radky, kterým tímto přeji vše dobré. Doufám, že jste svátek oslavili nějak hezky, důstojně, tak jak se vám líbilo. Ještě ostatně oslavovat můžete skoro hodinu a tři čtvrtě, respektive o něco málo více než hodinu a tři čtvrtě. A přemýšlel jsem, jestli znám nějakou píseň o Radce. A přišel jsem na to, že neznám. Takže jsem to musel vyřešit takovým trošku zvláštním způsobem. A milé Radky, já vám teď právě posílám Magdalenu od Marty Kubišové. Hezký svátek a hezký poslech.

tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

pane, já si to věsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Tak možná jste vytušili, že tuhle tu píseň jsem nezařadil jenom tak náhodou, ale záměrně, protože Jaroslav Uhlíř dneska slaví 81. narozeniny a já mu z celého srdce přeji vše dobré, protože je to člověk a muzikant, kterého mám velice rád, kterého si velmi považuji. On se narodil v Praze a vyrůstal na Žižkově, takže tam dostával jasnou školu. Všichni Žižkováci vědí, o čem je řeč. No a v mládí zpíval dokonce v dětském pěveckém sboru Československého rozhlasu, tehdy pod vedením Bohumila Kulínského staršího. No a také zpíval později v různých kavárenských tanečních kapelách a hrál s kapelami jako Prominence a Faraon. Faraon mimochodem kapela, která byla spjata také s Karlem Šípem. No a později byl také zaměstnán jako skladatel v Československém rozhlase a tam se právě seznámil se Zdeňkem Svěrákem. No, taky si ho určitě pamatujete z pravidelného televizního pořadu Hit Šaráda, který moderoval společně s textařem a moderátorem právě Karlem Šípem. Já osobně si na to pamatuju jako kluk a byla to senzace. Já jsem se vždycky těšil, až bude Hit Šaráda. A později na to navázala Gala Šaráda teda. A myslím si, že to byl v té době ojedinělý koncept, který se nepodobal ničemu, co v té době bylo. Vůbec ani z dnešního pohledu netuším, jak se to podařilo prosadit, protože to bylo na tehdejší dobu opravdu velmi, jak se dneska říká, free, abych mluvil jazykem mladých. A vlastně tam objevovaly nové písničky a interpreti zajímavý, kapely a hlavně vždycky to bylo potrženo tím krásným humorem obou pánů, Šípa i Uhlíře. No a mimochodem pak taky na tu spolupráci navázali ještě s Petrou Janů a vytvořili tu recesistickou skupinu Triky a pověry, kdy zpívali ty skvělé česky otextované italské hity. No Jaroslav Uhlíř samozřejmě složil filmu k mnoha filmům, kdybych měl takhle na první dobrou zmínit, tak třeba Adží, Duchové, samozřejmě Vrchní prchni, to je Severní vítr, to je jedna z největších klasik, ale také Lotrandu a Zubejda a dokonce Z čerty nejsou žerty, moje nejoblíbenější pohádka, tak všude tam zazněly jeho písně. No a se Zdeňkem Svěrákem spolupracoval na hudebním televizním pořadu pro děti, který se jmenoval Hodina zpěvu, který trval velmi dlouho, od roku 88 až myslím někdy do roku 2016 nebo 17, nevím přesně, a vzešla z toho obrovská řada písní autorských, které napsal se Zdeňkem Svěrákem, ale vedle těch písní z toho pořadu vzešla také řada krátkých operet, třeba o Budulínkovi nebo o 12 měsíčkách a tři z nich se potom staly základem k filmu Tři bratři, který určitě znáte. No, samozřejmě složil hudbu k písni Holubí dům, to jistě víte, pro Jiřího Schellingera a také pro jeho píseň Jabloňový list. No a v roce 2005 to právě složil písničku Ani k stáru, kterou jsme slyšeli a ta se o rok později objevila také v soundtracku filmu Vratné lahve se Zdeňkem Svěrákem, skvělý film. On také dostal krásné ocenění mimochodem během Zlínského filmového festivalu v roce 2014. Byl obdarován cenou za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež. No, samozřejmě tím, že se zná se Zdeňkem Svěrákem, tak se musel dostat do světa Járy Cimrmana. Dokonce v tomto divadle krátce účinkoval, nejdřív to bylo v 70. letech, kdy alternoval skvělého Pavla Vondrušku v představení Cimrman v říši hudby, kde Vondruška hrál roli dirigenta. No a během 80. let párkrát v této roli zaskočil a v 90. letech dokonce zaskakoval pravidelně. A v roce 94 stvárnil roli Podruha Bárty, to je ten, jestli tu hru znáte, tak Podruh Bárta, ano, ve hře Záskok. No ale později teda divadlo opustil poté, co nepřišel na dvě představení, které za něj odehrál Marek Šimon, což byl kulisák divadla, že tam to fungovalo, ta hierarchie, takže kdo byl kulisák, tak z toho se stal později člen. No a Jaroslav Uhlíř tedy nepřišel podle jeho slov, protože netušil, co je Ferman. On prostě nevěděl, co je Ferman, že tam je napsáno, kdy hraje. No, mimochodem pro představení divadla Járy Cimrmana také složil písně, dvě z nich se tam hrají stále, to Elektrický valčík, to je pro hru Lijavec, a Šel nádražák na mlíčí, to je ze hry Švestka. Tak, Jaroslavu Uhlířovi ještě jednou přeji vše dobré
a rád bych pustil ještě jednu píseň a nebudu pouštět ani Severní vítr, ani některé další notoricky známé písně, ale pustím jednu, kterou možná neznáte a je to taková krásná výpověď, ve které se setkal se svým parťákem Karlem Šípem a tu písničku nazvali Sentimentální chlápkové. Takže zpívá dnešní oslavenec Jaroslav Uhlíř a také Karel Šíp.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Tak určitě jste zaznamenali, že dnes už jsme byli ve dvou. Ano, Kačka se vrátila z dovolené, takže jsme vysílali spolu a propo jste se od nás dověděli určitě celou řadu velmi zajímavých a dalo by se říci i vtipných informací. No a zítra v našem tandemu budeme pokračovat. A kromě toho se dovíte mimo jiné to, co se odehrálo v roce 1847. Já to malinko prozradím. To se v Praze poprvé objevilo 200 plynových lamp. Což, uznejte, na tehdejší dobu to byla určitá revoluce. No a co následovalo?

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme.

0: Medvídek Pooh si myslím, že je jedna z vůbec nejoblíbenějších postav a také knih, a to nejenom co se týká dětí, ale i dospělých, protože znám spoustu dospěláků, kteří mají Medvídka Pooh třeba na mobilech a kabelky mají podle vzoru Medvídka Pooh, čili je to opravdový fenomén. No a Medvídek Pooh dneska slaví výročí, protože právě dnes v roce 1926 ve Velké Británii vyšla první knížka o Medvídkovi Pooh od spisovatele Alana Alexandra Milného. Ta první povídka o Poohovi se jmenovala Špatný druh včel a objevila se v britských novinách London's Evening News 24. prosince roku 1925. No a dne 14. října roku 1926 vyšla ve Velké Británii první knížka o Poohovi s názvem Medvídek Pooh. No a potom velmi úspěšném prvním díle vyšel v roce 1928 druhý, ten se jmenoval Poohovo zátiší. No a nakonec začaly být oba tituly vydávány společně jako dvě části knihy. Autor samozřejmě napsal kromě Pooha také další knihy, byly to dvě knihy s říkankami pro svého syna Krise, které byly v originále vydány v roce 1924 a 1927. No a knihy o slavném Medvídkovi byly přeloženy, představte si, do více než 50 jazyků a kniha byla také sfilmována, stvárněna Waltem Disneym. No a narozeniny oficiálně slaví 18. ledna a to podle data narození jeho autora. No, Milne pojmenoval postavu Medvídka Pooh podle hračky. Byl to plyšový medvídek jeho syna Christophera Robina Milného, který je v Poohovi hlavní postavou, tedy Krištůvkem Robinem. A Pooh byl původně jen obyčejným plyšovým medvídkem, kterého v roce 1921 daroval spisovatel Milne svému synovi Christopherovi jako dárek k jeho prvním narozeninám. O 3 roky později, tedy v roce 1924, Milne poprvé navštívil londýnskou zoo se svým 4letým synem, který si tam velmi zamiloval medvědici Winnipeg. No a ta medvědice, nazývaná familiárně Winnie, je známá jako laskavý medvěd, který nikdy nikoho nenapadl a který byl velmi oblíbený pro svou hravost. A míromilovnost samičky Barebala dokazuje i fotografie, mimochodem je k vidění třeba na anglické Wikipedii, na níž malý Christopher Milne medvědici hladí dokonce. No a Christopher Milne pojmenoval tedy svého plyšového medvídka po medvědici Winnipeg, zkráceně Winnie, a po labuti Pooh, kterou potkali na prázdninách, proto tedy Winnie the Pooh. No a když začal Milne sepisovat příběhy, které vyprávěl svému synovi, inspiroval se pro jména postav v knize hračkami svého syna. Je tam tedy sova Owl a králíček Rabbit, no a za svůj vznik vděčí pravděpodobně opravdovým zvířátkům, které žili nedaleko jejich domu. Tak, takhle zkráceně to je s Medvídkem Pooh, který dneska slaví. Tak jestli máte doma, můžete se do něj začíst. Myslím si, že to je titul, který bude věčně vděčný, abych to takhle řekl. A přemýšlel jsem, čím bych vzdal, kterou písni bych vzdal hold Medvídkovi Pooh, a napadá mě jediná. Můžete hádat.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

lítají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Tak, to byla jedna z nejkratších písní, které znám. Karel Plíhal, Sedí to pič u piana. Byla to současně i předposlední píseň této hodiny. Hned po 23. hodině se můžete těšit také na tradiční telefonní soutěž o knihu, takže si připravte telefony do studia. No a na závěr zazní píseň od zpěvačky Faith Hill, Wild One, se kterou ona vyrukovala v roce 1993. Byl to její první hitparádový single a hned vítězný. Na hitparádě se držela docela dlouho. Bylo to, myslím si, že asi 14 dní nebo 3 týdny dokonce. Tak jdeme na to, Wild One, a po 23. hodině se na vás těší Petr Kocman. Hezký večer.

Tohle byl Marty Stewart a písnička Tempted. Je 23 hodin 10 minut, posloucháte pondělní noční vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. Když bolí záda, jsou to muka, známe to všichni. Ovšem, podle manželů Brachtových vznikají jinak, než se běžně předpokládá. No a příčinou je pravděpodobně udržované stažení a napětí svalů a pojivových tkání, které obklopují svaly a orgány. Ona je lékařka, on vyučoval tělesnou výchovu a bojovná umění. No a společně propracovali metodu, jak s tím civilizačním prokletím na dobro skoncovat. A v užitečné publikaci Páteř a plotenky aneb Jak se zbavit bolesti zad vše podrobně popisují a také názorně ukazují na nákresech a fotografiích. Jak autorská dvojice zdůrazňuje, nemáme co ztratit. Můžete jenom získat. Bolavým zádům prospívají, jak dobře víme, rehabilitace. Tento pojem vznikl ze slůvka rehabilitatio, které se objevilo ve středověké latině. A já se ptám vás, milí posluchači, jak byste ho doslova přeložili? Takže pokud byste rádi tuto knihu rádi získali, jakože určitě rádi, protože všichni se setkáváme s bolavými zády, tak máte možnost, potřebujete k tomu znát telefonní číslo do studia 210 323 333. No a musíte zavolat co nejrychleji, samozřejmě se správnou odpovědí. A já se tedy ptám, latinsky pojem rehabilitatio znamená za A obnovení, za B narovnání, za C uvolnění. Ještě jednou, rehabilitatio znamená za A obnovení, za B narovnání, za C uvolnění. 210 323 333, volejte právě teď.

různých holek, který denně potkává. A kdybych neznal její tvář, řekl by jen lhář, že já se

0: Tak přátelé, dneska to byla ohromná smrš, ale hlavně tedy ohromná rychlost od toho z vás, který věděl správnou odpověď, teda voláte ještě teď už je to opravdu pozdě, teď už výherce mám, protože já v tuto chvíli vítám na telefonu posluchačku Hanku, která se dovolala jako první se správnou odpovědí. Hanku, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: I vám.
0: Tak zajímalo mě, co znamená latinský pojem rehabilitatio. Byly tyto možnosti za A obnovení, nebo za B narovnání, anebo za C uvolnění. A vy jste správně řekla, že rehabilitatio je?
1: Za A obnovení.
0: Ano, je to tak. Vyčítejte si potlesk, je jenom váš. Samozřejmě, jak všichni víme, tak hlavním cílem rehabilitace je tedy obnovit přirozený řád v lidském organismu a díky tomu bolesti a trápení samozřejmě odezní. Nevím, jestli se vás mám ptát, jestli jste zažila někdy bolesti zad nebo ne.
1: Já jsem pod celou kolem, takže jako o to vím si.
0: Ano, no je to, já mám pocit, že to je taková, dokonce nedávno jeden doktor povídal, že to je taková civilizační choroba, že všichni mají potíže se zády, takže je to prostě taky, no. Tak, je to tak, takže kniha vám letí, páteř a ploténky, jak se zbavit bolesti zad, tak hezky si počtěte a já vám k tomu posílám ještě jednu krásnou písničku od Karla Kahovce Dlouhý schody. Mějte se hezky a budu se těšit někdy naslyšenou.

Ještě jedno kafe v originále One More Cup of Coffee, takhle v podání Roberta Křesťana druhé trávy, originál od Boba Dylana. Samozřejmě nejenom Jaroslav Uhlíř a další, které jsem dneska zmiňoval, slaví narozeniny, ale je jich mnohem víc, pochopitelně, tak pojďme si ještě některá jména připomenout. Tak v roce 1886 se právě 14. září narodil diplomat, také československý ministr zahraničí, syn prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Jan Masaryk. V roce 1936, a tudíž dneska slaví 90. narozeniny, akademický malíř a grafik pan Jiří Anderle, kterého já mám mimořádně rád. Nevím, jestli to trvá dodnes, ale bylo to někdy na jaře, kdy byla v obecním domě jeho výstava. Dokonce byla komentovaná přímo autorem, takže úžasná záležitost. V roce 1943 se narodil herec a moderátor pan Jan Vala. V roce 1944 pak producent, klávesista a také kapelník a hlavně businessman, tedy pan František Janeček. Ano, to je ten František Janeček, který měl kapelu Kroky. V roce 1952 se narodil hudební skladatel pan Jindřich Parma. V roce 1973 judista, filmový producent, režisér a také kaskadér Petr Jákl. V roce 1983 se narodil saxofonista a skvělý klarinetista a také dirigent Felix Slováček mladší. V roce 1983 jeden z největších talentů posledních let, britská zpěvačka Amy Winehouse, která bohužel zemřela v červenci roku 2011 a tím se tak vlastně dostala do klubu těch 27, jak se jim říká, tedy těch umělců, kteří bohužel zemřeli velmi mladí, velmi mladí. V roce 1949 se narodil americký hudebník, skvělý kytarista Ed King, bohužel ten nás také opustil v srpnu roku 2018 a tohoto pána můžete pamatovat jako člena slavné jižanské kapely Lynyrd Skynyrd a také autora mnoha jejich písní a také jako spoluautora té jejich nejslavnější a vůbec jedné z nejslavnějších rockových písní všech dob, Sweet Home Alabama. Tak já bych rád vzpomenul na Eda Kinga právě touto písní, ale abychom zůstali styloví, protože jsme na country rádiu, tak samozřejmě ta píseň zazní v country úpravě. A když je to Sweet Home Alabama, tak zazní přímo v podání legendární country kapely Alabama.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
1: Dneska jsem si v jisté souvislosti vzpomněl na jedno krásné moudro, které pochází od Konfucia, který kdysi řekl, že je lepší položit otázku a vypadat hloupě 5 minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život. Moudrá slova. Přeji vám klidné sny, zítra úspěšný den a budu se na vás samozřejmě těšit od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Loučí se s vámi Petr Kocman, klidné sny.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Hank Locklin. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády Kane Brown Woman. Kane se narodil v roce 1993 běložské matce a afroameričanovi a do svých 8 let tvrdil, že je bělochem. První EP vydal v roce 2015, smlouvu s RCA Nashville podepsal o rok později. Stal se prvním interpretem, který měl současně 5 prvních míst na základních žebříčcích časopisu Billboard. Vyrůstal na R&B muzice, později se přiklonil ke country. Za manželku má od roku 2018 zpěvačku Caitlin Brown, se kterou má 3 děti, z toho jednoho syna. A je tu místo 4. minule první dvojice Ella Langley a Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

To znělo místo třetí, Stella Lefty Boston, a máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Luke Combs, Be By You, a pak zazní vítěz tohoto týdne. Ze třetího vyskočil na nejvyšší místo Bailey Zimmerman, She Whistle Radio.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1981 byl song Southern Rains v podání Mel Tillise. Další hit číslo jedna měla skupina Alabama a jmenoval se Old Flame. A do třetice další vítěz hitparády roku 1981 Oak Ridge Boys a skladba Elvira.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Hank Locklin. Hank Locklin, jeden z největších countryových tenorů, se narodil 15. února 1918 na Floridě. Jako nejmladší ze čtyř dětí chodil do místní jednotřídky a od dětství projevoval hudební nadání. Když mu bylo 8, byl vážně zraněn na noze a kvůli tomu ani později nešel na vojnu. A v době léčení se začal učit hrát na kytaru. Ale až do ukončení základní školy to nebylo o ničem jiném než o zájmu. Teprve na škole střední začal častěji vystupovat, projevil se i jako tenor a začal mít i vystoupení v místních rádiích. V 18 získal i první místo v talentové soutěži.

Měl několik lokálních hitů. Jeho projev a projev jeho kapely se ale spíše stále blížil k romantickému stylu texaských tanečních orchestrů. Tato situace, tedy místní úspěch a nevýrazné desky, trvala až do poloviny 50. let. Jen v roce 1953 byla přerušena jedním countryovým hitem pro firmu RCA.

V roce 1955 se situace obrací. Hank Locklin se upisuje firmě RCA Victor a dostává se do péče Cheta Atkinse a Floyda Kremera. Ti pročistili a vyjasnili zvuk doprovodné kapely a vytvořili image Hanka Locklina založenou na jeho krystalově čistém tenoru a rytmu jednoduché country. To celé laděno do romantična. A úspěch na sebe nedal dlouho čekat. Rychle za sebou přišla řada hitů a Hank Locklin se začal hřát na výsluní popularity. Tomu vydrželo přes celá 60. a podstatnou část 70. let. Na vrcholu hitparády byl naposled v roce 1968.

Hankel Klein byl i zakladatelem koncepčních tématických alb. Natočil například LPčko s písněmi o lásce, LPčko irských písní i love songů. Alba sestavená k poctě různých interpretů, například Roy Ekafa a podobně. Získal i řadu ocenění a v 70. letech koncertoval hodně v Irsku, Británii a také v Japonsku, tam s Chetem Atkinsem. V 80. letech se pak odebral na odpočinek na svou farmu nedaleko svého rodiště.

Dnešní vydání pořadu Country Time připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval dohromady Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Neruším náhodou. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo, ale tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
1: To je šachová koncovka, pane.
0: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
1: Šachová koncovka.
0: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křížovka, odsaď. Není to náhodou křížovka, pozíš ty?
1: Co? Se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
0: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
1: Nad šachem vždycky.
0: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
1: No. Umíte taky hrát šachy?
0: Šachy?
1: No.
0: A víte, že ani nevím šachy?
1: Jak to, že to nevíte?
0: No tak já to ještě neskoušel.
2: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiný věci, než na nějakou šachovou francovku.
1: Koncovku.
2: Nebo koncovku, no.
0: Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
1: Jakou bokovku?
0: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
1: Tak, jo, to chápu.
0: Víte vy, pane, co to chce za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A korta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dáša šá, páč to víte, to je tajný, jo. Tak, takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
1: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
2: No, to víte, že jo.
0: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Nebude hrát taky šachy, je na šašíra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
1: Chápu. Ale poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
2: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
1: No, dobrá rada nad zlato, jak se říká, že?
2: No, no, chcete poradit v téhle věci.
0: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
3: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou sehrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte
1: zájem. To by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to... poněvadž... to víte... psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
2: Chcete poradit, že jo?
1: Ano.
0: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. s ní tam bydlí, víte. No, on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No, a ona má takovýho

0: Nápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
1: No, co uvidí?
0: Hojde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Je vymyšlený, co?
1: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
1: Jo.
0: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne ta doga Dáša, myslím. To je kus. Je to jako bílý.
2: Dost!
0: Klidně můžete nechat.
2: Dášo, domů. To je u vás mamlas, moula, hašašíra. Dost!

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech.